dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nebe.

0: za štěstí. Nebo byste radši Helenu Vondráčkovou? Ne, ne, vy byste radši Jirku Korna, že jo? Písničky na přání na Blaníku každý večer mezi 19. a 21. A když je vyprodáno, hrajeme i do 22 hodin. Tak na to myslete, klidnou noc.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.

zelenou trávou i úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Nebe nad Českem je jasné až polojasné, ve druhé polovině noci až oblačné, fouká slabý proměnlivý vítr. Nejnižší noční teploty 13 až 11 stupňů. Středeční obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená. Nejvyšší denní teploty 24 až 26 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý postupně západní až severozápadní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně.

Znalci českých písniček poslouchají Blaník, to je jasná věc. A těch 10 nejúspěšnějších vždy připraví a představí můj kolega. A to Petr Slíva, Česká desítka, každý pátek večer od 18 hodin. A pokud to v pátek nestíháte, vůbec to nevadí. Šance máte na reprízu vždy v pravé poledne k obědu v neděli. A na Blaníku si dál pojďme hrát pohodové písničky a samo sebou i hezky česky. Jak jinak, tak klidnou noc a dobrý poslech. To vám přeje Martin.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Když si tehdy přinesla na talířku křupky,

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom zvojem lásku.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
1: Nebe nad Českem je jasné až polojasné, ve druhé polovině noci až oblačné, fouká slabý proměnlivý vítr. Nejnižší noční teploty 13 až 11 stupňů. Středeční obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená. Nejvyšší denní teploty 24 až 26 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý postupně západní až severozápadní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: I v noci vám hrajeme jenom české písničky, které máte rádi mezi půlnocí a čtvrtou raní. Potom mezi pátou a šestou, to je hodinka, kdy vás probouzíme českou písničkou, a k obědu každý den mezi 12. a 13. Ale pozor, a to každé první pondělí v měsíci. Tak na to nezapomeňte. Další české připraveny, já přeji klidnou noc.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je středa 2. září. Dnes má svátek Adéla a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu. Tématem jednání bude příprava věcného záměru zákona o vysokých školách, rozpočet rezortu školství a naplňování strategie vzdělávací politiky. Ve 4 odpoledne proběhne v Mladoboleslavském městském divadle zahájení putovního festivalu Město galerie a křest grafického románu Karel Lýman Architekt, který vypráví o životě mladoboleslavského rodáka. V Rokytnici v Orlických horách odstartuje v ulici Kasárna v 9 hodin dopoledne stavba výjezdové základny zdravotnické záchranné služby. Hodinu popolední se můžete těšit na otevření nového městského muzea v Chotěboři. Na rekonstrukci budovy bývalé pošty získalo město dotaci. A před zámčí v Třebíči hostí otevření rozšířené expozice Zmizelá Třebíč, prezentující archeologické nálezy z centra města. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.
2: Pěkné ráno, hezký den, je 2. září i ve středu po ránu jste si pustili Baník, za to velké díky. A já mám dobrou zprávu, celou hodinku si budeme hrát jenom hezky česky.
3: Rádio Baník, počasí. Rádio.
2: České, moravské a slezské počasí toho dnešního dne většinou jasné až polojasné a teploty, které vystoupí na 25, na jižní Moravě až 27 stupňů.
3: Martin Císař
0: na rádiu Blaník.
2: Dobré ráno, dnes především Adéla, mají svátek. Adélka naše v ránu, ano, Adélka Zahradníčková dneska taky slaví. Víte co, pojďte teď vzít mobily a napsat na 603 118 118, že jí přejete k svátku všechno jen to nejlepší. Pojďme udělat společně takovou velkou SMS-kovou smršť. Já jsem zvědav, co na to v 6 hodin, až přijde, co na to řekne. Tak pojďte s námi do toho, ať uděláme radost. A já už posílám písničky.

0: Dobré ráno, tři písničky téhle hodinky za námi. Já vám přeji krásné vstávání do nového dne a teď míříme do školy. Včera to začalo, školáci si užili první zvonění a někde se tak stalo úplně poprvé. Například v Říčanech mají z brusu novou školu pro 540 dětí. Jde prý o největší dřevěnou školní budovu v Česku a má nejenom zelenou střechu, ale spoustu dalších moderních vychytávek. Více nám o tom prozradí pan ředitel Adam Kobr.
1: Ty moderní prvky chceme především využít co nejvíc efektivně a chceme především naučit učitele s nimi zacházet, protože s nimi nemají úplně velké zkušenosti, takže ze všeho nejdřív musíme investovat do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a následně to zapojit. Co se týče zelených střech, tak máme vlastně pracovní činnosti, kde máme sekci pěstitelství a bývalý pan ředitel si tuto sekci vzal na starosti a bude se dětem věnovat i na venkovních zahradách.
0: To vypadá skvěle, díky za tuhle báječnou zprávu ze středních Čech a my si dál pojďme hrát.
2: Hrajeme vám česky.
3: Radio Blaník.
2: Hezky.

0: Dobré ráno, za chvíli půl šestá, to znamená, že před námi jsou krátké zprávy. Krátké informace také přidáme o počasí a pak si budeme dál hezky česky hrát. Adélkám všechno nejlepší k svátku. Hezké ráno.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Jedu vlakem
2: Českých drah. Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
3: Sakra! To zas vymyslel nějaký inženýr.
4: Už žádné další nadávky. Když chání správný vercajk, jsou tu aretační přípravky.cz. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.
5: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
6: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
7: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
8: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
9: Fotky z našich akcí.
10: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
9: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Na pláži u moře,
11: ve stínu Eiffelovky,
9: anebo na dovolené v Tatrách.
11: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
9: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
3: Myslete na své zdraví a dopřejte si lázeňskou léčbu. Šrotovy lázně vás zbaví dýchacích a psychických potíží a pomohou s lupénkou či exémem. Zeptejte se svého lékaře a využijte Šrotovy lázně. Lázně-lipová.cz. Malebné lázně v srdci Jeseníků.
4: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
5: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Ministr zahraničí Petr Macinka si předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomarjovovou. Souvisí to s hybridním útokem na letiště Lipsko-Hale. Černá u Bohdanče na Pardubicku otevřel vlastní mateřskou školu. Moderní bezbariérová stavba poskytne předškolní vzdělávání 50 dětem. Rodiče museli vozit děti do školek v jiných obcích, kde už ale nebylo místo. Černovickou ulici v Brně čeká od září zúžená vozovka. Důvodem je její špatný technický stav. Řidiče tak musí počítat s dopravním omezením. Opravovaný úsek je dlouhý necelých půl kilometru. V italských Benátkách začíná 83. ročník tamního filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme Zlatého lva za kariéru americký herec a režisér George Clooney. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude oblačnosti víc než včera, ale srážky budou jen ojediněle. Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně pak bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a přehánky se ojediněle objeví hlavně na horách. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 27. Toliko počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Skvělé ráno, krásný den, tohle je Česká hodinka mezi 5. a 6. Ta druhá přijde mezi 12. a 13. A mezi 9. a 10. tu bude
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
0: Dnes se právě v tomto čase vypravíme opět do tajemného roku. Já mám pro vás jednu nápovědu, tak v tom dnešním tajemném roce měl premiéru film podle knížky Josefa Formánka. A hráli v něm třeba David Čvehlík, Jaroslav Dušek, anebo také Ondřej Malý. Poznáte z ukázky, o jaký rok jde?
3: Vítám někde nad váma, kvůli tomu bych vás mohl zachránit.
4: Já nejsem takovej debr, že to tak žeru.
5: Za vším je řád.
4: Prostě nemám jinou šanci.
6: Ahantabus, ano, vás ne. Ahantabus, ano, vás ne.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Tak poslouchejte Blaník dál a mějte se skvěle. Krásné ráno, je 2. září, ať se daří.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
7: Tak, tak, znáte to, středa parťáka třeba. A prvním zářijovým parťákem na Blaníku bude kdo? Bude to hudební producent, hudební skladatel, muzikant, multiinstrumentalista, i když hlavně baskytarista, Ondřej Soukup. Tak laďte Blaník dneska mezi 4. a 5. bude tady Ondřej.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Petr Habka, Jana Kirchner a Bude mi lehká zem na Blaníku. A v příští hodině na Blaníku Helena Vondráčková, Miraj. Jako když tenkrát venku jsem Petrky začal hrát. A taky Arakaj. Protože i po šesté to na Blaníku bude hezky česky. Teď je 5.53, středa 2. září. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: tu fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
1: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
2: Oblíbenější, které znáte.
3: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
2: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
3: Ráno od 5 do 6.
2: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
3: Hezky česky na Blaníku.

0: počasí.
1: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu chladněji, teploty se pohybují jen kolem 12 stupňů. Odpoledne pak ale teploty znovu připomenou léto, naměříme od 23 do 26 stupňů. Na horách bude kolem 20 a bude střídavě polojasno a oblačno. Tolik o počasí, na řadě už jsou zprávy s Monikou.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Letošní léto je na silnicích tragické. Cestující musí v Hradci Králové počítat s výlukami. Česká pošta vydává nové známky. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Obětí na silnicích přebývá. Obzvlášť tragické byly letošní prázdniny, kdy při nehodách zemřelo 98 lidí. Je to o 13 víc než loni a jde o nejvíc zemřelých za posledních 5 let. Tragicky pak skončila i včerejší nehoda na Blanensku, kde mezi Blanskem a Jedovnicí osobní auto smetlo dvě motorky. Na místě zemřela mladá jezdkyně, druhý řidič skončil v nemocnici. Přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové přinese výluky, a to hned na 4 tratích, které z města vedou. Omezení potrvá do půlnoci na trase do Všestar, Praskačky, Jaroměře a do stanice Slezské Předměstí. Pro dopravu do Jaroměře nasadí České dráhy 3 autobusové linky, 2 zastávkové a 1 přímou mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Ministerstvo vnitra navrhlo ústavnímu soudu, aby zrušil část vyhlášky Středočeského Pavlova na Kladensku o odpadech. Stanovila totiž slevu z místního poplatku za odkládání komunálního odpadu. Sleva činí 3240 korun ročně za každou nemovitost. Vnitru vadí třeba to, že zvýhodňuje malé domácnosti oproti početnějším a že obchází zákonná pravidla. Jeseníky se dostaly i na poštovní známky. Ode dneška je možné zakoupit haršík s názvem Jeseníky Klenot Severní Moravy. Na kresbě jesenické krajiny je třeba Praděd, Petrovy kameny anebo vodopády Bílé Opavy. A víc tomu říká mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
4: Autorem výtvarného návrhu jsou Libuše a Jaromír Knotkovi. Aršík 4 známek vychází v nákladu 26 000 kusů a jeho cena je 142 korun. K dostání bude na vybraných pobočkách a na e-shopu České pošty.
3: Aršík připomíná letošní rok chráněných krajinných oblastí, který probíhá pod patronací UNESCO. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
5: Dobré ráno, s Adélkou jsme připraveni udělat vám zase další pohodové ráno. Jinak všechny Adélky samozřejmě zdravím, protože mají dneska svátek, takže přeji všechno nejlepší. No a co nás čeká v tom dnešním ránu? No, spousta věcí, ale taky se budou proplácet účtenky, protože po prázdninách jsme se vrátili k téhleté oblíbené kratochvíli. Jak to bude probíhat, tak o tom bude řeč už za malou chvíli. Za 2 minuty bude 6.

0: Miraj a tenkrát v dobrém ránu na Blaníku, jo, to bylo tenkrát, když jsme vám před prázdninami propláceli účtenky. No a prázdniny utekly jako voda a je to tady zase.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Se zářím jsme se vrátili taky ke každodennímu a každorannímu proplácení vašich účtenek. Včera jsme proplatili první. Zavolali jsme Jarce ze Slavkova, která trpí alopecií a proplatili jsme ji paruku. Tak nám řekněte, kdo dospíval na Blaníku.
3: Zpívala skupina Krištof, život je krásný.
0: Je to tak! Takže, milá Jarko, posíláme 14 675 korun do Slavkova u Brna. Jarce se to vyplatilo, vám se to může taky vyplatit a ta cesta je strašně jednoduchá. Udělejte to samé, co Jarka, to znamená napište nám, co chcete proplatit a kolik to stálo. K tomu připište vaše jméno a příjmení a odkud jste a celé to pošlete na 603 118 118. Důležité je k tomu mít nějaký doklad, jinak všechna pravidla najdete na našich stránkách radioblanik.cz a je to takhle strašně jednoduché. Po 7. hodině někomu z vás zavolám a zeptám se, kdo právě na Blaníku dospíval. A když to všechno klapne, tak vám posíláme peníze zpátky na účet. Držím palce. Teď jsou 4 minuty po 6. A tohle jsou i

0: Sol, Lamour a Erasure na Blaníku. Chvilku po šesté, úplně přesně, to je 6 hodin a 7 minut. Čas na počasí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: krásné středeční ráno, jak ta středa bude vypadat, tak to nám prozradí Maria Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, zatím je oblačnosti nejvíc na Moravě a ve Slezsku, zejména na střední, jižní a východní Moravě a pak také na severu Čech, tady je oblačno přechodně i zataženo. Teploty jsou docela nízké, klesly na 13 až 9 stupňů Celsia a vítr ten fouká jen slabý proměnlivý anebo je bez větří.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Oblačnosti bude více, než bylo včera, nebude ale pršet, bude tedy zpočátku jasno nebo polojasno, ale postupně může být přechodně i zataženo a ojedinělé přehánky se objeví zejména na horách. Teploty dnes vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 27 stupňů, takže takový příjemný den na začátku září. Vítr bude foukat slabý proměnlivý přechodně od západu až severozápadu.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
0: Tak si užívejte příjemné září, když úplně slyším školáky, jak říkají, co může být na září příjemného. Pohodový den a pohodové ráno, 6 hodin a 9 minut. Tady Arakain.

0: To je ABBA na Blaníku. Já tady mám taky někoho od A. Dobré ráno, Adel.
1: Krásné ráno, Paťo, tobě i posluchačům.
0: Všechno nejlepší k dnešnímu svátku, protože dneska ve středu 2. září slaví všechny Adélky. Kolik znáš Adélek ještě?
1: Já znám třeba 2-3, jako pár jich znám. No, a já mám to jméno strašně ráda, kdyby...
0: Se nedivím.
1: No, mně přijde hezká jména od A, takže já znám, no tak 2-3 Adélky kolem sebe mám.
0: Já taky nemám nic proti Petrovi, zase na druhou stranu. No.
1: Ale maminka říkala, že když byla v porodnici, takže tam bylo právě na patře několik Adélek, že tehdy to bylo populární v tom roce to jméno.
0: Že to bylo populární, no je fakt, že z mýho ročníku je taky spousta Petrů, že to je vždycky prostě nějaký rok, kdy je nějaké jméno populární a pak zase nic. Já mám třeba syna, jednoho synu mám Tadeáše a zrovna v tom roce se narodilo strašně moc Tadeášů.
1: Je to vždycky nějaká vlna.
0: A říkali jsme si ještě, jak budeme strašně jako mimo, jo, ten prout. Budeme originální a prdlajs. Takže všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
1: Děkuji.
0: Jak budeš slavit?
1: No, já tuším, že bychom dneska mohli jít s budoucím manželem na večeři. Mám takové tušení.
0: Uvidíme.
1: No, v neděli, ano, to už nás čeká, takže už budeme pravděpodobně celou večeři stejně řešit svatební přípravy. Aha. Já jsem právě přemýšlela, jestli mu v tom svatebním schonu vůbec připomenout, že mám svátek. Přišlo mi to fér a pak si říkám, ne, tak ho otestu a nevydržela jsem to a v pondělí už mu říkám, no a víš, že nás čeká tenhle týden ještě jedna významná událost.
0: Já vím, že tě to teprve čeká, že budeš ta vdaná žena, ale prosím tě připomínat. Já letos v květnu malem zapomněl na Janu.
1: Ale
0: no, takže Kubu úplně nezapomněl, ale bylo mi to taktně připomenuto. Chvilku předtím. Já mám všechny svátky v telefonu a ty mi prozradí, že ten svátek nastane 2 dny předem. A bylo mi to teda připomenuto asi 3 dny předem, takže jsem ještě vůbec netušil, že se blíží Jana. Jo, takže chápu úplně Kubu připomínat. Ber to jako takovou radu do manželství.
1: Tak jo, tak děkuju.
0: Takže Adélka, všechno nejlepší a za chvíli už krátké zprávy. Radio Blaník.
2: 5 000. 7 000.
3: A nebo rovnou 100 000.
2: Léto nekončí a na Blaníku vám rozdáváme hromadu peněz.
3: A bude vám k tomu stačit jedna jediná vylepená samolepka.
2: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
3: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem
3: a Centropolem.
4: Já nový plot mám.
5: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
6: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Radivět a Příbuzní, Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, Begestil a taky osobitá Jana Kiršner. Tradičně vás okouzlí Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
11: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
12: Pozor, Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
13: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
14: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
16: Nejlevnější pneu.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
0: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
3: Radio Blaník, zprávy. Radio
4: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Vedle areálu Ústřední vojenské nemocnice v Praze zasahovala policie i hasiči. Při výkopových pracích tu dělníci našli ruční granát. Přivolaný pyrotechnik ho zajistil a na poli na okraji metropole ho bezpečně odpálil. Tachov postavil pod sjezdovkou pump track pro děti dospělé za 3,5 milionu. Je určený pro dovednostní jízdu na kole, koloběžce, skateboard a také inline bruslích. Spojené státy dokončily další vlnu úterních útoků na Irán. Ten mezitím pokračuje v odvetných útocích na americké základny v regionu, které už zasáhly Kuvajt, Bahrajn a také Jordánsko. Darja Vidmanová do druhého kola tenisového US Open nepostoupila. Duel Nikoly Bartuňkové s Egypťankou Šarifovou byl nejprve kvůli dešti za stavu 6-1 pro českou hráčku přerušen a pak byl odložený na dnešek. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
2: Dobré ráno Rádia Blaník
3: s Petrem Slivou.
5: Tak ještě jednou dobré ráno ode mě i od Adélky. Máme tady 2. září. Adélky mají dneska svátek, jak už jsme si řekli, je taky středa, takže se nám láme týden. Jsme uprostřed toho prvního školního týdne, takže teď už to půjde z kopce a on bude zase brzo za námi. I dneska proplácíme účtenky, ale taky se vrátíme ke včerejšímu rannímu hostu na telefonu. Za 4,5 minuty bude 6:30.

0: Rivers of Babylon a Bonnie M na Bleníku chvilku před 6:30 a sliboval jsem reprízu včerejšího ranního hosta. No byl takový napůl školní, protože byl první školní den. Ranní host,
1: Radio Bleník. No a protože je to

0: studoval? Jaký obor nebo jakou aprobaci?
1: No, je to aprobace fyzika základy techniky.
0: Fyzika základy techniky?
1: Dílny, jakoby na školách, no.
0: Jo, takhle, vyloženě dílny. A udělo se vám to někdy v životě?
1: No je, tak já jsem celoživotně kutil už po tatínkovi a přiženil jsem se k jedné chalupě krásné, no a tak tam kutit musíte.
0: No já o vás vím, že vy vlastně neustále něco renovujete, něco opravujete, ať už je to chalupa nebo váš vlastní domov. Co ta fyzika, jak se vám to hodilo k profesi herce?
1: Občas se mi to hodilo, že jsem do toho mohl kafrat technickým složkám v divadle. Protože jsem věděl, o čem je řeč. No a pak se mi to hodilo, když jsem nastudoval v divadle v Řeznické představení, které stále ještě hrajeme. Já jsem to režíroval a hraju v tom Alberta Einsteina. Tak tam se mi to hodilo, abych se zorientoval, ono to není pro fyziky, to představíte, pro normální diváky, ale právě proto, že jsem tam objevil nějaký nesmysly od amerického autora, tak jsem je dokázal vymanévrovat tak, aby i fyzikům to přišlo zpravitelné.
0: Vzpomenete si na některý z těch nesmyslů? To by mě zajímalo docela.
1: Je, ale tak to není takhle pro posluchače úplně, no, je to z oblasti kvantové fyziky. Hmm. On Albert Einstein, když vynalezl teorii relativity, tak potom se pokoušel jí smířit s kvantovou fyzikou. Oni si tyhle dvě teorie odporují a zatím pořád ještě nikdo nesjednotil. A tam je prostě ve scénáři bylo napsaný, že na tabuli je vzorec, což jsou takový ten velký ošklivý zlomek, jsou tam řecký písmena, nějaký čísla a je to vlastně vztah, je to rovnice. No a tam ve scénáři bylo napsané, že najednou vstane Einstein, škrtne dvě číslice a zase a napíše jiné. Hmm. Říká, no ale to nejde, že jo? To je jako, když nenapíšou, co škrtne a co napíše. No, tak jsem tohle nějak eliminoval, to tam není.
0: Říká člověk, který ví, co se skrývá za rovnici R rovná se MC na druhou, když to my si pamatujeme už jenom ta písmenka.
1: No, já bych se nepřeceňoval. Ono už je to dávno, přece jenom.
0: No, ale něco tam určitě utkvělo, když už vás mám takhle na drátě. Hrajete teď v něčem normálním?
1: Tak jestli to je normální, nevím, ale hraju Kasanovu třeba v divadle Palas. Ten mně přijde dost normální, ten člověk.
0: No. Asi je to trošku diskutabilní.
1: No, to je náhodou strašně zajímavý. To, ono se z něj pořád dělá ten sex symbol, ale on byl nesmírně vzdělaný, uměl několik jazyků, pracoval v diplomatických službách, psal básně, hry divadelní. To byl velmi renesanční člověk.
0: Já si z vás trošku střílím, ale já bych chtěl vidět, jak toho Einsteina, tak toho Kasanovu samozřejmě.
1: Tak se někdy domluvíme.
0: Tak se domluvíme a potom jsou tady ještě Cimrmani samozřejmě.
1: No, tak tam mě čeká teďka novinka, budu přebírat po Miloňovi Čepelkovi roli hraběte Čepelína v Hospodě na Mítince.
0: To je moje oblíbená hra, tak zlomte vás a moc děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Ranní host
0: Rádia Blaník. Tak včerejším ranním hostem na telefonu byl vystudovaný učitel, ale taky herec a náš kolega Miroslav Táborský. A teď už divokej byl a malování 4 minuty po půl sedmé. Dobré ráno.

0: Neverending Story a Limal na Blaníku.
1: Dobré ráno, Hrání a Blaník.
0: Září tady, ještě do 23. září tady budeme mít léto a dokonce už to vypadá, že jsou na světě první výhledy na letošní podzim, který by měl být ve střední Evropě teplotně nadprůměrný a srážkově průměrný, ať už to znamená cokoliv. Jak to bude s dnešním dnem, 2. zářím?
2: Dnes nás čeká takový průměrný den, čekají nás teploty od 21 do 25 v maximech, na jihu Moravy 27, takže ty teploty budou velice podobné, jako byly včera. Jinak bude skoro jasno až polojasno a postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a zejména na horách, počítejte i s přeháňkami.
0: Za chvíli už hymna všech kutilů, budou tady Činasky a tohle vás čeká o víkendu.
1: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
3: Víkend s Hanou Zaborovou na rádiu Blaník.
4: Málo kdo na Blaník patří tak, jako právě ona.
5: Jedna z lodí nese jméno Gwendolina.
3: Jedinečná Hanička Písnička by oslavila 80. narozeniny.
4: My to nemůžeme nechat jen tak. Už o tomto víkendu vám proto budeme rozdávat vstupenky na nový muzikál Divadla Kalich, Biograf Láska 2.
3: Nový

0: osobně. Tak laďte Blaník a užijte si
1: víkend s Hanou Zagorovou na rádiu Blaník.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
5: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
4: Nebuď labuď. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
5: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
9: Když život prudce zastaví...
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit 2 kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
14: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
13: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
17: Co třeba na delfíny?
16: Do zoo?
17: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
16: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
17: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
18: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
0: Pohodové České rádio.

0: Černovský a Kutil na Blaníku a vlastně Kutilem musí být člověk, kterého na sociálních sítích sledují 10 000 lidí. Hlavně po té nedávné události musí být Kutilem.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Dobrých zpráv není nikdy dost a tohle je přesně ten příběh, který stojí za to slyšet. Když v květnu vyhořela brněnská záchranná stanice Pomáháme zvířátkům Zdeňka Machaře, což je neskutečný člověk, před časem jsem jej měl i ve Zlatých českých ručičkách, tak po té stanici zůstaly vlastně jenom trosky, několik zvířat požár nepřežilo. Lidé, kteří se tam starají o stovky zraněných zvířat, přišli prakticky o všechno, jenže pak se stalo něco neskutečného. Lidé se semkli a poslali na obnovu neuvěřitelných 18 milionů korun. A díky tomu, díky těm penězům a vůbec všem lidem, kteří se takhle semkli, se dneska staví stanice znovu na nohy. Vzniká nová správní budova, nové kvalitní voliéry, dokonce místo, kde se budou uzdravená zvířata připravovat na návrat do přírody. A vedoucí stanice říká, že po 35 letech práce se zvířaty o něčem takovém vlastně ani nesnil. Takže za mě prostě úplně neskutečně dobrá zpráva. A mimochodem, když jsme u těch dobrých zpráv, tak v pátek ve šťastné hodince budeme zase odměňovat vaše dobré zprávy. Takže nám klidně zase napište, co vás v poslední době potěšilo. Pište na 600 318 118, to je to samé číslo, kam posíláte účtenky. A teď už Beverly Craven a Promise Me na Blaníku v 6 hodin 50 minut. A zdravíme do Brna.

0: Beverly Craven, Promise Me, na Blaníku. A už chystáme tu příští hodinu. A bude tam třeba Argema. Budou tam Buty. A bude tam i Michal David. Hezky česky na Blaníku i po sedmé. Teď je 6.54. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Na 12. září si nic neplánuj, máme program.
3: Jaký? Jdeme k vašim?
2: Neboj, něco lepšího. Pojezd fest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
3: Takže ty jíš a já piju.
2: Přesně. A děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
3: No a muzika?
2: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
3: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici Pojezd fest. A zatančíš si se mnou? www.poes.cz.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV. T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Přeji vám dobré ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Léto se neloučí, na Moravě a ve Slezsku bude dnes zpočátku polojasno, místy až jasno. Odpoledne pak ale přibude oblačnosti a k večeru se můžou lokálně objevit přehánky. Naměříme ale 23 až 26 stupňů. Tolik o počasí, teď se podíváme, jaký je provoz na silnicích.
1: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
6: Na dálnici D48 na 26. kilometru ve směru na Olomouc skončil osobák ve svodidlech. Počítejte nárazově s kolonou a projíždějte kolem nehody opatrně. Teď aktuálně se bouralo na příjezdu do Boršice u Blatnice v okrese Uherské Hradiště. Ve směru od Hluku máme hlášenou nehodu osobáku. Na místo dorazila už i policie, dejte si pozor. A kvůli opravám počítejte s pomalejším provozem na trase z Opavy do Ostravy na průjezdu Petřkovicemi. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Pavel by uvítal změny v rozdělování daní krajům a obcím. V Karlových Varech otevřeli speciální učební obory. Zelenský varuje před ruským vzdušným prostorem.
9: Rádio Blaník.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda by měla častěji upravovat kritéria rozdělování daní krajům a obcím. Při zahájení školního roku a následném jednání se zástupci obcí to řekl prezident Petr Pavel. Třeba u krajských samospráv jsou tato pravidla nastavena už přes 20 let a neodpovídají aktuálnímu stavu rozpočtu samospráv a tuzemské ekonomiky. V Karlových Varech začínají studovat budoucí skláři a keramici. Po 4 letech se na místní keramické a sklářské škole znovu otevřely oba učební obory. Letos do nich nastupuje 10 studentů a k ním víc řekne generální ředitel sklárny Mozr Martin Dvořák.
10: Jsou to všechno lidé z Karlovarského kraje, 4 chlapci a 1 děvče. A sami se v průběhu toho učňovského oboru rozhodnou, jestli by spíš inklinovali k té profesi brusiče, respektive někoho, kdo bude pak zušlechťovat to sklo, anebo spíš do té profese toho samotného skláře, chcete-li foukače.
8: Řemeslné obory tak dostávají po několika letech další šanci. Brno se letos výrazněji zapojí do festivalu Noc literatury. Zájemci budou moci 16. září zavítat na 30 různých míst, kde vyslechnou čtení z českých překladů současné literatury v podání herců a dalších osobností. Hlavním dějištěm Noci literatury zůstává Praha, kde bude už po 20. Ukrajinský prezident Zelenský varoval letecké dopravce a pojišťovny před využíváním ruského vzdušného prostoru. Na nebi zamořeném drony podle něj není místo místo pro civilní letectví. Ruský prezident Putin na to reagoval tím, že slova Zelenského neslyšel, ale že zní jako státní terorismus. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
9: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
0: Probudili jste se právě teď? No tak to jste se probudili do 2. září. Máme tady středu, minutu před 7. hodinou a je to taky den, kdy opět proplácíme účtenky. K tomu dojde už za chvíli. Teď Argema, Jarošovský pivovar.

YMCA a Village People na Blaníku 6 minut po 7 hodině. Tak co, už se díváte na svůj telefon? Poslali jste SMSku s účtenkou, tak ještě máte zhruba 3 minuty na to, abyste to udělali, protože za chvíli se proplácí. Teď Marie Rotrová a Řeka lásky.

0: Ve středečním dobrém ránu na Blaníku Marie Rotrová a Řeka lásky. Tak se do toho dáme.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Dva prázdninové měsíce utekly jako voda. Máme tady zpátky školní rok, ale hlavně se proplácejí zase vaše účtenky. Jak to vypadá, Adel? Máme dost účtenek?
3: No, máme jich víc než dost tady.
0: Je vidět, že vás tahle ta hra opravdu baví a už víme, komu dneska proplácíme.
3: Já už to vím.
0: Jestli proplatíme, tak to se teprve ukáže, protože já na to číslo, ze kterého ta účtenka nebo ta SMSka přišla, teď musím zavolat. Na druhé straně to musí někdo vzít a taky nám musí říct, kdo právě na Blaníku dospíval. Dáme se do toho, co říkáš?
3: Jdeme na to.
0: Pojď. Je vytočeno? Let má kontrola, jestli jsem vytočil správně. Vypadá to tak. Tak schválně. Co myslíš, vezme to někdo nebo ne?
3: Já držím palce.
0: No to já taky, ale to ještě neznamená, že to někdo vezme. No.
4: Dobrý nová, dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradničková. Jste Pavla? Stanvaldu?
4: Ano, ano, dobrý den.
0: Tak, krásné ráno. Adélko, co to proplácíme dneska?
3: No dneska tak tendenčně. Pavla napsala, že by ráda proplatila Sono srdíčka kočičky Adélky za 2830 korun.
0: Vy fakt máte kočičku Adélku?
4: Mám. A Elišku ještě.
0: Jo, ještě Elišku. Je to nějaká rasa nebo...
4: Jsou je to britská.
0: Je, Britky mám rád. Máme doma dvě Britky, takže úplně chápu. Sežerou na co přijdou, že jo?
4: No.
0: No, je mi to úplně jasné. Takže potom nějaké problémy se srdíčkem má Adélka?
4: Jo, měla šelesti, tak jsme byli na kontrole a tak musíme trošku hlídat.
0: Jo, na každá návštěva veteriny dost leze do peněz. 2830 korun, my vám ty peníze možná vrátíme zpátky. Co teď děláte, Pavlo?
4: Já jsem v práci.
0: A posloucháte rádio?
4: Poslouchám.
0: Tak jsem s tím jménem. Kdo dospíval na Blaníku?
4: Marie Rotrová.
0: Je to tak. 2830 korun se stěhuje zpátky do vaší peněženky a teď to je jenom na vás, jestli za to pořídíte něco sobě nebo Adélce k svátku.
4: Dobře, děkuju moc.
0: Tak jo, tak ji pozdravujte i Elišku, mějte se fanfárově a naslyšenou, zůstaňte nám na lince.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Hoty a František, na Blaníku před chvílí jsme proplatili další účtenku. Co teď děláte, Pavlo?
1: Já jsem v práci.
0: A posloucháte rádio?
1: Poslouchám.
0: Tak jsem s tím jménem. Kdo dospíval na Blaníku?
1: Marie Rotrová.
0: Je to tak. 2830 korun se stěhuje zpátky do vaší peněženky. A další účtenku proplatíme zase zítra. Pište nám, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení, odkud jste. Pošlete na 63818 a zítra po 7. Poslouchejte a konec konců poslouchejte i teď ve 7:45.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Protože Adel nám řekne, jak bude.
3: Je to tak. Dnes nás čeká velice podobný den, jako byl včera. Začínáme pod slunečnou, skoro jasnou až polojasnou oblohou. Postupně ale počítejte s tím, že bude oblačnosti od západu přibývat až na zataženo. A pokud se vyskytujete na horách, tak tady může i sprchnout. Teploty budou ale takřka identické s tím včerejškem, v maximech 21 až 25, na jihu Moravy může být až 27 a na horách okolo 17.
0: Ať to dopadne jakkoliv, život je náš, o tom teď zaspívá i Michal David. Je 7:15.

0: Živodina, a Michal David na Blaníku. Dneska je 2. září. Před 2516 lety se běžel první maraton. To je jeden ze Spartanů. Běžel do Sparty informovat, že v bitvě u maratonu porazili Peršany. Já jsem si teda původně myslel, že je to prostě jenom báchorka, ale ono to asi se zakládá na pravdě, protože někde ve vzduchu lítá právě to přesné datum 2. září. On to tehdy ten voják nepřežil a padl k zemi a na jeho počest takhle padám k zemi nejméně jednou za rok, ale naštěstí těch 42 kilometrů nemusím běžet ve zbroji. Potom tady mám ještě 2 výročí. Před 107 lety se v Praze začaly v ulicích objevovat první dopravní strážníci a přesně před 100 lety byl položen základní kámen plzeňské zoologické zahrady. Takže zdravíme do Plzně a potom tady mám něco pro Adélku. Přišla ti básnička.
1: Yeah.
0: Já ji budu recitovat. Chceš?
1: Recituj.
0: Pro Adélku přání k svátku, pro radost i na památku, ať se jí dnes všechno daří, jak sluníčko krásně září, ať má krásný celý den a prožije jej s úsměvem, to jí přeji posluchač Bohuslav.
1: Mě to úplně dojalo, děkuji tobě Péťo a děkuji samozřejmě i Bohuslavovi za krásnou básničku.
0: A zatím už patří jenom takové indiánské hou. Za chvíli krátké zprávy a teď je 7:20. Radio Blaník.
2: Milí posluchači, kvůli pravidelné údržbě vysílačů bude ve čtvrtek 3. září od 10 do 15 hodin přerušeno vysílání Rádia Blaník na ostravské frekvenci 93,7 FM. Děkujeme za pochopení. A v době výluky si nás můžete pustit na našich stránkách radioblaník.cz a také v digitálním režimu DAB+.
3: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Nedvěd a příbuzní. Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, Begestyl a taky osobitá Jana Kiršner. Tradičně vás okouzlí Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupí! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskévinobraní.cz.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
10: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Sakra! To zas vymyslel nějaký inženýr.
12: Už žádné další nadávky. Když chání správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.
13: Vážení cestující, mimo žádný baňský spěšný vlep po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Inspirující prostředí.
16: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
15: A šéf, se kterým je radost pracovat.
16: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
15: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
16: Jednoduše, rychle a přehledně.
15: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
16: Bezva práce.
17: Když život prudce zastaví.
18: Zase jsem ji našel v tramvaji.
19: A vy jste všichni rodina?
18: To nejsme.
17: Vždy je dobré mít se koho chytit.
18: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
17: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
20: Myslete na své zdraví a dopřejte si lázeňskou léčbu. Šrotovy lázně vás zbaví dýchacích a psychických potíží a pomohou s lupénkou či ekzémem. Zeptejte se svého lékaře a využijte Šrotovy lázně. Lázně-lipová.cz. Malebné lázně v srdci Jeseníků.
21: Fotky z našich akcí,
22: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
21: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
23: Blaník za volantem.
24: Na dálnici D48 ztratíte čtvrt hodinky na 26. kilometru ve směru na Olomouc. Skončil totiž osobák ve svodidlech, je tam policie, buďte opatrní. Dnes a zítra počítejte s omezením i na dálnici D49. Na 9. kilometru u Martinic směrem na D1 je sjezd a výjezd dálnice uzavřený. A na příjezdu do Boršice u Blatnice v okrese Uherské Hradiště pak pozor směrem od Hluku. Máme tu hlášenou nehodu osobáku. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Na řadě jsou krátké zprávy.
23: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
25: Aktuální přehled každý den.
23: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
26: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ministryně financí Alena Schillerová vidí v rozpočtu prostory pro škrty v jednotkách miliard. S úsporami mají přijít sami ministři. Na konečném znění se podle ní koalice dohodne. Silnice 1/10 u Turnova na Semilsku je po havárii cisterny s hořlavinou znovu průjezdná. Hlavní tah od křižovatky se silnicí 1/35 směrem na Železný Brod byl zavřený přes 14 hodin. Cisterna převážela bionaftu. Praha se začátkem nového školního roku otevřela dvě dětské skupiny. Jsou na Palmovce a v Zenklově ulici a dohromady nabídnou místa pro 47 dětí i těch dvouletých. Odložené utkání kola prvního fotbalové ligy mezi Vršovickou Bohemkou a Mladou Boleslaví se odehraje ve středu 14. října. Původní termín zápasu byl odložen kvůli hromadné maroce v týmu Mladé Boleslavy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
27: Dobré ráno, Rádia Blaník
23: s Petrem Slívou.
0: Dobré středeční ráno. A my se za chvíli podíváme do Hradce. Do Hradce Králové. Tam se totiž něco děje. A co konkrétně, to se dozvíte za pár minut. Teď jsou 2 minuty před 7:30. Dobré ráno.

0: Sestrička s Kramárou a Eláni na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A teď už ta slibovaná návštěva Hradce Králové. Tomu teď totiž od minulého víkendu vládnou královské slavnosti, které vyvrcholí v pátek a v sobotu. A podrobnosti už nám poví jeden z organizátorů, Ivan Kurtev.
3: Je těch scén hodně, opravdu doporučuji posluchačům podívat se na náš web královskéslavnosti.cz, kde máme i chytré filtry a každý si může vyfiltrovat buď podle dne, kdy má volno, anebo samozřejmě i podle prostředí, v kterém nejraději tráví čas. Co je nejdůležitější ještě předtím, než na webu budete hledat, jak budete trávit volný čas s námi, tak to je vlastně to, že jsme se snažili udělat ten program tak, aby si ty programy vzájemně nepřekážely a ve své podstatě, abyste měli možnost stihnout skoro všechno. To bych řekl, že je jako nejdůležitější. No a co tu máme? No, tak hlavní dny oslav 4. a 5. 9. jsou vlastně směřovány tady do historického centra Hradce Králové a na Velkém náměstí, na Malém náměstí, na Kavčím plácku, v Žižkových sadech, na nádvoří městské hudební síně a na řadě dalších míst ten náš program je k nalezení.
0: No a já se dívám právě na ten program a těch scén je opravdu hodně a ten program je tak bohatý, že budete mít co dělat, abyste stihli úplně všechno. Takže zdravíme do Hradce, teď už Lenka Filipová, Karel Zich a Mosty. Na Blaníku 3 minuty po půl osmé.

0: Black or White a Michael Jackson na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Dobré ráno, 2. zářijové ráno, vypadá to, že prázdniny sice skončily, ale to léto, to nám klidně pokračuje dál s takovými příjemnými teplotami. Jak bude dneska?
2: Dnes budou ty teploty opravdu takové vyšší, ale příjemné, protože k té tropické třicítce se nepřiblížíme. Bude v maximech 25 stupňů, na jihu Moravy 27 a na horách okolo 17. Jinak dnes bude také příjemné to, že bude po celý den svítit sluníčko. Počítejte s jasnou až polojasnou oblohou. Postupně bude od západu oblačnosti přibývat a na horách může spadnout i nějaká ta kapka.
0: No a kde to léto pokračuje na 100%, tak je třeba takový Egypt. Teplota přes 30, moře 28 stupňů a pokud si ty prázdniny chcete prodloužit, vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. A to jak do Hurghady, která je skvělou volbou pro rodiny s dětmi, do Marsa Alam, kterou mají dovolenkáři rádi pro její klidnou atmosféru s menšími rezorty, a nebo do Marsa Matrou, která je díky bílým plážím a tyrkysovému moři přezdívaná egyptský Karibik. Oblíbená je třeba i plavba po Nilu kolem Luxoru, Karnaku, Údolí králů a Asuánu s českým průvodcem. Cena, která vás zbalí? U Blue Style teď pořídíte 8 dní s all inclusive od 8 990 korun za osobu a za takovou cenu už se o dovolené nepřemýšlí úplně dlouho. Co takhle ještě na začátku září vyměnit běžný režim za vyhřáté moře, pláž a pokračovat v létě o něco déle? Právě na odlety do 7. září teď platí tahle super last minute nabídka, ale dlouho nečekejte, ty nejvýhodnější možnosti rychle mizí. A jestli jste měli pocit, že letošní dovolená už je za vámi, tahle nabídka vás možná ještě přesvědčí o opaku. Na bluestyle.cz si můžete projít aktuální nabídku a vybrat si z oblíbených hotelů i destinací. Třeba vám nakonec začátek školního roku zpestří boarding pass v ruce a pár dní u moře.
3: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
4: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
14: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Navzdory hříchů má Petr Kolář na Blaníku. Petr Kolář je jedním z těch, kteří s námi jedou to letošní letní turné letních koncertů. Některé nás ještě čekají, ale kromě toho, že vám na letní koncerty vozíme Petra Koláře, tak vám vozíme také něco speciálního.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Vozíme vám totiž naše speciální sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu. Co se může stát, když si někam vylepím tuhletu samolepku?
3: No, může se stát spousta věcí, tak jednou z nich třeba je to, že máš skvělou samolepku, ale pokud nám ještě napíšete, kde jste si ji vylepili, vaše celé jméno a příjmení, kam za vámi máme dojet a právě to, kde je, takže v okně, na lednici, na autě, a tak my za vámi přijedeme kdykoliv od pondělí do neděle. Napište nám to tedy na naše telefonní číslo 6318 18, anebo si můžete do hry zaregistrovat také vyplněním formuláře na našem webu radioblaník.cz. No a pokud za vámi přijedeme a vidíme tedy tu vylepenou samolepku, tak dostanete 5000 korun v hotovosti. Pokud navíc jste zákazníkem Centropolu, tak dostanete 7000. No a pak je tady takové velké finále.
0: Pak je tady takové velké finále, protože tam někdo může získat dokonce 100 000 korun na ruku. Do té přihlašovací SMSky nám napište celé vaše jméno a příjmení a kompletní adresu, kde vás najdeme, kde máte nalepenou tu samolepku. A my to zkontrolujeme. A pokud tu samolepku ještě nemáte, tak pozor, tento týden nás čekají hned dva letní koncerty, v pátek v Prostějově a v sobotu v Pardubicích, a i tam vám ty naše samolepky přivezeme.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: Je 7:50 a tohle už je Robbie Williams na Blaníku. Dobré ráno.

0: Supreme a Robbie Williams na konci další ranní hodiny. Ale hrát si budeme i v té příští 60 minutovce. I tam to bude hezky česky, postará se o to Olympic. Luxka Bílá. I Karel Gott. Jak jsem říkal, hezky česky na Blaníku i po 8. Teď je 7.54, středa 2. září.
1: Radio Blaník. Radio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka Ašo Proku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet, klikni dvakrát!
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: počasí.
1: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes zpočátku převažovat polojasno nebo jasno. Odpoledne pak čekejte více oblačnosti. Jinak ale bude středa bez deště s letními teplotami. V maximech dnes naměříme až 26 stupňů. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Za volantem.
1: Čtvrt hodiny čekejte zdržení na dálnici D48 ve směru na Olomouc. Na 26. kilometru se došetřuje nehoda osobáku, který skončil po ránu ve svodidlech. Pomalu to jede na trase ze Šumperka do Lanškroun. Za Bukovicemi máme hlášený zásah záchranářů a policie u nehody nákladňáku s autobusem. A v okrese Uherské Hradiště stále pozor na příjezdu do Boršice u Blatnice. Směrem od Hluku se došetřuje nehoda osobního auta. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Vyjezděte opatrně, šťastnou cestu k tomu. A teď už se zprávami je tu Monika.
2: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Města v září opět zaplavila auta. Břeclavská tiskárna už chrlí volební lístky. Do Hradce Králové míří hasiči z celé země. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. S koncem prázdnin přibylo ve městech aut. Někde navíc stále trvají uzavírky, které dopravu ještě komplikují. Je to i případ klíčové severní trasy do Pražských Davic. Silnice ve směru od Roztoka Suchdola má teď nejeden pruh. V koloně aut musí stát i autobusy MHD, které nabírají až 15-minutová zpoždění. Břeclavská tiskárna už začala s tiskem volebních lístků pro podzimní volby. Hotovo musí být do 15. září, aby byl dostatek času doručit lístky na příslušné úřady. Na jejich tisk letos spotřebuje na 800 tun papíru. Komunální a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. Hasiči z celého Česka změří své síly. Už v pátek začne v Hradci Králové mistrovství republiky v požárním sportu, kam zamíří stovky profesionálních i dobrovolných hasičů. Jaký bude program, to ví mluvčí krajských hasičů Martina Gecová.
4: Mistrovství odstartuje v pátek odpoledne výstupem na cvičnou věž. Sobota pak bude patřit disciplínám na atletickém oválu, kde se poběží stovky s překážkami, a v odpoledních hodinách odstartuje také závod štafet.
3: Mistrovství ve vrcholí v neděli požárním útokem. Čtyři čeští tenisté zabojují na US Open o třetí kolo. Na betonových dvorcích v New Yorku budou hrát Linda Nosková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková a Jiří Lehečka. Nikolu Bartůňkovou pak dnes čeká dohrávka úvodního kola proti Egypťance Šarífové, kde vede po prvním setu 6-1. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Svívou.
5: Dobré ráno, tak si srovnáme velitelský čas. Za půl minuty bude 8 hodin, vy posloucháte Blaník a děkujeme za to, že jste si ho zvolili takhle na startu středy s datem 2. září. A na tom startu té následující hodiny vás čeká teď Olympik a já. Bude 8, dobré ráno.

0: Co chci mít, a Lucie Bílá na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Adele, jsem se tě chtěl právě zeptat, jestli už si dneska snídala, teď vidím, že tam máš nějaké vitamíny.
3: Je to
0: je snídaně.
3: Ne, to není snídaně, už byla. Já většinou snídám po 8, ale dneska jsem to nějak nevydržela a už v 7.40 jsem si šla nadat snídu.
0: A to si zvolila správný čas, v 7.40, protože ono se ukázalo, že nejlepší čas pro snídaní je mezi 7 a 8 hodinou.
3: No tak výborně.
0: Takže to se strefila.
3: Tak se můžu poplácat po rameni.
0: Normálně si blbě, ale dneska se teda zrovna trefila. Jak to máš s obědem? Máš pravidelný oběd, pravidelný čas?
3: Ne, ani ne, protože tím, jak vstáváme brzo, tak já mám většinou i hlad dřív, než by byl takový normální oběd, takže si dám nějakou svačinku, no ale pak zase třeba do 2-3 hlad nemám, takže ten oběd je takový, jak kdy, jak co, hrozně záleží.
0: Je fakt, že my s tím naším vstáváním ve 4 jsme na tom trošku jinak než zbytek populace, jinak kdyby si vstávala normálně, jako normální lidi, tak ten čas pro oběd je 13. hodina. Ta je prostě úplně ideální. A co večeře?
3: No tak to už je úplná tragédie teda. Včera jsem třeba večeřela v 10 večer, ale někdy večeřím v 6, někdy večeřím v 8. Tam je to opravdu rozházené, takže mě zajímá, kam to mám dát.
0: Do 8 hodiny to stihnout.
3: Dobře.
0: Do 8 hodiny, všechno ostatní později už je prostě horší.
3: Tak já to zkusím.
0: Ale pozor, ono to neznamená, že když si třeba dáte dneska rohlík v 10 místo v 7, tak automaticky si tím zkrátíte život. Ta studie, která tohleto prokázala, ukazuje souvislost, nikoli přímou příčinu. Ať to znamená cokoliv. Takže víceméně proti gustu, žádný dešputár, ale snídejte mezi 7 a 8, nebo já nevím, jak to ukončit, asi takhle možná.
3: Asi takhle.
0: Za chvíli počasí, teď už Gumbay Dance Band a Son of Jamaica na Blaníku, 8 minut po 8. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol, Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: Bombay Dance Band a Son of Jamaica, když tak poslouchám tuhletu písničku, tak k tomu jde ruku v ruce vlastně ten světový den, který se dneska slaví, protože dneska je světový den kokosových ořechů. Máte-li rádi kokos? Dejte si něco kokosového. Máš ráda kokos?
1: Mám ráda kokos.
0: Když mi teď napadá, že vůbec nevím, jestli na Jamajce rostou kokosy.
1: To taky nevím, tak to zjistíme.
0: A já jdu googlit a ty řekni počasí.
2: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
1: Nejdřív se mrkneme na aktuální teploty, protože ty už jsou teď standardně nad 10 stupňů Celsia. Praha hlásí 15, Karlovy Vary, Plzeň 12 stupňů Celsia, Olomouc 13, Brno 14. To je jenom taková malá ochutnávka, ale ty teploty jsou v podstatě stejné na celém území. Během dne můžou vystoupat až na 25, na jihu Moravy ukáže teploměr až 27. Teď po ránu bude polojasno až jasno a během dne se bude postupně od západu zatahovat. Pokud jste na horách, tak vám možná přijde k duhu i deštník, protože tady možná spadne i nějaká ta kapka.
0: Tak a teď ty kokosové ořechy, tohle na mě vychrlila AI. Na Jamajce kokosy rostou úplně běžně, kokosové palmy patří k typickému obrázku jamajského pobřeží a daří se jim díky tropickému klimatu. Mm-hmm. Takže všechno nejlepší kokosovým ořechům na Jamajce. Vy to můžete oslavit tak, že si dáte dneska něco kokosového a tohle už je Karel Gott a pokaždé. Za 2 minuty bude 4:09. Dobré ráno.

0: noc mi rýchlo lé. Mekeš Birka, Marika Gombitová v Slepých uličkách na Blaníku Jeseníky slaví. Dostali totiž vlastní poštovní známky. Ode dneška si můžete koupit aršík s názvem Jeseníky klenot Severní Moravy. Na těch známkách je třeba pradět, jsou tam Petrovy kameny, anebo vodopády Bílé Opavy, prostě takové ty známé ikony Jeseníků. A mluvčí České pošty Matyáš Vytík vám k tomu z titulu své funkce a profese řekne víc.
1: Autorem výtvarného návrhu jsou Libuše a Jaromír Knotkovi. Aršík čtyř známek vychází v nákladu 26 000 kusů a jeho cena je 142 korun. K dostání bude na vybraných pobočkách a na e-shopu České pošty.
0: Tak Jeseníky mají známky, my máme krátké zprávy a uslyšíte je už za chvíli. Teď je 8:20.

0: letu, vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
1: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků, 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu. Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.

0: Arctic Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
2: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
1: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
2: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Myslete na své zdraví a dopřejte si lázeňskou léčbu. Šrotovy lázně vás zbaví dýchacích a psychických potíží a pomohou s lupénkou či exémem. Zeptejte se svého lékaře a využijte Šrotovy lázně. Lázně-lipová.cz. Malebné lázně v srdci Jeseníků.
5: Sakra! To zas vymyslel nějaký inženýr.
6: Už žádné další nadávky. Když sání správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.
7: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
8: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
0: Blaník za volantem.
3: Hezké ráno, přejeme Monika Holubová, ministr zahraničí.
4: Na kruhovém objezdu směrem od Kravař policie zasahuje u nehody dvou osobních aut. Pomalu to pak jede i na trase ze Šumperka do Lanškrouna. Za Bukovicemi zasahují záchranáři a policie u vážné srážky nákladního auta s autobusem. A na příjezdu do Bílovic v okrese Uherské Hradiště směrem od Březolub probíhá stále vyšetřování nehody dvou osobních aut. I tady proto počítejte s kratším zdržením. To byl dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Vyjezděte opatrně, šťastnou cestu k tomu a já předávám slovo Monice, jsou tu krátké zprávy.
5: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ministr zahraničí Petr Macinka si předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomarjovovou. Souvisí to s hybridním útokem na letiště Lipsko-Hale. Státní společnost ČEPS podala trestní oznámení kvůli okolnostem při koupi provozovatele plynovodu Netforgas. Audit, který si firma k akvizici nechala udělat, podle ní potvrdil zásadní pochybnosti k procesu nákupu. Do Izraele z Německa vyplula poslední z šesti objednaných ponorek třídy Dolphin. Podle zahraničních médií jsou izraelské ponorky spolu s raketovými nosiči a letouny součástí jaderné triády. První fotbalová liga dnes nabídne dvě dohrávky čtvrtého kola. Zbrojovka Brno se doma o 6 večer utká s Hradcem Králové. O 2 hodiny později má výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
6: Dobré ráno Rádia Blaník
0: s Petrem Svíbou.
7: Prázdniny, neprázdniny, série letních koncertů Rádia Blaník pokračuje vesele dál a to tak, že tento týden vás čekají dokonce hned dva. A více se dozvíte za malou chvíli. Za 2 minuty bude 8:30, je středa 2. září. Adélky mají svátek, všechno nejlepší.

0: předpokládám, že písničky odselzy, ale jaký repertoár máte připravený? Kdo z vás se toho chopí?
1: No, jako bys, vlastně teď můžeme říct docela jako originální odpověď. Normálně bychom řekli klasika, že jo? Ale teď můžeme říct originální odpověď, protože my jsme překopali playlist. Takže vlastně zahrajeme i některé nové věci a i některé staré jsme jako tak poupravili, přearanžovali trošku. Máme úplně nový intro, takže pokud nás třeba Blaníci slyšeli loni na blanických koncertech, tak letos to bude trošku jiný.
0: Takže Slza mimo jiné v pátek v Prostějově, začínáme ve 4 odpoledne na náměstí TG Masaryka, osobně se tam na vás těším, no a potom přijde sobota, kde se na vás osobně bude těšit Iva Lecká pro změnu v Pardubicích. Jak to bude tam?
2: No tady to začíná mnohem dřív, tady už startujeme v 11:30, takže nezaspěte a bude to tady konkrétně na Pernštýnském náměstí v Pardubicích a bude tady Petr Nať, No Name, Olga Lounová, Vojta Nedvěd, no a samozřejmě blaňská kapela. Vstupné se opět neplatí.
0: A na obě místa vám ještě přivezeme ten náš speciální dárek, tu naši sluníčku. Samolepku Rádia Blaníka Centropolu, díky které můžete vyhrávat peníze a jeden z vás dokonce 100 tisíc. Tak dorazte v pátek do Prostějova, v sobotu do Pardubic.
3: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Secret Service a Oh Suzy na Blaníku, stále ještě v dobrém ránu.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Tak teď nám přišla SMS-ka k našim speciálním samolepkám Rádia Blaník a Centropolu, díky kterým někdo vyhraje dokonce i těch 100 000 korun. Adélko, Péťo, my se taky hlásíme, samolepky vylepeny na autě a na vrátkách a na schránce, na adrese, teď nebudu samozřejmě citovat tu adresu, nicméně, jak je to v těch černých baronech, tak je to správné, nebo tak to má být. Tak se můžete inspirovat a pojďme na počasí.
2: Já jsem se trošku bála, abys po mně nechtěl citovat černé barony. Dnes nás čeká takový mírný letní den. Teď po ránu bude svítit sluníčko, bude jasno až polujasno na naprostém většině republiky. Potom odpoledne od západu bude přibývat oblačnosti a na horách se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Nejvyšší denní teploty příjemných 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia.
0: Za chvíli už dnešní malá nápověda k tajemnému roku.
3: Víc nebo míň.
1: Tipněte si a vyhrajte poukaz na nákup za 5 000 u Dytonu.
3: Každé všední dopoledne 10 hodin u nás na Blaníku.

0: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Mila Řezy přikoupí dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: Firma na zážitky
11: CZ.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Značka Parkside slaví 30 let. A my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.

0: Jsem optimista a Olga Lounová na Blaníku a tohle je znělka, kterou uslyšíte po deváté.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A to se zase spolu vydáme do tajemného roku. Kam to bude tentokrát? No napoví opět písničky a nápovědy. A jedna nápověda se bude týkat filmu, ze kterého je tahle ukázka.
3: Antabus, ano, vás, ne. Antabus, ano, vás, ne.
0: No a více, po deváté, teď ještě Gypsy Kings a Bambuleo na Blaníku 2 minuty po 3:15.

0: Na pořád a Michal Hrůza na Blaníku. No na pořád tady středeční dobré ráno být nemůže, protože se nám blíží devátá a to už se blíží jiný pořad. Tajemný rok, ale i v něm budeme s vámi. A taky s námi bude Krištof. Dáme zítřkům na viděnou. Hanka Zagorová. A taky Miraj. To jsou totiž písničky, které jste poprvé mohli slyšet právě v tajemném roce. A více po deváté s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.
5: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
6: A kde všude nás naladíte?
5: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
7: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes střídavě polojasno a hlavně na horách oblačno, ale teploty odpoledne znovu připomenou léto. Naměříme od 23 do 26 stupňů, na horách bude kolem 20. Tolik o počasí a pojďme na silnice.
6: Jsme Blaník.
5: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
7: Nehoda dvou osobních aut vás zdrží na průjezdu Bruntálem v Nádražní ulici. Je tam policie, dejte pozor. Bouralo se teď aktuálně také v Ostravě. Silný provoz je v Horní ulici za nájezdem od Hrabůvky směrem na Přívoz. Ve středním pruhu se srazily dva osobáky. V koloně ztratíte 10 minut a přibrzdíte také na příjezdu do Opavy na kruhovém objezdu směrem od Kravař, kde se došetřuje srážka dvou osobních aut. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Vám přeju šťastnou cestu a předávám slovo Monice, jsou tu další zprávy.
8: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé suši. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Letošní léto málem pokořilo jeden velký rekord. Centrální evidence psů se začíná plnit. Ve Skydech pokračuje pátrání po přítomnosti medvěda.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko má za sebou druhé nejteplejší léto v historii měření. Za rekordním rokem 2019 zaostalo jen o desetinu stupně. Rekordy ale letos padaly jako nikdy dřív. Padl také absolutní rekord Česka a mimořádně často se objevovaly teploty nad 40 stupňů Celsia, supertropické dny i tropické noci. Do centrální evidence psů jejich majitelé zaregistrovali bezmála 177 tisíc. V Česku tato povinnost funguje zatím měsíc. Komora veterinárních lékařů očekává, že v evidenci by mohlo být postupně zaregistrováno až 2,5 milionu psů, což je odhad počtu psů chovaných v celé zemi. Za neregistrování hrozí pokuta. Ochranáři ověřují možnost výskytu medvěda v Beskydech. Přibývá totiž svědectví o jeho výskytu v severní části, konkrétně v okolí obcí na Frýdecko-Místecku. Jestli už se objevily nějaké důkazy, řekl v České televizi za ochranáře Jiří Labuda.
3: Bohužel veškerá hlášení jsou zatím nepodložená nějakými jako tvrdými daty, takže to takové pořád balancování na tom, jestli tady v té severní části CHKO Beskyd skutečně ten medvěd je, takže uvidíme, co přinesou další dny nebo týdny.
2: Ověřování informací o medvědovi navíc komplikují fotografie vytvořené umělou inteligencí, které lidé zveřejňují na sociálních sítích. Cestující dnes čekají kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové výluky, a to hned na čtyřech tratích, které z krajského města vedou. Místo vlaků nasadí České dráhy v době výluk autobusy, ale ne všechny spoje budou mít zajištěné návazné přípoje. Přestavba nádraží za 10 miliard začala naplno začátkem jara. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Tak se do toho dáme, středeční hledání tajemného roku je tady. Telefonní čísla jsou připravená, jak to volací, které zní 800 109 109, tak to SMS-kovací, které je 603 118 118. Těšíme se na vaše tipy a na vaše vzpomínky. Je 9, tajemný rok právě začíná.

0: Tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: better. Americký zpěvák Matt Simons, We can do better, jo, hitovka z tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A z tajemného roku je taky písnička na viděnou od Krištofu a máme za sebou první dvě hudební nápovědy. Za chvíli přijde ta první slovní, ale předtím ještě vaše tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jana Seplic.
0: Jani, povídejte.
3: Já dneska bych si tipla rok 2018.
0: Tak zkusíme 18. Máte nějakou životní vzpomínku na rok 2018? No.
3: Ano, narodila se nám vnučka, takže začalo velký hlídání až do teď.
0: No ale teď už je nějakých 8 let, to je nějaká druhá třída?
3: Ano.
0: Tak ať to jde ve škole.
3: Musím vodit do školy.
0: No tak od toho jsou babičky.
3: No, tak jo.
0: Moc vám děkuju, nashledanou.
3: Taky, nashledanou.
0: A jdeme na první SMSky.
4: Máme tady třeba tip na rok 2018 od Lucky z Moravské Třebové podle Hanky Zagorové a chtěla by pozdravit holky z práce Irču, Monču, Lídu, Dášu, Zdenču a Babču.
0: Já to takhle zhrnu. Zdravíme holky z práce, protože si ty jména zapamatuju.
4: To jsou úplné holky z naší školky. Tak, přidám tady potom tip na rok 2017 a ten nám poslal nějaký anonymní posluchač.
0: No tak zdravíme anonymního posluchače. Pište, ono to možná přišlo třeba v nějaké další SMS, ale, a která se někde rozdělila. Pište nám dál, volejte nám dál a pojďme se podívat na to první slovní nápovědu. V tajemném roce 12. července má premiéru film režiséra Dana Svátka, natočený podle knižní předlohy Josefa Formánka.
5: Vítám někde nad váma, kvůli tomu, abych vás mohl zachránit.
6: Já nejsem takovej kebr, že to tak žeru.
7: Za vším je řád.
6: Já prostě nemám jinou šanci.
8: Antabus, ano, vás ne. Antabus, ano, vás ne.
0: Příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno láhve dostali až na samotné dno života. Tak se jmenuje film Úsměvy smutných mužů, jak jsem říkal, na motivy stejnojmenné knížky Josefa Formánka, který má premiéru 12. července tajemného roku. Tak to je ta první slovní nápověda. A 800 109 109, to zase napovídám telefonní číslo, na které můžete zavolat a zkusit si tipnout, ve kterém roce se nacházíme. Můžete to udělat i tak, že pošlete SMSku pro změnu na jiné číslo 603 118 118. Z tajemného roku je i tahle písnička Hanky Zagorové. Já nemám strach, se jmenuje.

0: Luis Capaldi, Someone You Loved. Po určitou dobu nejhranější písnička v českém éteru v tajemném roce a taky písnička, která se vysloužila nominaci na cenu Grammy.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Úsměvy smutných mužů, film Dana Svátka, natočený podle knížky Josefa Formánka, měl premiéru v tajemném roce. Úplně přesně jste do kin mohli poprvé na něj zajít 12. července. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Je, tady Michal Mělníka, podobně je to rok 2018.
0: A proč tak soudíte, Michale?
2: Podle písniček.
0: Písničky vám napověděli. A stalo se něco u vás v roce 2018?
2: Nastoupil jsem do první práce a jsem celý doteď.
0: A podle toho hluku soudím, že ano, že jste v té práci i teď právě.
2: Ne, jsem žádná s tím dovolený, poslouchám přes internet.
0: Ježišmarja, děkujeme za to. Šťastnou cestu, naslyšenou.
2: Díky.
0: Tak, slyšíte, že poslouchat se dá opravdu úplně všude. Pojďme na SMSky.
3: Ahoj Blaníčku, zkouším rok 2017. Zdravím všechny Adelky i tu mojí, naší dcerku, holky, vše nejlepší. To nám napsala Iva z Prostějova.
0: Přidávám se, děkujeme.
3: Děkujeme moc. Pak nám napsala Magda z Nasavrk. Dobrý den Blaníčku, dnešní tajemný rok je 2018 podle Hanky Zagorové a ten rok jsem na stará kolena ukončila studia na Karlově univerzitě. Během studií jsem se seznámila s jednou úžasnou kamarádkou.
0: Gratulujeme, děkujeme.
3: A další čárku k roku 2018 nám poslala Eva z Mostu, která slavila půlkulaté 55. narozeniny.
0: Zdravíme do Mostu. A další písnička z tajemného roku je připravena, tak já jenom zopakuju ty kontakty 800 109 109 sem, volejte, tipujte a vzpomínejte, anebo pište na 600 318 118 a tady je ta další písnička z tajemného roku. Miraj a Chci tančit.
4: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Co vzpomínáte, když jste tuhle písničku slyšeli poprvé? Bylo to v Tajemném roce. Miraj a Chci tančit.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
3: Na rádiu Blaník.
1: A možná jste ve stejném roce byli taky v kině na novém filmu Dana Svátka podle knížky Josefa Formánka Úsměvy smutných mužů. A tohle jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Ahoj Petře, tady Míša Příbram.
1: Krásný den, ahoj. Míšo, tak pojďte do nás.
4: A já si myslím, že je to rok 2018, teďka podle Haničky, já nemám strach.
1: Ano.
4: A v ten rok se narodil druhej vnouček, takže trošku si to asi pamatuju.
1: Díky moc, Míšo, krásný den do Příbramy, naslyšenou.
4: Vám taky, naschle.
1: A teď ty psané formy vašich typů.
5: Ahoj Blaničku, já typuji rok 2017, což je rok, kdy se mi vdávala první dcera, to nám napsala Jitka z Ostravy.
1: Děkujeme, Jitko.
5: Přidáme Lenku z Bílovic u Prostějova, myslím si, že tajemným rokem je 2018, to mi bylo 55 a byla jsem už 5 let babičkou.
1: Díky, v pátek se stavte v Prostějově na letním koncertu.
5: No to rozhodně. A pak tady máme další čárku k roku 2018 a ten nám poslala Monika z Příbramy.
1: Díky, díky, zdravíme po druhé Příbram a další nápověda tady bude za chvilku. Do té doby můžete volat na 800 109 109 anebo psát na 603 118 118, protože i dneska hledáme Tajemný rok.
3: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník. Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej.

0: a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
1: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
2: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vrochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
5: Sakra! To zas vymyslel nějaký inženýr.
6: Už žádné další nadávky. Když chání správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
8: Myslete na své zdraví a dopřejte si lázeňskou léčbu. Šrotovy lázně vás zbaví dýchacích a psychických potíží a pomohou s lupénkou či exémem. Zeptejte se svého lékaře a využijte Šrotovy lázně. Lázně-lipová.cz. Malebné lázně v srdci Jeseníků.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Když život prudce zastaví.
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
5: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: Kapela z amerického Las Vegas, která se před 3 lety rozpadla, Panic at the Disco a High Hopes z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A já se vrátím k českým písničkám, které jsme si v tom dnešním tajemném roce už zahráli. Krištof a Naviděnou, Já nemám strach od Hanky Zagorovou, anebo Chci tančit od Miraj. A taky jsme si připomněli film Úsměvy smutných mužů, který jste v tajemném roce mohli vidět poprvé. Tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, jsem Adelku a
0: dobrý den, Soňo, tak povídejte, jaký máte tip?
3: Myslím si, že je to rok 2018 a to jsem byla po pátý babičkou.
0: No tak k tomu vám gratulujeme. A dneska, už jste kolikanásobná babička?
3: Už osminásobná.
0: Osminásobná, ještě třikrát potom, tak jo. Mějte se krásně, zdravíme do Krkonoš, naslyšenou.
3: Děkuju, naslyšenou.
0: Adel, přihoď prosím SMSky.
4: Krásný den do Blaníčku, tipuji rok 2017, což je rok, kdy se mi narodilo moje první vnouče, to nám napsal Štěpán.
0: Díky, Štěpáne.
4: Potom nám napsala ještě Péťa s Martinem na cestě do Rousínova a ty tipují rok 2018.
0: Díky.
4: No a stejný rok tady typuje i Šárka z Chebu a ta v ten rok koupila baráček.
0: Děkujeme, gratulujeme, ať se vám dobře bydlí. A pojďme na tu druhou slovní nápovědu. No tak co pak se nám stalo ještě v tajemném roce? To řeknu takhle zkráceně. 24. února Ester Ledecká se stala dvojnásobnou olympijskou

0: Svitbat, Psycho a Eva Max. A další připomínka tajemného roku. Před chvílí jsme si taky připomněli i to, že Ester Ledecká se stala dvojnásobnou olympijskou vítězkou, předtím Úsměvy smutných mužů, film Dana Svátka, který měl premiéru v tajemném roce, a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Slíva, Bohumile.
0: Dobrý den, Bohumile. Jaký máte tip?
1: 2.18, podle Haničky písničky Jane Mám strach.
0: Ano.
1: A vždycky, když se ta písnička hraje a zpívá Já nemám strach, tak já vždycky říkám, já taky ne.
0: No, to já taky ne. Nebudeme se bát ničeho, vlka nic, nebo jak se to říká.
1: Jasně. Pozdravujte paní Adelku, že jí přeju všechno nejlepší k svátku a všechno nejlepší do manželství teda, no.
2: Moc krát děkuju, to je krásný, děkuju moc.
0: Naschledanou. Vám tež. A jdeme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Rostěz Hrádku Rokycan, zdravím do Blaníčku, dnešním tajemným rokem je rok 2018 podle Ledecké a ten rok byl pro mě hodně intenzivní, co se týče životních změn.
0: Tak, další čárka k 2018.
2: Potom přidám čárku k roku 2017 a ten nám poslala Petra z Ostravy.
0: Díky, Petro.
2: Ale máme tady i další tip na rok 2018, který nám poslala Magda z Prahy a napsala, to je rok, kdy se mi narodilo druhé dítě.
0: Děkujeme, Magdo. Tak, čárka udělána a poslední nápověda. Pamatujete na aféru Skripal?
3: Celou v kauze, která prohloubila už tak velkou propast mezi Londýnem a Moskvou. Británie zveřejnila jména dvou Rusů, které viní z útoku nervovým jedem v anglickém městě Salisbury. Tam a v sousedním Amesbury se otrávilo celkem 5 lidí, včetně Sergeje Skripala, bývalého důstojníka ruských tajných služeb, který prozradil desítky ruských agentů britské službě MI6.
0: Tak, došlo k otravě Sergeje a Julie Skripalových. Spojené státy, Kanada, Ukrajina, Albánie a 14 zemí Evropské unie, včetně Česka, tehdy vyhostilo ruské diplomaty v reakci na použití nervového plynu ve Spojeném království. Tak to byla poslední nápověda a vy ještě chvilku můžete volat a psát.
4: Tajemný rok na Rádiu Blaník. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. Tentokrát o Národním muzeu pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. A to přímo s jeho otcem zakladatelem, Tomášem Vodochodským. Tak příjemný poslech.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
9: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
8: Kolik?
9: 949, málem jsem vzal dvoje.
8: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Když život prudce zastaví, Zase jsem ji našel v tramvaji.
15: A vy jste všichni rodina?
14: To nejsme.
16: Vždy je dobré mít se koho chytit.
14: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
16: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
17: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy vinné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
18: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
19: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
20: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
22: České rádio.
23: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.
24: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

0: Zatancuj si so mnou, Adam Ďurica, písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Jak se mi teď Adele svěřila, tak je to taky písnička, kterou má ve svém svatebním playlistu na neděli. Je to tak?
2: Je to tak, je tam připravená.
0: No ale než dojde ke svatbě Adelky, si poslechneme poslední tipy dnešního Tajemného roku. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj Péťo, tady Markéta z Liberce.
0: Dobrý den.
3: Rok 2018 a zrovna jsem nastoupila do důchodu, takže to byl hezký rok.
0: Mm-hmm. No a já vám děkuju.
3: No a teďko hrozně, tak jsem moc vás zdravím, jo?
0: Tak krásný den do Liberce, naslyšenou.
3: Ano, ahoj.
0: A teď poslední SMSky.
2: Máme tady tip na rok 2017 a ten nám poslal Béďa z Pelhřimova.
0: Díky, já se pustím mikrofon.
2: Potom nám napsala Ester, podle nápověd dnes typuje rok 2018 a stejný rok typuje i Marie z Prahy. Tato typuje podle výhry Ester Ledecké a napsala jinak, pro mě to byl krásný rok.
0: Díky. Tak já ještě zopakuju nápovědy. Úsměvy smutných mužů, to je ten film Dana Svátka natočený podle autobiografické knihy Josefa Formánka. Potom jsme si připomněli dvojnásobnou olympijskou vítězku Ester Ledeckou. Tou dvojnásobnou olympijskou vítězkou se stala na jedněch olympijských hrách právě v Tajemném roce a poslední nápovědou byla aféra Skripal. A pokud jste typovali rok
1: 2018,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Tak to je z dnešního Tajemného roku vše. Zítra se uslyšíme vlastně jenom my spolu, já a vy, protože Adelka v tuto chvíli začíná své přípravy na svatbu, takže my se uvidíme v neděli. Na svatbě?
2: Ano, uvidíme se, Peťo, tak to tady zvládni hezky.
0: Budu dělat, co bude v mých silách. Pro tuto chvíli se teda loučíme. Ještě jedna písnička z Tajemného roku, Imagine Dragons a Bad Liar. A za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání, tak zůstaňte s Blaníkem.

0: Imagine Dragons na vlnách Rádia Blaník v samém závěru tajemného roku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Zaspívá nám Michal David. Hraj mi, najdi pro mě hit. Našel jsem hit Petra Nováka. Je to růže, nebo pomůjí stín. A taky Mandraže. Ona se smála, a já se zamiloval. Jak říkám, hezky česky na Blaníku i v září, potom v říjnu prostě pořád. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a přesně za 5 minut bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Před námi je příjemný letní den. Na Moravě a ve Slezsku bude během dopoledne jasno nebo polojasno. Později odpoledne od západu sice přibude oblačnosti, ale naměříme 23 až 26 stupňů, na horách kolem 20. Tolik o počasí, teď se podíváme na silnice.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Se zdržením počítejte na průjezdu Bruntálem, zdržíte se v Nádražní ulici, policie tady vyšetřuje nehodu 2 osobních aut. Asi 5 minut navíc je potřeba v Ostravě v Horní ulici. Hned za nájezdem Orhrabůvky směrem na Přívoz ve středním pruhu totiž srazily 2 osobní auta. Je tam policie, dejte si pozor. A po okrese Uherské Hradiště v Bílovicích jsou v sobě další 2 osobní auta, ale tady v tom případě je vozovka plynule průjezdná. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Přeju vám šťastné kilometry a na řadě jsou další zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Stát změní podporu lidem bez práce. Na hřbitově v Lánech pracují odborníci. V Irsku budou řešit útok na německé letiště. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda od ledna zkrátí podporu lidem v nezaměstnanosti. Ministr práce Aleš Juchelka si od toho slibuje úspory až 5 miliard ročně. Kabinetem schválený návrh počítá s tím, že lidem bez práce od ledna v prvních 2 měsících klesnou z 80% předchozího výdělku na 65%. Maximálně pak půjde o 60% průměrné mzdy na místo nynějších 80%. Proti koaliční SPD, ale také zástupci odborů, firem i část opozice. Výchova dětí přináší situace, se kterými si rodiče někdy sami nevědí rady. Potvrzují to také údaje rodičovské linky, na kterou se obrací čím dál víc lidí. Jaká jsou konkrétní čísla, to ví zástupkyně linky bezpečí Michála Klovcová.
5: V loňském roce linka odbavila 3826 kontaktů s klienty, kterými jsou nejčastěji rodiče dětí, ale linku využívají třeba i prarodiče či pedagogové. To je takřka o 800 kontaktů více než v roce 2024. Pro rok 2026 očekává rodičovská linka další nárůst v součtu přes 4000 kontaktů s klienty.
4: Ti můžou kromě telefonního čísla využívat taky e-mailové poradenství anebo chat. Odborníci dnes exhumují ostatky Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu. Policejní úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ale prověřuje možnou vraždu. Útok na letiště Lipsko-Hale označila šéfka unijní diplomacie Kalasová za státní terorismus. Podle ní byly splněny všechny známky tohoto činu. Kalasová to uvedla před dnešním jednáním unijních ministrů zahraničí v Irsku. Německo na včerejší oficiální tiskové konferenci oficiálně přisoudilo odpovědnost za útok Rusku. Ministři by měli debatovat o případné reakci na tento útok. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je tady, děkujeme.
1: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Minutka zbývá do 10. Dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, to znamená hezky česky. Protože už je zpátky Samira, tak za chvilku se dozvíme, proč se říká, co se říká. A pak si budeme hrát víc nebo míň. Mám pro vás pořád 5000 na nákup do Dytonu. A teď je tady Michal David. To zas byl den. Tak krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Petr Novák se ptá, co je to láska? Já se vždycky ptám, Samiro, proč se právě tohle říká takhle?
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Onehdá jsme spolu seděli někde a já jsem říkal, člověče, víš, proč se říká, jak malej Jarda? A ona říkala, nevím, ale zjistím. Tak jsem čí zjistila?
3: Chová se jak malej Jarda. Tohle označení většinou vytáhneme ve chvíli, kdy se někdo chová trochu dětinsky, neuváženě a dělá scénu kvůli něčemu, nad čím by dospělý člověk ideálně mávnul rukou. No jo, ale jak k tomu Jardové přijdou? Co chudáci provedli, že se po nich dodnes vozíme? Vysvětlení se totiž může skrývat už v samotném jméně. Jaroslav pochází ze staroslovanského základu Jarý, který znamenal nejen silný a energický, ale také prudký nebo vznětlivý. A protože přesně takové malé děti občas bývají, snadno se rozčílí, dupou, trucují a dokážou rozpoutat životní tragédii, třeba proto, že dostali špatnou barvu hrnečku, začalo se podle tohoto výkladu označení malej Jarda používat i pro dospělé, kteří se chovají podobně. A mimochodem, čeština tohle se jméno dělá ráda. Máme nevěřícího Tomáše, hloupého Honzu, můžeme být jako Janek a nebo Mítě Filipa.
0: Samčo, moc krát děkujeme. Já nevím, jak vy, ale já vždycky, když se řekne, že se někdo chová jak malý Jarda, tak si představuju takovýho malýho, fakt malýho Jaromíra Jágra.
2: Samira na Blaníku.
1: A ne, proč se říká, co se říká?
0: Ona se smála a mandražuje právě teď. Na vlnách Rádia Blaník. Krásné dopoledne, přátelé. Už je středa.

0: Blaní.
1: Hezky česky.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu

měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina

0: Tohle byly Činasky na vlnách Blaníku a my si jdeme hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Klíčová otázka, víc nebo míň. Když budete vědět a budete mít trochu štěstí, přihlásíte se, já zavolám a vy ještě navíc porazíte soupeře, tak dostanete voucher v elektronické podobě na nákup u Ditonu za 5 000 korun. A to už je krásná cena. Diton je lídrem na trhu exteriérových betonových výrobků, nabízí širokou škálu kvalitních a odolných produktů, jako dlažby, obrubníky nebo plotové systémy, které skvěle zapadnou do vaší zahrady, terasy nebo okolí domu. S Ditonem získáte nejen estetiku, ale i dlouhou životnost a spolehlivost pro vaše venkovní prostory. Takhle to stojí na jejich webových stránkách. Diton, přátelé. Ale heslo bude dneska jiné. Heslo vám prozradím za chvilku. Důležité je, abyste se přihlásili na číslo 600 318 118, pokud ten voucher samozřejmě chcete. Napište SMSku, napište tam i celé své jméno, název obce nebo města, kde bydlíte, a potom heslo. No a jaké zvolit heslo? Já jsem se dneska tady ptal kolegů a říkal jsem, jaké dneska dát slovo. A oni říkali, to by chtělo nějaké těžké slovo. Jsem říkal, no jo, ale beton už byl. A pak mě napadlo, že těžké slovo je pergola. Takže dnešní heslo je pergola. Přátelé, pište. A mějte u sebe telefon, dvěma z vás za chvilku zavolám a utkáte se ve vysílání. Do té doby Eláni a nebo Lucie Bílá, obyčejná holka na Blaníku.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Radivět a příbuzní. Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, Begestil a taky osobitá Jana Kirchner. Tradičně vás okouzlí Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizo. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
4: tak Mironet!
6: Klikni dvakrát!
7: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskévinobraní.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Myslete na své zdraví a dopřejte si lázeňskou léčbu. Šrotovy lázně vás zbaví dýchacích a psychických potíží a pomohou s lupénkou či exémem. Zeptejte se svého lékaře a využijte Šrotovy lázně. Lázně-lipová.cz. Malebné lázně v srdci Jeseníků.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
11: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
12: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
0: Pohodové české rádio.

0: Není sranda být dnes žena.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Své o tom jistě vědí Eva a Jitka. Evo, dobrý den. Jo, počkejte.
3: Všechny posluchače.
0: Dobrý den, Evo. Prosím vás, jak se dneska máte? Všechno je v pořádku?
3: Všechno je v pořádku, ano.
0: Jo, jste v práci nebo už nepracujete?
3: Ne, já už nepracuju.
0: Jo.
3: Ale pracuju doma pořád na zahradě.
0: No, to je jasný, to je dřina. Vy už jenom vyhráváte na Blaníku. Tak uvidíme, jak to dopadne. No a na telefonu je taky paní Jitka, ta je z Třebíče. Dobrý den, Jitko.
4: Dobrý den.
0: Vy se máte taky dobře?
4: Mám se perfektně.
0: Už jste s prací taky sekla?
4: Ne, ještě dělám.
0: Ještě ne, dobře. Tak uvidíme, kdo nakonec získá ten voucher na 5000 do Dytonu. Evo, poslouchejte pozorně a rychle vypalte odpověď, jo? Kolik výrobních závodů má Dyton v současnosti?
3: Ježiši, nevím, 20.
0: 20 říkáte. Jitko, víc nebo míň?
4: Míň.
0: No a kdo z vás chtěl to CDčko, Eva nebo Jitka?
3: Eva.
0: Eva, no tak Evě se splnilo přání.
3: Já už jsem taky kolikrát volala na nějaký písničky a nějaký CDčko jsem vyhrála, takže se moc těším.
0: No, výborně, Evo, tak vám pošlu CDčko, Jitko, vám pošlu voucher na 5000 do Daytonu, protože těch závodů je 6, to znamená méně než 20.
4: Děkuji moc.
0: Nemáte za co. Tak dámy, oběma moc děkuju, Jitko, vám moc gratuluju a mějte se krásně, nashledanou.
4: Taky, nashledanou.
3: Naschledanou, děkuju.
0: Nemáte za co. To bylo takové sympatické herní kolo dnes, že? Tak já mám zase 5000 pro někoho do Dytonu zítra, tak pozorně poslouchejte a v 10 to zase vypukne.

0: A nám Féteru sluší české písničky, takže za chvilku Karel Gott a moje milovaná Kolej Yesterday a Michal Prokop a Framus 5. Posloucháte Blaník.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro opávy a zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
14: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
15: Prázdniny končí, škola volá, Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
16: pak hrnky, flešky, kufříky,
15: vyměním za kuponky,
16: škola volá.
17: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: To tenkrát ještě rostly holkám vlasy. Michal Prokop a Framus 5. Kolej je strdej na Blaníku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Dáme si tu první.
1: Když si báječnou ženskou vezme váč.
0: Rok 99. Startuje Blaník a ozve se kdo? No Michal Tučný. Dáme si taky kabáty.
2: Nebe je temný a mnohem níž.
0: A zaspívá i Petr Habka.
3: Má krásko s přetěžkými víčky.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a malý kousíček už bude 11 dopoledne.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Na 12. září si nic neplánuj, máme program.
7: Jaký? Jdeme k vašim?
6: Neboj, něco lepšího. Pojezdfest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
7: Takže ty jíš a já piju.
6: Přesně. A děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
7: No a muzika?
6: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
7: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici Pojezdfest. A zatančíš si se mnou?
8: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
5: Rádio Blaník. Počasí.
9: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku postupně odpoledne od západu přibude mraku. Bude střídavě polojasno a oblačno, k večeru až zataženo a lokálně může i sprchnout, ale teploty budou letní, naměříme v maximech až 26 stupňů. Tolik o počasí, teď se podíváme na silnice.
5: Jak bude?
10: A co si vzít na sebe?
5: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
9: V Ostravě v Horní ulici, den za nájezdem od Hrabůvky směrem na Přívoz, se ve středním pruhu srazily dva osobáky. Na místě zasahuje policie, vytvořila se tam dlouhá kolona asi na čtvrt hodinky. Pozor stále na průjezdu Bruntálem. V Nádražní se došetřuje nehoda dvou osobních aut a pomalu to jede na trase mezi Brnem a Uherským Hradištěm. U Buchlovic zasahuje policie u srážky osobního auta s nákladním. Neprůjezdný je teď jeden jízdní pruh. Jsou tam záchranáři i policie, dejte si pozor. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko teď právě s Monikou.
11: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé suši. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Některé zločiny může stát zpřísnit. Situace se suchem se v Česku výrazně nezměnila. Německo řeší úmyslný zkrat. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Ministerstvo spravedlnosti chce přísnější tresty za některé zločiny. Týkat by se to mělo těch spáchaných v opilosti anebo pod vlivem jiných návykových látek. Rezort kvůli tomu dokončuje novelu trestního zákoníku, kterou chce představit na podzim. U nejzávažnějších případů vraždy by tak mohl hrozit i doživotní trest. Stát chce příští rok hospodařit s rekordně vysokým schodkem. Návrh rozpočtu počítá s mínusem skoro 390 miliard. Pro běžné lidi to přitom není jen číslo na papíře. Vysoké zadlužení státu totiž může ovlivnit mnohé domácnosti. Jak to už vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
3: Není to příznivá zpráva například pro ty, kteří si budou refinancovat hypotéku, či chtějí žádat o hypotéku novou, protože takto vysoké zadlužení státu zvedá úrok na dluhopisech a to zase zvedá úrok na hypotékách.
2: Podle Kovandy tedy vláda svým zadlužováním přímo zdražuje lidem hypotéky. Nedávné deště půdní sucho příliš nezmenšily. Horší situace je stále hlavně na Moravě, kde na některých místech nespadla ani kapka. Podle webu Intersucho je problém na Hodonínsku, Břeclavsku a také v částech Vysočiny. Sucho trvá i v hlubších vrstvách půdy a málo vody je dál v řekách a podzemních vrtech. Kvůli úmyslnému zkratu v rozvodně na západě Německa vypadlo 5 bloků 2 elektráren. Dodávky elektrické energie to ale neohrozilo, provozovatel sítě dokázal výpadek vykrýt. Ke zkratu došlo včera večer, ale policie zatím nezdělila jeho přesnou příčinu. Vyšetřuje ho ale jako úmyslný trestný čin. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
4: Děkuju moc, Moni.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Krásné dopoledne, přátelé. V tuhle chvíli já se vždycky Moniky ptám jako Eduard Cupák, která, jak se dneska říká, wannabe Eduard Cupák, ty už odchází?
2: Ano, odcházím a přijdu opět zítra.
4: Ano, takže zprávařská směna se na Blaníku teď jaksi střídá, ale my nic nestřídáme, my budeme dál hrát hlavně hezky česky, budeme teda střídat písničky, to je jasné, aby to nebylo pořád stejné, ale za malou chvilku přijde muž, se kterým jsme se tady vystřídali a zase se vystřídáme zpátky, Petr Slíva. On totiž objevil další zlaté české ručičky. No a taky se podíváme na ty naše letní koncerty v této hodině. Marek Ztracený, ten nám to odpálí hudebně, tak jdeme na to. Nezlob se, že jsem takový vůl bude zpívat.

0: Liquido a narkotik na vlnách Rádia Blaník. A teď muž, který narkotika rozhodně nikdy neužíval, Petr Sliva. On totiž objevuje zlaté české ručičky a nebývale se mu daří. Péťo, my posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Miladou Chvojkovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: No a my si budeme povídat o svíčkách, protože já o vás vím, že vy ručně vyrábíte svíčky, voskové dekorace, kytice a další výrobky pouze z přírodního vosku. Je to pravda?
4: Ano, je to přesně tak.
3: Jak jste se k tomu dostala?
4: No, já jsem se k tomu dostala celkem náhodou. Já jsem vlastně na začátku roku 25 hledala něco, co mě konečně začne bavit, nějaký nový koníček. A vlastně přišel s tím trošku můj partner, který viděl, jak ve velkém objednávám svíčky a říkal mi, nechci si zkusit nějakou vyrobit, tak jsem na to odpověděla, že já se s tím tady patlat nebudu. No samozřejmě zůstalo to u toho, že jsme objednali startovací sadu. No a to mě natolik jako pohltilo, chytlo, byla z toho úplně vášeň. No jenom, že potom přišel úraz, takže jsem na 2,5 měsíce z toho vypadla. Ale vrátila jsem se k tomu, začala jsem tvořit doma v kuchyni, vlastně už jsme nevařili, jenom jsme tavili vosk. No a když jsem zničila linu červenou barvou, tak jsem si řekla, aha, to je asi první impuls k tomu zařídit si dílničku. Takže od srpna 25 jsem se přestěhovala do dílničky a od té doby tvořím teda tam.
3: A je to práce, která vás živí rovnou?
4: Jo, nemělo to tak být, plán byl jiný, že budu mít třeba klasickou práci, kterou jsem teda taky hledala a tohle bude k tomu. Každopádně partner i kamarádi mě v tom podporovali, že se do toho mám opřít, že to mám zkusit, takže jsem se do toho dala, nelituju toho. Začátek byl opravdu náročný, ale udělala jsem dobrou volbu a jsem ráda, že tu dílničku mám a snažím se to co nejvíc posunout.
3: A kde je ta dílnička?
4: Dílnička je kousek od Duchcova, mezi Duchcovem a Teplicemi v Jeníkově.
3: A vy nejenom, že se věnujete sama výrobě svých výrobků, ale vy už se i dělíte o své zkušenosti, je to tak?
4: Je to tak, já v dílničce, ve vonavé dílničce, pořádám zážitkový workshopy, kde vlastně ke mně návštěvníci přijdou a během zhruba 3 hodinek si vyrobí krásnou svoji prostě svíčku od A až do Z, od výběru skla, vůní, barev, prostě stráví u mě příjemnou chvíli, snažím se na ně naladit, aby co nejvíc vypnuli, aby si tvoření užili, ať už sami, nebo se svojí partou, je možný si i dílničku zamluvit, aby přišli jenom se svojí partou a vlastně odnáší si potom domů krásnou svíčku, ale i odlitky vlastně voné vosky do aromalampy.
3: A co jste vyráběla vy sama osobně naposledy?
4: Já sama osobně teďka doháním podzimní kolekci, takže jsem jela jenom ve velkém dýně, lístky a teďkon jsem zavalená ve šlehaném vosku, protože vlastně nedělám jenom ty svíčky, ale i strukturovaný.
3: A kdyby si od vás chtěl někdo něco pořídit nebo naopak přijít k vám na workshop, tak co má pro to udělat?
4: Určitě by se měl kouknout na můj web, kde mám aktuálně vypsaný podzimní termíny, ale i akce, vlastně to též na mých sociálních sítích od Mily, kde vlastně zmiňuji jednak, kde budu, ale je tam i možnost rezervace na workshopy, ale i vlastně na můj koncept mini workshopu, který lze objednat vlastně na akci pro firmu, pro školy, takže určitě, aby koukli na web a podívali se na termín.
3: A jaká je adresa toho webu?
4: Je to www.odmily.cz, obě měkké i.
3: A kde vás můžeme vidět osobně?
4: Tak v nejbližší době budu teďkon první víkend vlastně v sobotu v Bílině na Dní horníků. 6.9. se strašně těším na design look do Rostok u Prahy na zámek, tam budu úplně poprvé. A hned následující víkend třeba na krajských dožinkách v Peruci. A všechny vlastně moje akce jsou zmíněny na sociálních sítích.
3: Já vám popřeju, ať se vám daří. Hodně štěstí.
4: Děkuju.
3: A mějte se krásně, naslyšenou.
4: Děkuju, vy taky, naslyšenou.
2: Jsme Blaník.
1: A hledáme zlaté české ručičky.
0: Zase se zadařilo. Péťo, moc krát děkujeme. A tohle jsou Kabáti a Burlaci. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Radio Blaník. Hezky česky.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

já však znám tu les. Ach, krásko, z přetěžky milý.

0: Kocour se schoulil na tvůj klín, Petr Hapka. Máte rádi guláš, přátelé? Už se to zase přiblížilo. Krakonošův guláš, teď v sobotu 5.9. Parkoviště u přehrady Pec pod Sněžkou, jako vždycky, jako každý rok. Vždycky tam jsme u toho s Rádiem Blaník a letošek nebude výjimkou. Je to 20. ročník, jo, takže jubilejní. Že těch gulášů bude pravděpodobně ještě víc. Budou ještě silnější, některé budou ještě ostřejší a možná budou všechny ještě mnohem lepší než loni. Teď v sobotu Krakonošův guláš v Peci pod Sněžkou. V 7 to zahajují vaření, teda to zahájí, no takový guláš, jak dlouho se dělá guláš, no já ho dělám třeba v papiňáku, pravda, hodinu, ale když bych ho dělal na ohni, jako ho dělají oni, tak třeba 4-5 hodin. No to znamená, že 7 plus 5 je kolik? To je 12, tak v poledne už by mohlo být navařeno a mohli byste začít ochutnávat. Koukám, že tam je taky doprovodný hudební program, Crazy Dogs, Kroky Michala Davida, vaření s Markétou, Stresor, divadlo Járy Dostálka a potom Smoky Praha v 6 večer, to bych chtěl vidět. Takže připomínám teď v sobotu Pec pod Sněžkou, Krakonošův guláš, 20. ročník. Doporučuju, dávám blanické razítko. A za chvilku Slza, každej sám a taky Michal Tučný a ta naše první báječná ženská.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Jedu vlakem
2: Českých drah. Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.
5: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol.

0: Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit. Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
1: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
0: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
1: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
2: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
3: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
2: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
3: Blaník na Facebooku a Instagramu.
2: Je nás tu hodně.
3: A díky vám nás tu bude ještě víc.
2: Děkujeme. Inspirující prostředí.
4: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
4: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
4: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
4: Bezva práce.

0: Když život prudce zastaví.
1: Zase jsem ji našel v tramvaji.
2: A vy jste všichni rodina?
1: To nejsme.
0: Vždy je dobré mít se koho chytit.
1: Lidi jsou dobří. On musí dostat příležitost.
0: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
3: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
4: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: Michal Tučný a báječná ženská. Když se potká báječná ženská s báječným chlapem, tak má báječný život. A když ještě k tomu mají samolepku od Blaníku a Centropolu, tak můžou vyhrát pořádný balík peněz.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem. Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: Ano, ano, i v září slunce září na Blaníku a pokud máte naší samolepku, tak možná pořádně vyděláte. Pokud ji ještě nemáte, tak ji můžete získat. Je to samolepka od Blaníku a Centropolu, my ji rozdáváme na letních koncertech Rádia Blaník. Když potkáte krajánka někde na cestách, tak vám ji taky samozřejmě dá. No a vy si ji musíte někam nalepit. Někam, kde je to vidět, třeba na ledničku, nebo na počítač, nebo na auto, nebo na dveře, případně na oko, jako dřív byly ty čokoládové hvězdy, vzpomínáte. No a my to jezdíme kontrolovat. Poprvé vyrazíme na kontrolu už teď v pátek, v sobotu i v neděli vyrazí kolega Vlastasuk na kontrolu a dva z vás odmění, pokud tedy tu samolepku budete mít. Jak se máme dozvědět, že ji máte nalepenou a že chcete zkontrolovat? Napište SMSku na číslo 603 118 118, napište tam celé své jméno a taky přesnou adresu místa, kde vás najdeme, abychom to mohli zkontrolovat. Nebo taky můžete udělat registraci na našem webu, tam je takový formulář, takže se podívejte radioblaník.cz, nemůžete to minout, vyplníte to a pak už jenom čekáte, kdy se ozve zvonek a za nimi bude buď Vlasta, Martin, anebo Lukáš a zeptají se, dobrý den, máte samolepku a mohli bychom ji vidět? No, buďte ve střehu, přátelé. Navíc není to pořád ještě všechno. Vy nejenom, že za tu samolepku dostanete 5000 korun v hotovosti a pokud jste zákazníkem Centropolu, tak dokonce 7000 na ruku. Ale jeden z vás získá ve velkém finále rovných 100 000 korun. A já myslím, že to je už teda opravdu k zamyšlení, abyste si ji nalepili tam, kde je to skutečně vidět. A pokud samolepku ještě nemáte, tak teď budou letní koncerty v Prostějově a taky v Pardubicích a navíc si můžete taky vytisknout tu samolepku a nalepit třeba izolepou, to vůbec nevadí. Tak se podívejte na web radioblaník.cz, tam si můžete vytisknout. Já vám budu moc držet palce, sluníčkové září pokračuje a za chvilku Fan Factory a I Wanna Be With You na Blaníku.
2: Petr platí vaše účty.
1: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
4: Já jsem vám držel palce.
5: A byl to Dalibor Janda, no. Oheň, voda, vítr, vy.
3: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
5: Děkuju.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
1: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
15: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
16: Když život prudce zastaví...
17: Zase jsem ji našel v tramvaji.
18: A vy jste všichni rodina?
17: To nejsme.
16: Vždy je dobré mít se koho chytit.
17: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
16: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
19: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.

0: Čas se bohužel nevrátí a tak Hana Zagorová nemůže oslavit 80. narozeniny, ale my je oslavíme za ní. Ona by je měla teď v neděli 6. září a my pro vás celý víkend budeme hrát Hančiny nejkrásnější písničky. Zažijete prostě víkend s Hanou Zagorovou na vlnách Rádia Blaník. Navíc pro vás máme taky vstupenky na Biograf Láska 2, nový příběh do divadla Kalich, to je ten nový muzikál, a taky úplně novou kompilaci 4 CDček nejkrásnějších Hančiných písniček. Ta kompilace se jmenuje 80 osobně. Tak laďte Blaník i teď o víkendu. A my máme před sebou českou hodinku a s ní Alici Springs. Vrať se mi zpátky, tak něžným hlasem zašeptá. Nejslavnější písničku Leonarda Cohena zaspívá Jakub Smolík. A píseň pro Ivu Leckou zaspívá Lešek Semelka. Ozdoba už je tady v kuchyňce, už si dělá kafe, těší se na vás, přátelé. Hrajeme vám hezky česky a v následující hodině jen a pouze v rámci české hodinky. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude poledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne jasno, polojasno, přechodně oblačno a teploty zamíří k 26 stupňům. Zítra bude opět polojasno, přechodně oblačno, velmi výjimečně slabé přehánky a v odpoledních maximech 22 až 25.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
6: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
5: Na Novojičínsku ve Frenštátu v ulici 6. května bourala dvě osobní auta a provoz je tam částečně omezený. Pozor dejte na trase mezi Brnem a Uherským Hradištěm u Buchlovic, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Blokovaný je jeden jízdní pruh, na místě zasahují záchranné složky. Zdržíte se v koloně. Ve Frýdku Místku v Bruzovské ulici probíhají práce na opravách vozovky a provoz tam zůstane omezený do dnešních 16 hodin. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a hezké odpoledne.
7: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
8: Macinka chce jednat s českými zpravodajci. Na Žďársku hoří les. Prezident Pavel se zúčastní pohřbu norského krále. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zjištění Německa ohledně útoku na letiště v Lipsku jsou podle ministra zahraničí Petra Macinky alarmující. Chce se kvůli tomu sejít s českými zpravodajci. Zároveň zopakoval, že si na kobereček pozve ruskou velvyslankyni. O tom, že Německo oficiálně přisoudilo Rusku odpovědnost za srpnový útok na letiště Lipsko-Halle, už jednal s německým protějškem. Hasiči na Žďársku likvidují asi hektarový požár lesa. Hášení plamenů u obce Chlébské nasadili taky vrtulník. Vyhlásili třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Na místě zasahuje 10 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Některým obcím chybějí místa ve školách. Týká se to hlavně rychle rostoucích oblastí kolem velkých měst. Obce proto plánují společné svazkové školy. Jejich výstavba ale závisí taky na státních dotacích. Situaci na jihu Čech popisuje předseda svazku obcí Svazková škola Malše Tomáš Šedivý.
9: My jsme jako zástupci svazkových škol jednali před časem přímo s panem premiérem a s panem ministrem Havlíčkem a dostali jsme příslib přidělení financí na rok 2027. Zatím teda nedošlo k dohodě s ministerstvem školství, které nás taky podporuje, ale údajně to bude řešit přímo vláda a pan premiér, takže čekáme teď na peníze.
8: Podobný problém řeší obce taky v dalších částech Česka, třeba na jižní Moravě, ve středních Čechách nebo v Pardubickém a Libereckém kraji. Za týden proběhne v Oslu pohřeb norského krále Haralda V. Za Česko se pohřbu zúčastní prezident Petr Pavel. Panovník zemřel v pátek v 89 letech po vleklých zdravotních komplikacích. Včera jeho syn Hákon VIII. V norském parlamentu složil přísahu a stal se novým norským králem. Tolik zprávy a teď jsou na řadě písničky a Pepa.
0: Ano, ano, děkujeme Eliško.
1: Pepa Černý
6: na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, ještě minutka do něj zbývá. Já vám už teď přeju dobrou chuť a budu vám servírovat jak jinak české písničky. A to jen a pouze, protože začíná Česká hodinka. Za malou chvilku se podíváme do Prostějova, taky do Pardubic a potom se podíváme také do Zelenče. Ona totiž přijde i Valická, jistě bude mít ze svého domova nějakou tu příhodu. Tak se já už se na ní těším. Olympik, nech to být. To je moje úplně nejoblíbenější písnička od Olympiku. Tak jdeme na ní. Krásné poledne s Blaníkem. Thank you.

0: Vaby Rivola a Miky Rivola, jejich Tereza na vlnách Rádia Blaník. Už se nám to blíží, přátelé, další letní koncerty.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A hned dva tento týden, představte si to, ve čtvrtek, teď 4. září, teda teď v pátek 4. září, za vámi dorazíme do Prostějova na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Začínáme ve 4 odpoledne a zahraje a zaspívá tam Janek Ledecký, skupina Slza, taky blanická kapela a Petr Kolář. To bude krása teď v pátek v Prostějově. No ale pokud se nedostanete do Prostějova, tak můžete o den později, tedy v sobotu 5. přijet do Pardubic. Tam začínáme brzo, tam začínáme už v 11.30 dopoledne. A na Pernštýnském náměstí vystoupí třeba Olga Lounová nebo skupina No Name. Vždyť prokletí může být štěstí. Bude to velké štěstí, dorazí totiž i Vojta Nedvěd, samozřejmě blanická kapela nemůže chybět a dokonce ze Slovenska za námi přijede...
2: Jsme už starý na rozprávky.
0: Petr Naď.
2: Ale zase mladý na prehry.
0: No doporučuju, jak Prostějov, tak Pardubice. Teď, pátek a v sobotu. Další letní koncerty Rádia Blaník. No a jak už dobře víte, tak se sluníčkovými samolepkami Rádia Blaník a Centropolu můžete vyhrát spoustu peněz. Tak se pro ně stavte, protože vámi budeme rozdávat na těchto letních koncertech. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Tak a dáme si další písničku. Před chvilkou odbyla 12. A tahle je o 5. Tak hezké, teď už odpoledne s Blaníkem.

0: Alice Springs, vrať se mi zpátky. Dneska je středa, přátelé, a vy víte, co to znamená.
1: Pepovi parťáci.
0: Ve 16:00 odpoledne naproti mě někdo usedne. Někdo, kdo je vzácným hostem, kdo tady ještě nebyl, teda na Blaníku už párkrát byl, ale já jsem ho v parťácích ještě neměl. Jak bych vám napověděl, narodil se v Praze. Je to hudební skladatel, taky producent, napsal opravdu velkou řádku písniček, spoustu si jich v té hodině zahrajeme. Já si myslím, že dokonce tu hodinu poskládáme pouze z jeho písniček. Taky je to baskytarista, hrával v Pražském výběru. Už víte? Ondřej Soukup přijde, moc se na něj těším, jestli poslouchá, tak Ondřej, máte to tady připravený, budeme dělat kafíčko a vy poslouchejte, přátelé, mezi 16:00 a 17:00 odpolední, bude tady Ondřej Soukup. Za chvilku zaspívá Jakub Smolík, Petr Kolář a taky Lešek Semelka na Blaníku.
2: Vážení posluchači, kvůli pravidelné údržbě vysílačů bude ve čtvrtek 3. září od 10. hodiny dopolední do 3. hodiny odpolední přerušeno vysílání Rádia Blaník na ostravské frekvenci 93,7 FM. Děkujeme za pochopení. A v době výluky si nás můžete pustit na našich stránkách radioblaník.cz a také v digitálním režimu DAB+.
3: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický Koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Redivit a Příbuzní, Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, Begestyl a taky osobitá Jana Kiršner. Tradičně vás okouzlí Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
6: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
7: Myslete na své zdraví a dopřejte si lázeňskou léčbu. Šrotovy lázně vás zbaví dýchacích a psychických potíží a pomohou s lupénkou či exémem. Zeptejte se svého lékaře a využijte Šrotovy lázně. Lázně-lipová.cz. Malebné lázně v srdci Jeseníků.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
10: Sakra! No to zas vymyslel nějaký inženýr.
11: Už žádné další nadávky. Když scháníš správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Inspirující prostředí.
14: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
13: A šéf, se kterým je radost pracovat.
14: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
13: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
14: Jednoduše, rychle a přehledně.
13: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
14: Bezva práce.
15: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
16: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
17: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
18: Když život prudce zastaví...
19: Zase jsem ji našel v tramvaji.
20: A vy jste všichni rodina?
19: To nejsme.
18: Vždy je dobré mít se koho chytit.
19: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
18: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
21: Pohodové České rádio.

0: Jsi prostě nejlepší, Ivolecká. Přátelé, Ivolecká si tady zkouší řeč na to, až dostane českého lva. A jí zbožňuju. Přátelé, tak je tady Ivuška, ahoj Ivi.
1: Ahoj.
0: Už to máš nacvičený.
1: No, tak hele, kdo je připraven, není zaskočen,
0: je
1: že
0: jo? Tak. Já jsem musel začít mluvit tady do Leška Semelky ve chvíli, kdy Iva teprve děkovala rodičům, ale já myslím, že už toho má připraveno daleko víc. Přátelé, já jsem si pro vás připravil takovou věc. Víte, já jsem byl u rodičů teďka, jo. A přišla tam na přetřes taková jako babská pověra, nebo babská pověra prostě, že když je bouřka, tak skysne polívka.
1: To se říká.
0: To se říká, no. A táta říkal, že máma dělala polívku teďka, když byly ty bouřky, a že opravdu se to splnilo, že ta polívka skysla.
1: A co mi řekni, jak je to možný?
0: My jsme na to přišli.
1: Vy jste, no nepovidej.
0: No, táta ale... na to přišel.
1: Ano, a jak to je teda?
0: No, oni to měli v ledničce a tam v těch Tišicích, když je bouřka, jak vypnou proud. Takže ta pověra je pravděpodobně z doby, kdy už byly ledničky.
1: Aha, no nevím. Já si myslím, že je to daleko starší pověra,
0: je to starší.
1: Ale jako je pravda, že jsem to slyšela jako z mnoha zdrojů, jo?
0: Ano.
1: Že to není jenom třeba lokální nějaká věc.
0: Já jsem se tady ptal umělého inteligenta, čím to je, a on říká, že před bouřkou bývá dusno a teplo a to jsou ideální podmínky pro rychlé množení bakterií a

0: synek ví.
1: No a vidíte to. A zase jsme u toho. Je to prostě věda, že jo?
0: Je to no, tak.
1: Je to věda. Všechno je to věda.
0: No. Ivuško, máš se dobře?
1: Já se mám báječně.
0: Já už jsem řekl všechno, takže my to můžeme...
1: Nepovídej normálně. Takhle rychle. No, tak to ne, to musíme ještě natáhnout.
0: Ježišmarja,
1: ale... že my jsme pověstní tím, že máme dlouhé vstupy.
0: No, ale on nás teď poslouchá pan ředitel a on nemá rád dlouhé vstupy. Danečku, šťastnou cestu, ať už jdeš kamkoliv. Ivuško, ty se tady měj krásně, ahoj.
1: Takhle,
0: a
1: takhle, no. Počkejte, já to vysvětlím, jo. Ježišmarja. Dane, já tě zdravím samozřejmě, no. Teď mě znáte, že jo, jo. Ale člověk má mluvit jenom, když má co říct.
0: Je to tak.
1: A to se v tuto chvíli děje.
0: Mm-hmm, to je pravda. A Daneček taky vždycky říká stručnost sestrou talentu.
1: Tak.
0: A Iva, ta je velmi talentovaná. Mějte se krásně.
2: Sluníčkové září. Pojďte si s námi a Centropolem prodloužit prázdniny.
3: Máte naší sluníčkovou samolepku?
2: Napište nám kde a buďte ve střehu.
3: Možná vás za to královsky odměníme.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se jak.
3: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem
3: a Centropolem.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
7: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
6: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
7: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
9: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Karel Zich a měla na očích brýle. Ano, to jsem já. Mám na očích brýle. To je takové poznávací znamení, i když já je moc nenosím, no. Ale měla bych. Ale sluneční ano. No nic, tak to bylo na úvod a za chviličku odstartujeme odpolední vysílání a dáme si Petru Janů. Taky si dáme Krištofy, život je krásný.
1: Život je krásný i na konci světa, vesmír se básní, ta nejhezčí věta.
0: A pak pozor,

0: už mám husí kůži, tak na to se těšte. Za 6 minut bude 13 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Na 12. září si nic neplánuj, máme program.
3: Jaký? Jdeme k vašim?
2: Neboj, něco lepšího. Pojezdfest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
3: Takže ty jíš a já piju.
2: Přesně. A děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
3: No a muzika?
2: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
3: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici Pojezdfest. A zatančíš si se mnou?
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 15 až 10 stupni. Zítra pak čekejte oblačno, přechodně může být i polojasno a velmi ojediněle se vyskytnou přehánky. V odpoledních maximech naměříme 22 až 25. Jdeme na silnice.
7: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
6: Na Zlínsku v Otrokovicích na třídě spojenců u křižovatky se Zahradní bouralo osobní auto se sanitkou. Počítejte tam s omezením provozu a s menším zdržením. Na trase z Javorníku na Jeseník na příjezdu do Lipové Lázní došlo k nehodě. I tady si chvilku postojíte. A nehodu máme také ve Frýdku Místku na hlavní třídě směrem na Příbor za křižovatkou s ulicí 8. pěšího pluku, kde bourala dvě auta a blokují jeden pruh. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu další zprávy s Eliškou.
8: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Tresty za týrání lidí v domácnosti a zvířat se zřejmě zpřísní. Mělnické základce se kvůli vloupání neučí. Pražské jezulátko míří do světa. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Tresty za týrání člověka ve společné domácnosti a za týrání zvířat zřejmě čeká zpřísnění. Dneska to podpořil sněmovní právní výbor. Podle návrhu koaliční novely by za tyto činy od ledna hrozilo místo půlročního nejméně roční vězení. Horní hranici sazeb, 4letou v případě týrání osob ve společném obydlí a 3letou u týrání zvířat, ale předloha nemění. Po nočním vloupání zůstala Mělnická základní škola mimo provoz. Pachatel se nic neodnesl, na místě ale napáchal značné škody. Strhal kamery, kabely, zvonek a vymlátil okno ve školním bufetu. Podezřelou osobu už mají policisté, kteří případ vyšetřují. Dneska škola zajistila žákům program mimo hlavní budovu, k běžnému režimu se vrátí zase zítra. Pražské jezulátko dostalo požehnání před cestou do zahraničí. Jeho kopie poputuje jako dar do irského hrabství Kerry a má připomenout přátelství mezi Českem a Irskem. Zajímavé je, že tato soška tam má své vlastní místo a tradici. Proč, vysvětluje mluvčí Prahy Vít Hoffman.
11: Pod označením Child of Prague se řadí mezi nejznámější náboženské symboly irské lidové tradice, podle které věří generace irských rodin tomu, že umístění sošky před dům před svatbou přinese novomanželům dobré počasí v den jejich obřadu.
10: Poprvé ho lidé v Kerry uvidí při poutní mši 8. září. Počet nových případů žloutenky typu A od února klesá. V srpnu jich lékaři evidovali 70. Od začátku roku do konce uplynulého měsíce bylo marodů 1483. Situaci nicméně teď může zhoršit návrat dětí do škol. Na svém webu to uvedl Státní zdravotní ústav. Tolik zprávy a teď je připravená Iva.
1: Iva Lecká
7: na rádiu Blaník.
0: Vždy připravena, sestro. Krásný dobrý den, přátelé. Jsme v polovině pracovního týdne, venku je krásně, nový školní rok tedy začal příjemně. Doufám, že se máte báječně a že s námi vplujete do odpoledního vysílání. Už za chvilku vás vezmu do Mariánských lázní, do parku miniatur. Teď ale posílám první českou v této hodině. Je tu Xindl X.

0: Tak to byl Petr Kotwald a Mumuland a my se teď podíváme do Mariánských lázní. Jak určitě víte, v Mariánkách je park miniatur Bohemínium, kde najdete zmenšeniny těch nejkrásnějších českých hradů, zámků a památek. A jenom tak nezmizí, což potvrzuje taky starosta Mariánek Martin Hurajčík.
1: Jsme podepsali dodatek se společností Bohemínium o prodloužení nájemního vztahu do konce roku 2050. S obcí na 10 let. Vždy má společnost Bohemínium 12 měsíců před vypršením nájemního vztahu, ať už prodlouženého, anebo základního, na odstoupení od smlouvy, takže je to jednostranná obce z jejich strany.
0: Takže miniatury by měly v Mariánkách zůstat minimálně do roku 2056. No to tam ti naši krajánci pojedou ještě hodněkrát. Tak zdravíme na západ Čech a teď už se zase vracíme k písničkám. Dáme si Roxette a hned v zápětí Petra Janů.

0: Blaník a tohle byl Jimmy Cliff, stálice na pražské scéně a nejnavštěvovanější kulturní událost v Česku. Tak to je oblíbený Signál Festival. Vrací se do ulic už se 14. ročníkem. Propojuje současné vizuální umění, městský prostor a moderní technologie. No a přinese celkem 21 instalací. Letos je inspirován Václavem Havlem a jeho dílem. Letošní Signál Festival otevírá několik nových kapitol. Tak třeba poprvé přichází do Davids. Poprvé představí videomapping ukrajinské umělkyně a taky zónu Student Visions, věnovanou tvorbě studentek a studentů. Já myslím, že to opět bude neskutečně nádherné, inspirativní a plné hvězd českého i světového designu. Tak od 15. do 18. října v Praze. Zapište si to.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Tak co, už jste si zvykli na to, že je po prázdninách a že všude zase spousta lidí a vás čekají třeba povinnosti? A nebo máte radost z toho, že už i na úřadech, v lékařských ordinacích a třeba na poště mají taky podovolené? Ať je to tak nebo onak, zítra si spolu uděláme další pohodové ráno. A pozor, budou se opět proplácet vaše účtenky.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
5: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
4: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
5: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
6: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
2: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupí! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Radioblaník.cz. České rádio.

Na Blaníku jsme si dali Stevieho Wondera. Krásné odpoledne vám přeju. Tak nám, přátelé, vzniká nová česká pohádka. Režie se ujal Ivo Macharáček, který je podepsaný i pod

0: pohádkou Tajemství staré Bambitky 1 a 2. Určitě jste viděli, já ji miluju. No a Blaník u natáčení nové české pohádky samozřejmě nemůže chybět. Natáčení Líného království už je v plném proudu. A víte, kdo si tam zahraje krále? Krále si zahraje Jaroslav Plesl.
1: Krále hraju poprvé. Já jsem teda hrál prince, ale na divadle. Jo, to jsem hrál dokonce dvakrát. Hrál jsem Hamleta ve dvou nastudováních. Ale jako na prince jsem asi nebyl dostatečný fešák. Jo, to už mi říkali na škole, na JAMU. Říkali, ty máš na prince takový jako křivý zuby, nech si to srovnat. A já jsem si je nenechal srovnat, protože je to prostě originální. Jo? Pan David Ondříček, ten mě zase naopak chválil za to. Když mě teďka točím cokoliv, teď jsem točil Grand Hotel, nebo teďka film, který bude za chvíli do kin, který se jmenuje Kluci to vidí jinak než holky, tak on mi pořád říká, hraj to tím zubem, furt ukazuj ten zub. Takže princové mě minuli, ale zase oni ty princové jako pohádkoví, jako oni jsou stateční a tak, ale co s tím?
0: Co s tím? Hraj to tím zubem, to je skvělý. Já teda musím říct, že já miluju Jardu Plesla, úžasný herec a jako král bude jistě skvělý. A mimochodem, přátelé, jednu malou roli jsem v téhle pohádce získala i já. Tak mi Ivo Macharáček vlastně plní takový můj sen. Už brzo vám povím víc a vezmu vás i na natáčení a strašně se na to těším. Nová pohádka Líné království půjde do kin v březnu příštího roku. No ale mnohem blíž je tento víkend a ten bude na Blaníku stát za to.
2: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo
3: s Hanou Zaborovou na rádiu Blaník.
4: Málo kdo na Blaník patří tak, jako právě ona.
5: Jedna z lodí nese jméno Vendolina.
3: Jedinečná Hanička Písnička by oslavila 80. narozeniny.
4: A my to nemůžeme nechat jen tak. Už o tomto víkendu vám proto budeme rozdávat vstupenky na nový muzikál divadla Kalich, Biograf Láska 2.
3: Nový

0: osobně. Tak laďte Blaník a užijte si
1: víkend s Hanou Zagorovou na rádiu Blaník.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. Tentokrát o Národním muzeu pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. A to přímo s jeho otcem zakladatelem, Tomášem Vodochodským. Tak příjemný poslech.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
15: Když život prudce zastaví...
16: Zase jsem ji našel v tramvaji.
17: A vy jste všichni rodina?
16: To nejsme.
15: Vždy je dobré mít se koho chytit.
16: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
15: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Mila řezy při koupi dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
19: Dnes večer vás na televizi Seznam zavedeme pod Jezevčí skálu, kde budou sbírat své zážitky malý klučina a jeho dědeček, které stvárnili Tomáš Holý a Gustav Valach. Rodinný film Pod Jezevčí skálou začíná na televizi Seznam už dnes 10 minut po 20. hodině.
0: Pohodové české rádio.

0: Laisla Bonita a Ilona Čáková. Jsme Blaník, krásné odpoledne přeji ze studia Rádia Blaník. Za chviličku budeme pokračovat a dáme si pusu.
1: Ta pusa je má. Ta pusa je má.
0: Hanka Zagorová a Petr Rezek. S Haničkou nás čeká i víkend na Blaníku. Ano, už tento víkend tady u nás. Taky to bude Tereza Mašková. Dáme si i olympiky.
2: Vlídný průvodčí cestujícím fóry vypráví.
0: Hezky česky na Blaníku i po 14. hodině. No a 14. to bude za 6 minut. Za chvilku počasí, doprava a další zprávy.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
7: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
8: Tak Mironet!
10: Klikni dvakrát!
4: Rádio Blaník, počasí.
11: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra většinou oblačno, přechodně i polojasno a přehánky se objeví jen velmi ojediněle a budou slabé. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 22 až 25 stupňů a na horách naměříme kolem 20.
4: Rádio Blaník.
12: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
12: Za každého počasí.
4: Blaník za volantem.
11: Na trase Opava Hlučín za Kravařemi hoří osobní auto, na místě zasahují hasiči a policie řídí dopravou jedním pruhem. Porouchané nákladní auto na dálnici nepřehlédněte na D1 na 308. kilometru ve směru na Vyškov. Na Zlínsku v Otrokovicích na třídě spojenců na křižovatce se Zahradní bouralo auto s dodávkou, i tady je provoz lehce omezený. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska, my vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu další zprávy, které připravila Eliška.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Rezort spravedlnosti darované bitcoiny nevrátí. Vyhořelá záchranná stanice v Brně se pomalu probouzí. Španělsko dál řeší migrační vlnu do Ceuty. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ministerstvo spravedlnosti bitcoiny za téměř miliardu, které mu daroval stíhaný Jiříkovský, nevrátí. Jsou zajištěné a podle policie pocházejí z trestné činnosti. Jiříkovský včera svůj dar rezortu odvolal. Jako důvod uvedl nevděk. Podle současného šéfa ministerstva Tejce je jeho počítání další snahou o zkomplikování situace. Napsali o tom Novinky.cz. Brněnské záchranné centrum Pomáháme zvířátkům, které v květnu vyhořelo, začíná zase fungovat. Do listopadu bude mít novou správní budovu s veškerým zázemím pro tým, který o zraněná zvířata pečuje a pomáhá jim s návratem do přírody. Velký podíl na tom mají i štědří dárci, kteří na obnovu zařízení poslali miliony korun. Doprava na zavolání získává na oblibě. V Českém Krumlově se osvědčil Krumbusík. Ten funguje podle aktuálních požadavků cestujících. Více říká mluvčí radnice Petra Nestávalová.
10: Krumbusík bude pokračovat po úspěšném pilotním roce v provozu další 4 roky. Za tento první rok přepravil téměř 12 000 cestujících. Tato poptávková doprava funguje v pracovní dny od 7 do 19 hodin.
13: Základní jízdné stojí 20 korun a zvýhodněné 10. Do půl roku začne jezdit elektromobil s nájezdovou plošinou pro vozíčkáře a kočárky. Migrační vlnu do Seuty, ke které došlo na konci července, řídilo podle španělské policie Maroko. Zdroj z justice to potvrdil televizi TVE. Španělský ministr vnitra už požádal policejního šéfa, aby mu informace z policejní zprávy potvrdil. 30. července se do španělské Seuty nelegálně dostalo asi 72 tisíc lidí. Tolik zprávy a teď už se těší zase Iva.
14: Iva Lecká
3: na rádiu Blaník.
0: Všechno je připravené na následujících 60 minut, všechny písničky už mají své místo a co se dozvíte? Za chvilku se vydáme na královské slavnosti do Hradce Králové, taky se dozvíte, jaký smajlík je nejoblíbenější. A v dobré zprávě probereme bolavá kolena. No, nesmějte se, to je hodně vážná věc, ale pozor, je tu řešení. Víc vám řekne Sára Dvořáková. A teď už Hanka Zagorová, Petr Rezek a ta pusa je tvá.
15: Ta pusa.

0: Terska Mašková a písnička O nás dvou na Blaníku 10 minut po 14. hodině. Já jsem slíbila, že se podíváme do Hradce Králové. Ten teď totiž ovládají královské slavnosti a ty nám vrcholí v pátek a v sobotu. Podrobnosti poví jeden z organizátorů Ivan Kurtev.
1: Je těch scén hodně, opravdu doporučuji posluchačům podívat se na náš web královskeslavnosti.cz, kde máme i chytré filtry a každý si může vyfiltrovat buď podle dne, kdy má volno, anebo samozřejmě i podle prostředí, v kterém nejraději tráví čas. Co je nejdůležitější ještě předtím, než na webu budete hledat, jak budete trávit volný čas s námi, tak to je vlastně to, že jsme se snažili udělat ten program tak, aby si ty programy vzájemně nepřekážely a ve své podstatě, abyste měli možnost stihnout skoro všechno. To bych řekl, že je jako nejdůležitější. No a co tu máme? No, tak hlavní dny oslav 4. a 5. 9. jsou vlastně směřovány tady do historického centra Hradce Králové a na Velkém náměstí, na Malém náměstí, na Kavčím plácku, v Žižkových sadech, na nádvoří městské hudební síně a na řadě dalších míst ten náš program je k nalezení.
0: No, přátelé, je toho tam opravdu hodně, tak se raději podívejte na web a my zdravíme do Hradce Králové a držíme pěstě, je to dneska i ten závěr, ať stojí za to. A teď už zpátky k písničkám. Meky Žbirka je připravený a olympici hned v závěsu.

0: Vlak, co nikde nestaví, Olympic na Blaníku. Tak přátelé, víte, jaký je nejoblíbenější smajlík? Určitě je používáte, když posíláte nějaké zprávy. Žlutý smajlík s proudy slz je oficiálně nejoblíbenější emotikon loňského roku. Analyzovalo se více než 660 milionů smajlíků odeslaných loni na celém světě prostřednictvím chytrých telefonů. A tuhletu uplakánkovou popularitu připisují analytici hlavně generaci Z, tedy lidem, kterým je dnes něco kolem 30. Mladší lidé tíhnou k různým jako dramatičtějším, někdy ironizujícím a někdy absurdním symbolům, jo, které vlastně jako z našeho pohledu nedávají úplně smysl v té konverzaci. Když to starší lidé, ty dávají ty osvědčené emotikony, které jsou ale v očích těch mladších uživatelů prostě dávno pasé. Mně se to stalo zrovna včera, já jsem si dopisovala s mým synem, tahala jsem z něj ty rozumy, jak se má, že jo, protože teď je na takovém pobytu při začátku střední školy. A on mi právě toho uplakaného smajlíka dával za všechno, jo. A já jsem mu pak psala, jako proč brečíš, tak tobě se tam nelíbí. A on mi odepsal, ne, to je úplně obráceně, to je jako ironický, takže tam už potom vázla ta naše komunikace, no. Tak jsem stará, no, nedá se nic dělat, no, ale emotikony jsou skvělý, protože třeba používáte je místo slov? Já hrozně ráda. Pro mladší uživatele jsou už zastaralé emotikony, třeba opička, která si zakrývá oči, nebo velká piva, nebo spokojená tvář se slunečními brýlemi. No. Zkrátka, každý ten náš svět je jiný. Tak tolik k smajlíkům a za chviličku dobrá zpráva.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na rádiu Blaník.
3: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
4: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu. Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
7: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
8: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

0: jsme Radio Blaník.
1: Blaník Radio. Blaník Radio.
2: Pokým krásně

0: Páni, a znovu sama dotkni. Za 5 minut bude 3:15. Posloucháte Rádio Blaník a na Blaníku vás v tento čas pravidelně čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás

0: další dobrou zprávu.
1: A s dnešní dobrou zprávou, no tak jasně, je tu Sára. Ahoj.
2: Ahoj Ivi a hezké odpoledne všem posluchačům. Po operaci nebo vážném úrazu kolene čeká pacienty často dlouhá rehabilitace. A právě českým vědcům se teď podařilo vyvinout novou pomůcku, která by jim ji v budoucnu mohla výrazně usnadnit. Na jejím vývoji spolupracovali odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni a němečtí kolegové z Technische Hochschule Deggendorf. Jde o speciální robotickou pomůcku, která koleno při cvičení mechanicky podpírá a pomáhá s jeho ohýbáním a natahováním. Zároveň dokáže přesně nastavit, jak velký rozsah pohybu pacient při rehabilitaci zvládne. To může být důležité hlavně v době, kdy je koleno po operaci nebo úrazu ještě oslabené a každý pohyb musí být pečlivě kontrolovaný. Velkou zajímavostí je, že zařízení není určené jen pro jeden konkrétní způsob cvičení. Pacient ho může využívat v leže, v sedě i ve stoje. Čím dalším disponuje, řekne mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
3: Součástí pomůcky je také systém, který sleduje mozkovou aktivitu pacienta a jeho soustředění na pohyb. K mechanické podpoře kolena tak přibývá i informace o zapojení nervové soustavy, která může v budoucnu vědcům lépe pomoci přizpůsobit cvičení konkrétnímu pacientovi. Zařízení je zatím ve fázi funkčního prototypu zdravotnického prostředku, který otestovalo 15 zdravých dobrovolníků, a to z řad fyzioterapeutů ze ZČU a zdravotníků z lázní v Bad Kastink.
2: K reálným pacientům se dostane až po certifikaci, takže držíme palce, aby to klaplo už brzy.
1: No žádné zdržování, že jo? Když to už mají otestované a funguje to, tak šup, razítko a jedem. Sáro, moc děkujeme, já myslím, že spousta lidí
2: zajásá
1: a tuhle zprávu zcela jistě ocení. Děkujeme, měj se hezky a zítra ahoj.
2: Vy taky, ahoj.
0: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv. Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
5: Tak, znáte to, středa parťáka třeba. A prvním zářijovým parťákem na Blaníku bude kdo? Bude to hudební producent, hudební skladatel, muzikant, multiinstrumentalista, i když hlavně baskytarista Ondřej Soukup. Tak laďte Blaník dneska mezi 16:00 a 17:00, bude tady Ondřej.
0: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky
10: CZ.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
14: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
15: Vážně? A co umí?
14: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
15: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Je dobré znát svůj limit i u věcí, které máme rádi.
12: Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
18: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
19: Co třeba na delfíny?
18: Do zoo?
19: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
18: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
19: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
20: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
21: Prázdniny končí škola, volá zlídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
22: pak hrnky, flašky, kufříky,
21: vyměním za kuponky,
22: škola volá.
23: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

To byly Mandraže a Motýly a 15. hodina už nám doletěla. Za chviličku odstartujeme další hodinu, ale předtím počasí, doprava a další zprávy. A v další hodině Lucka Vondráčková. Láska umí víc. Tak touhle písničkou odstartujeme příští hodinu. Dáme si i Lucku Bílou.

0: 15. hodina tu bude za 6 minut, za chvilku tedy slibovaný pravidelný servis. Tak zůstaňte naladěni. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra většinou oblačno, přechodně se může ukázat také sluníčko a ojediněle se vyskytnou slabé srážky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 22 až 25 stupňů a na horách čekejte kolem 20.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
2: V Ostravě v Šalounově ulici vyšetřuje policie srážku dvou osobních aut, projíždíte jedním pruhem. Na výjezdu z Prostějova do Kostelce na Hané na železničním přejezdu došlo ke srážce nákladního auta s vlakem, nehoda je se zraněním, počítejte s omezením. Osobní auto s nákladním bouralo na Novojičínsku u Jakubčovic nad Odrou, místo je průjezdné Kyvadlově. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska, my vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a teď už jsou tu další zprávy, které pro vás připravila Eliška.
4: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Česko má za sebou další suché léto. Praha plánuje další linku metra. V Austrálii obvinili Čecha kvůli drogám.
3: Radio Blaník.
5: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Letošní léto bylo 11. nejsušší od roku 1961. Od června do srpna napršelo průměrně jen 193 mm srážek. S ohledem na nedostatek srážek i před létem se tak celý letošek zatím jeví jako třetí srážkově nejchudší rok. Informovali o tom meteorologové. Pražské metro D ještě nestojí a Metropole už uvažuje o další lince. Ta by podle vizualizace, kterou zveřejnili novinky.cz, měla propojit předchozí linky. Podle prvotních plánů se Ečko na stanici Želivského potká s linkou A, s Bčkem na nástupištích nádraží Smíchov a Vysočanská a trasa C ji protne na Budějovické a v Letňanech. Budoucí trasa D by pak křížila na Pankráci. Brno chce mladé více zapojit do života města. Přichází s novým vzdělávacím materiálem, který se jmenuje Sešit jako Brno. Dostanou ho žáci 8. a 9. tříd a středoškoláci. K čemu přesně bude sloužit, prozradí za magistrát Klára Opálková.
6: Publikace vede mladé lidi k tomu, aby si všimali svého okolí, diskutovali, mapovali problémy a hledali vlastní řešení. Prostřednictvím praktických aktivit se seznamují například s konceptem města krátkých vzdáleností, adaptací na změnu klimatu, udržitelnou dopravou nebo participací.
5: Tamní školy sešity dostanou zcela zdarma. V Austrálii obvinili pár z dovozu a obchodování s ketaminem a kokainem. Ze stejného důvodu byl v Sydney obviněn i mladý Čech. Sazby se pohybují od 2 přes 10 let až po doživotní vězení. To hrozí i 26-letému Čechovi. Tolik zprávy a za mikrofon se vrací Iva.
1: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
7: A já přeji pohodové odpoledne, posloucháte Rádio Blaník. Bečov nad Teplou, to je cíl pořadu na cestách tento týden. Už za chviličku se s Mirkem Táborským tedy vydáme opět do Karlovarského kraje. Teď ale startujeme další odpolední 60-minutovku a je tu Lucie Vondráčková. Láska umí víc, tak dobrý den.

0: Spojujeme Česko na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu Blaník.

0: Děkuju ti.
1: Lucie Bílá a děkuju ti. Bečov nad Teplou jsme s Mirkem Táborským navštívili už dvakrát a teď se do Karlovarského kraje vracíme po třetí v pořadu Na cestách právě teď.
2: Milujeme Česko.
3: Na cestách s Blaníkem
2: a Miroslavem Táborským.
4: Krásný den, milí Blaníci. Znovu se vracím do Bečova nad Teplou na prohlídku tamního státního hradu a zámku. V jeho areálu se nabízí dokonce 6 prohlídkových okruhů. Prohlídka hradu začíná před vstupem do středního traktu ze začátku 16. století, zvaného Tabulnice. Sloužila k vítání hostů a společenským událostem, slavnostem a hostinám. Mimochodem její název se odvozuje od jídelních tabulí, kterými bývala vybavena. Po dřevěných schodech a podlahách z hrubých masivních prken se stoupá do obytné západní věže neboli donžonu. Cesta vede kolem míst s hrubým zdivem, odkrytými trámovými stropy, nízkými průchody a vysokými prahy s otisky zaniklých schodišť na stěnách, které prozrazují některé přestavby. K vidění jsou zbytky omítek z různých dob, torza středověké výmalby, stopy po vytápění a další detaily prozrazující jednotlivé fáze historie hradu. Během prohlídky vypráví průvodkyně o každodenním životě na hradě. Ukáže vám komnaty dam i zdobenou ložnici pána a kancelář majordoma. A protože na hradě nikdy nebyla studna ani cisterna, je zajímavé i to, jak se zajišťovalo zásobování, kde a jak se vařilo a co se jedlo. Zejména v zimě tu byl život velmi drsný. Obyvatele hradu trápili chlad, dým a vlhkost. Na hradě neuvidíte rytířský sál ani jídelní salon s prostřeným stolem nebo hladomornu. Chybí zde inventář. Záměrem zpřístupnění bylo zachovat hodnověrnost místa. A právě tím je prohlídka neobvykle autentická. Při výkladu vám vysvětlí také práci památkářů, jak archeologové zkoumají jednotlivé vrstvy stavby, jak se sanuje středověké zdivo, jak se restaurují malby a proč se některé části zachovávají v syrové podobě. No a dojde samozřejmě na to, že byl v roce 1985 pod podlahou hradní kaple nalezen relikviář svatého Maura, který zde poslední majitelé Beaufortové ukryli před tím, než museli republiku opustit. A o tom to bude příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
2: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
5: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Ozzy Osbourne na rádiu Blaník. Vzpomínka na Ozzyho. Doufám, že vám udělala radost. Za 7 minut bude 16:30. Je středa a tak na Blaníku přivítáme dalšího hosta. No a pozvání Pepy Černého přijal producent a hudební skladatel Ondřej Soukup. Pořad Pepovi parťáci startuje krátce po 16. hodině, tak určitě poslouchejte. No a za chvilku Karel Gott, Chyť své dny, anebo Jeleni a všude zdejší. Tak příjemný poslech i nadále.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Milí posluchači, kvůli pravidelné údržbě vysílačů bude ve čtvrtek 3. září od 10 do 15 hodin přerušeno vysílání Rádia Blaník na ostravské frekvenci 93,7 FM. Děkujeme za pochopení. A v době výluky si nás můžete pustit na našich stránkách radioblaník.cz a také v digitálním režimu DAB+.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
4: Myslete na své zdraví a dopřejte si lázeňskou léčbu. Šrotovy lázně vás zbaví dýchacích a psychických potíží a pomohou s lupénkou či exémem. Zeptejte se svého lékaře a využijte Šrotovy lázně. Lázně-lipová.cz. Malebné lázně v srdci Jeseníků.
5: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispolek.cz.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: Mike Oldfield a Maggie Reilly na Blaníku. Máme 15 hodin a 40 minut. Přátelé, naše září na Blaníku je sluníčkové.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: Jako bylo sluníčkové léto, my v tom jedeme dál. Máme i sluníčkové září a s Centropolem. To znamená, že na někoho z vás čeká až 100 000 korun za jednu jedinou nalepenou sluníčkovou samolepku. Možná se to opravdu týká právě vás. Máte už naši samolepku? Pokud ano, tak si ji co nejdříve nalepte někam, kde bude dobře vidět. Může to být samozřejmě jakékoliv místo, vaše okno v bytě nebo v domě, na autě ji můžete mít, na ledničce, na dveřích, na počítači, na mobilu, kam chcete. No a krok dva, napište nám své celé jméno a přesnou adresu místa, kde najdeme vás i vaší samolepku. A to celé pošlete jako SMSku na 603 118 118. Zaregistrovat se do hry můžete také vyplněním formuláře na našem webu radioblaník.cz. No a potom už jenom poslouchejte Blaník, buďte ve střehu, protože každý týden jezdíme od pátku do neděle za vámi a hledáme vaše vylepené samolepky. A když za vámi dorazíme a samolepku najdeme, dostanete jako odměnu 5000 korun v hotovosti. No a pokud jste navíc ještě zákazníkem Centropolu, dáme vám dokonce 7000. A to pořád není horste všechno. Jeden z vás získá navíc ve velkém finále rovných 100 000 korun. Stačí si dobře tipnout a mít to správné pověstné štěstí.

0: Pokud samolepku nemáte, tak třeba teď v pátek v Prostějově nebo v sobotu v Pardubicích máte možnost samolepku získat. Tak držím pěsti a pojďte do toho.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centrovolem.
0: A to je ode mě všechno, já už opouštím studio, protože za chvilku tu bude Pepa Černý a jeho parťák Ondřej Soukup. Tak poslouchejte dál a já se těším zítra. Mějte se bájo.
2: Víc nebo míň.
1: Tipněte si a vyhrajte poukaz na nákup za 5000 u Dytonu.
2: Každé všední dopoledne 10 hodin u nás na Blaníku.

0: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy věné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
8: Pohodové České rádio.

0: Michal David a Děti ráje na vlnách Blaníku. Tak už se nám přiblížila čtvrtá, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat a budeme si hrát písničky. Budeme si hrát hromadu písniček, přátelé. A já bych vám chtěl říct, že tu hodinu celou teď sestavujeme a sestavujeme ji s mým dnešním hostem. On už tady je a dokonce jsem mu zapnul mikrofon, je to Ondřej Soukup. Ondřej, dobrý den.
1: Já vás zdravím.
0: Sestavíme ty písničky, že jo?
1: Jo, jo, jo.
0: Jsme zhruba v půlce, ale už teď vám můžu slíbit třeba Norský dřevo od Lenky Filipové, protože na téhle písni má Ondřej, řekněme, lví až sloní podíl a určitě zazní i Láska je láska. Já myslím, že dojde i na Frankie Goes to Hollywood a jistě všichni tušíte proč.
1: Klidně, klidně tak. Na cokoliv.
0: Ondřej je v dobré náladě, já doufám, že vy taky. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za nějakých 7,5 minuty už budou 4 hodiny.
1: Jak jste přišel na to, že jsem v dobré náladě?
0: Vidím.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.
4: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 15 až 11 stupni. Zítra pak bude většinou oblačno až polojasno a pokud se vyskytnou přehánky, tak jen velmi slabé. V odpoledních maximech naměříme 22 až 25.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Blaník za volantem.
6: Na příjezdu do Opavy z Hlučína na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta, projíždíte jedním pruhem, na místě vyšetřuje policie. Pozor dejte na Zlínsku mezi Hrobicemi a Lukovem, jsou tam v sobě tři auta, i tady je provoz kyvadlový. V Ostravě v Šalounově ulici dvě osobní vozidla se srazila, projíždíte jedním pruhem. A na výjezdu z Prostějova do Kostelce na Hané na železničním přejezdu došlo ke srážce nákladního auta s vlakem. Provoz je tam omezený. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Incidenty v Německu jsou podle Babiše vážné. Památky bilancují uplynulé prázdniny. Praha se připravuje na festival světel. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Incidenty v Německu, které tamní úřady spojují s Ruskem, jsou podle premiéra Babiše velmi vážné. Dodal, že musí být důkladně vyšetřeny. Česko je podle něj připraveno spolupracovat s Německem i dalšími evropskými a transatlantickými partnery a podpoří posílení společné bezpečnosti. Za uplynulými prázdninami se ohlíží taky státní hrady a zámky v Česku. Třeba ty v Libereckém kraji navštívilo téměř 205 tisíc lidí. Jde tak o největší návštěvnost od roku 2020. Tradičně největší zájem byl v létě o hrad Trosky v Českém ráji. Vyplývá to z údajů Národního památkového ústavu. Prahu letos opět rozzáří Signál Festival. Tentokrát ovšem mění místo, kam se přestěhuje ví náš reportér Radek Barkman.
9: Hezký den. Letošní ročník Signal Festivalu by měl poprvé zamířit do Davids. V rámci tématu Dream On, sny a vize by měl v polovině října nabídnout až 21 instalací. Návštěvníci se mohou těšit na světová jména jako Jim Campbell nebo Kurt Henschläger, stejně tak i na premiérovou tvorbu ukrajinské umělkyně Svetlany Reiniš. Jednou z nejvýraznějších lokalit letošního videomappingu pak bude stará čistírna od Bubenči. Z Prahy Radek Barkman.
8: Radku, děkujeme. Cena plynu pro evropský trh je nejvýše za 3 roky. Dneska ráno překročila hranici 75 euro za megawatt hodinu. Trh tak podle analytiků reaguje na obnovení útoků mezi Spojenými státy a Íránem. Situaci zhoršuje taky nízká úroveň plynu v zásobnicích. Tolik zprávy a teď už je tu Pepa s parťákem.
0: Je to tak, děkujeme Eliško.
2: Pepovi parťáci
3: na rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, přátelé, je středa, 16:00 už klepe na dveře a to znamená, je čas přivítat tady dalšího parťáka a tentokrát přijal mé pozvání Ondřej Soukup, já jsem tomu strašně rád. Ondřej, dobrý den.
1: Děkuju za pozvání, zdravím.
0: Já doufám, že vám vyhovím s těmi všemi písničkami, tolik se jim na jejich nám do té hodiny nevejde, ale já věřím, že nějaké stihneme. Hned první je tady Lenka Filipová, Norský dřevo. Tu jste chtěl vyloženě. Ona je to relativně nová písnička, ale vy vlastně jste s Lenkou byli spolužáci na konzervatoři, že jo?
1: To jsem vám teď řekl.
0: Ano, to já dělám takhle chytrýho, víte.
1: Se tváříte jako insider, jistě, že jsme byli spolužáci, i když ona je mladší, teda než já, ale já ji znám od jejich, já nevím, 16-17 let a ještě k tomu vedle sebe bydlíme, nebo kousíček od sebe. Ale já už se s ní spolupracoval v 80. letech, protože já jsem jí de facto produkoval nějaký desky. Jo, a Gábina jí napsala pár textů. Víte, co je zajímavé, nám odmítla jednu písničku, nebo odmítla Gábinin text vlastně, z kterého potom vznikla písnička Jampa Dampa, kterou naspívala Lucka Bílá. A ona to odmítala, protože tam Gábina napsala do textu dám ti jointa starucho, nebo něco takového, a vzali mě křeče do křečových žil. Ano. A Lenka říkala, že nemá žádný křečový žíly. Nějak si to vzala příliš ten text osobně, no a Lucka ta s tím ne... Jo, a že není starucha žádná, no. Jo. Což nebyla, jako, tak... No, ale Luce to bylo úplně jedno.
0: No dobře, zpívala. No dobře, ale Luce zase vadí ta kulajda, že jo?
1: No tak vidíte, kulajda jí strašně vadila, no. Ale tohle bylo před kulajdou.
0: No to je jasný, jo. To je jasný. No a Norský dřevo vzniklo jak?
1: Norský dřevo vzniklo tak, že jsem to, já nevím, neměl jsem co dělat. Jo, já už vím vlastně, Gábina mi poslala nějaký texty, které jí zůstaly tak, jako si je jenom tak napsala. A mně se ten text, ona to nazvala Norwegian Wood. Mm-hmm. Jo. Ale to je blbý, že jo, protože Beatles mají písničku Norwegian Wood. A, no, ale já jsem to zhudebnil. Mm-hmm. A naspíval jsem to tehdy sám, ještě vlastně s Luckou Šralovou, se svojí ženou, jako demáč, prostě jsme to zaspívali. A pak mně se to valelo opravdu asi 3 roky nebo 4 roky. Já jsem nevěděl, co s tím, a tak bylo mi to jedno v podstatě. A pak jsem potkal Filipovou ze Psem a říkal jsem jí, hele, já mám písničku, poslechni si to, Lenko. No a ona si to poslechla a jakože se jí to strašně líbí, začala to napřed hrát, vlastně ona hraje jenom v triu s tím Seanem, který hraje na perkašny, to je, on je Scott, myslím, nebo Ir, nebo něco takového. No a ještě s jedním kolegou, který je keyboardista, no a oni to začali hrát a pak, že to natočí. Ovšem z procesu jsem byl vyřazen, protože jsem stařec a nejsem dostatečně moderní, takže Universal to nechal zaranžovat, ale on to udělal velmi dobře. Marku Stran. Jo, Marku Stran to dělal. Akorát tam je strašně štvejaký udělal úvod. To uslyšíte.
0: To uslyšíme teďka.
1: Nepochopitelný důvod, který vůbec nevychází z té písni. Jinak to udělal celý fantasticky vlastně.
0: Ondřej, víte, já u některých hostů mám jako obavu, že tu hodinu nenaplníme, že nebude o čem mluvit. Ale vzhledem k tomu, že už je ticho, to znamená, že už dohrál i podkres. S vámi tu obavu nemám. Tohle je Lenka Filipová a otisk Ondřeje Soukupa, Norský dřevo.

0: jsou takzvané instantní devadesátky. Láska je láska. Máme tady Ondřeje Soukupa.
1: Pepovi parťáci.
0: Autora této písně, která vyšla do dějin. Mimochodem, z minulého týdne vás mám pozdravovat od Slávka Boury, který tady seděl minulý týden.
2: Ano.
0: Říkal moc zdravím, Ondro. A zároveň teda jsme si taky pouštěli Láska je láska, protože to je devadesátková esence. Navíc ten Petřín, že jo, ten videoklip.
2: To byla svoboda, co?
0: Byla to svoboda.
2: To byla strašná svoboda, ale ve všem prostě to bylo. I v té hudbě my jsme na všecko kašlali. Úplně. No. Nám to bylo úplně jedno, jestli to někdo bude hrát, nebude hrát, povolí, zakáže. Ještě, že to zakázal ten člověk jménem Zajíc, který byl nějak předseda křesťanského vysílání, nebo co já
0: ten
2: vím.
0: Ten videoklip tenkrát. No, ale ten... Nova si z toho nic nedělala, říkal Slávek tehdy.
2: To nevím, ale vím, že jinak to bylo zakázané hrát o 10, až takhle šlo to hrát až o 10 večer.
0: Jo. Potom panu Železnému zase vadil Medvídek od Lucie.
2: Něco vadí, ale představte si, mě tehdy říkal Karel Gott.
0: No.
2: Mi říkal, prosím tě, Ondřej, jak jsi to dokázal, že ti to zakázali? Není nic lepšího, než je zákaz. A já jsem říkal, já jsem to netušil, ale oni prostě jakýsi iniciativní člověk jménem Zajíc přišel, prostě zakázal to. A ti nám udělal naprosto nehynoucí reklamu, protože k nám lezli ORF, CDF, prostě BBC, pořád je to začátek cenzury, nový začátek cenzury v bývalém komunistickém Československu. Ty z toho všichni z toho udělali šílenou kauzu, jo? Takže to bylo super, tomu panu Zajícovi jsme vděční do dneška.
0: No ale zase, co bychom Karlu Gottovi zakazovali, kakaovou nebo já nevím.
2: No to já ne. No plnoletá si příští pondělí a je to zpráva závažná.
0: To je pravda.
2: Tak to nevím, jestli by prošlo.
0: Vy jste říkal absolutní svoboda, vůbec jsme se nestarali, jestli někdo něco zakáže, povolí a tak dále. No Alphabet Street, Prince, to všichni víme, že jako tu podobnost.
2: No jasně, o co,
0: ale jste se taky neptali
2: mě to docela
0: nikoho,
2: štve, jo, protože no. Samozřejmě tam jsou pajclí ty bicí. No. Mně se líbily.
0: A i ta kytara.
2: A ten kytarovej riff. No. A já jsem to... Tehdy, ale to nebylo jako dneska, oni to vystřihnou. Tehdy nebyly žádný, to jsem nemohl osamplovat. Já jsem si to pěkně jako naposlouchal. No, sám jsem si to celý nahrál. No ale pak to už stěl Alphabet. Princova, to je ufňukaná, uvzdechaná, funková písnička, skvělá.
0: Je to pravda.
2: Ale tohle je normální dechovka, ta melodie, to jde hrát jako dechovku. To s tím vůbec nemá už nic společného a to nikomu nedošlo. Hele, já jsem to potom později udělal, že jsem tam dal normální bicí duč, duč. Je bylo to úplně jedno na ten charakter té písně. Hmm. To vůbec nemění. Jsem idiot, prostě, ale mě to nenapadlo, mě to připadalo vtipný najednou, že tam bude princový rytmus. No to, hele, ale... Byl rok 92 nebo no, 91, to je jedno.
0: Ale byl to automatický bubeník, že jo?
2: No jasně, to byl nějaký sampler tehdy, jo.
0: Vy vůbec tu syntetickou hudbu jste měl hodně rád, jo?
2: No
0: hodně,
2: jistě, teda
0: hlavně v 80. letech.
2: Sám jsem si to vyrobil, nemusel jsem se s nikým bavit, celý jsem si to, já jsem měl studio, že už.
0: Taky jste toho hodně napašoval, že jo, z Německa?
2: No, to si pište, to byly pořád zubní pasta Roland a takovýhle prostě.
0: Taky jsem slyšel, že vám něco občas zabavili.
2: No.
0: Je to pravda?
2: No, zabavili jednou.
0: A jako něco velkýho, drahýho?
2: No, to jsem tehdy pašoval Jupitera 6. Hele, dost jsem toho pašoval.
0: A to stálo jak byt, ne, tehdy?
2: No, to bylo hrozně drahé. To stálo tehdy asi 4,5 tisíce marek stál tehdy. Pak jsem měl 8-stopák Tascam a to jsem všecko pašoval, protože my jsme tam byli na nějakým měsíčním nebo ještě delším zájezdu. A já jsem si to všecko nakoupil a oni nás vždycky pouštěli, že? My jsme jim koupili nějaký... Složili jsme si na cigarety a na nějakou whisku a holky, že jo, Jitka Zelenková s Lídou Nopovou vždycky přijde, vy chudáčci tady musíte takhle v noci, protože my jsme většinou jeli z koncertu, přijeli jsme pozdě na hranice, 4 ráno nebo co, a oni zase, chudinci, vy musíte, odstupte od dveří a vynosit všecko, celý autobus prostě jsme museli vynosit a všichni jsme něco vezli, že to bylo normální.
0: Takže vlastně autobus Karla Gotta, to byla takový pašerácký doupě, že jo?
2: No tak samozřejmě, že stačilo, aby se jeden celní... pašovali. Všichni, kdo jezdili na západ, tak pašovali, i z NDR se pašovali boty. Jako na tom byl ten princip postavený a někdo byl lapen a někdo nebyl. No a tady jsme zrovna byli lapeni.
0: Občas to prostě na někoho padne, no. Chodí štěstí dokola, víte, jak se to říká. Máme před sebou písničku, která se jmenuje Doba je divná. To je taková vaše jako nejnovější, bych řekl. Zpívá jí pan Tesařík. Myslíte si, že doba je divná? Je, co?
2: Doba je hodně divná, ale to je taková písnička, kterou já teďka připravuju, vlastně my to chceme vydat během 2 měsíců, album Suprafonám ho vydá, které se jmenuje Písně, které nechce nikdo slyšet. Já jsem chtěl, aby se to jmenovalo Písně, které nikoho nezajímají, ale prostě nakonec říkali, hele, to je lepší, no tak dobře, mě to bylo to v podstatě jedno. Ale to jsou písničky, které jsem si vlastně během posledních 2 let psal tak, jak jsem chtěl. Jo, a oni napsali, že jsem z čisté radosti komponoval. Já jsem měl radost z toho, že mi do toho nikdo nekecá. Že vlastně si píšu, co chci. A uvidím teprve, kdo to naspívá. No a tak jsem... nikdo nechce slyšet, zaprvé texty jsou depresivní, které mi ten Zima poslal. A za druhý, já když si píšu sám úplně, no tak jsem si řekl, svoboda, dám si tam, co chci zvláštní. Hele, to uslyšíte, tady je třeba vsuvka, to je normální free jazz. Jo?
0: Takže... Ondřej, slyšíte to ticho?
2: No, slyším to ticho.
0: To znamená, že jsme strašně dlouhý. Ale já vás rád poslouchám. Ale dáme si tu písničku, co vy na to?
2: Jo.
0: Jdeme na ní. Doba je divná.

Zbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme té

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ho, ho, ho, a ruce čisté.

0: Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Bude to hodina dlouhých písní, ale velmi kvalitních a skvělého povídání.
1: Pepovi parťáci.
0: S Ondřejem Soukupem máme toho hodně co probrat. Ondřej, Frankie Goes to Hollywood, jestli pak víte, proč tahle písnička právě hrála?
2: Tak já jsem s ním tak trošku spojený, abych pravdu řekl, protože...
0: Vy jste dělal Bonnie
2: a Clyde. Já jsem vlastně... doskládával další písničky do tohohle toho filmu.
0: Protože... Tam zpíval ten Charles tenkrát, že jo?
2: No, Charles Shaw, který potom zpíval za Milli Vanilli.
0: Ano, víte, ano. No, jestli, že vím.
2: A který to taky propařil, on mu dal ten Frank Farian, který to produkoval, tak mu dal, myslím, 150 tisíc marek, aby držel hubu.
0: A nedržel.
2: Ne, nedržel. Nedržel, ale on to, abych pravdu řekl, tak on to na ně potom prasknul Frank Farian sám, že oni to nespívají ten Rob a Pap, nebo jak se jmenovali ty dva kluci. A protože oni po něm chtěli pořád víc peněz, jo, a přitom tam vlastně oni dělali jenom video, prostě oni otvírali pusu na playback a tančili do toho. A oni po něm chtěli pořád, jako chceme ještě tohle a ještě tohle, a jeden z nich, já nevím, který z nich je mrtvý, ale ten se ufetoval, prostě oni smažili, že jo, a byli. No a on... prostě on se tak naštval, že sám sebe de facto udal. A to mě docela fascinuje, protože odnesli to ty dva kluci, jo. Jenže to byl jeho projekt. No, on je do toho naheftoval. On najmul ty lidi, kteří za něj zpívali. To byli tři, jeden byl Charles Shaw, že jo, ten hlavně rapoval teda. Pak tam měl ještě jednoho kluka, který zpíval, taky černýho Američana. Přitom oni neuměli anglicky pořádně, jo. Teď jeden byl Francouz, druhý Němec, jo. A prostě oni už ho potom tak štvali, že on udělal tiskovou konferenci a celý to řekl, je to podvod, je to podvod. A oni to odnesli, oni museli vrátit Grammy, oni prostě byli dehonestovaní totálně, ale přitom to byl, on za tím vším stál.
0: Jo, ale tak
2: bez něj by to nevzniklo, že?
0: Dá se vydělat jim dál, do dneška víme,
2: no,
0: jak se jmenujou.
2: No sám si hlavně vydělal, on byl teda jako velký řezník hudební.
0: To je pravda, jako... Vy jste zmínil Grammy, sám máte doma dva český lvy?
2: No český lvy, ale to jsou za filmový hudby.
0: No jasně, filmová hudba. První hudba, myslím si, že byl druhý tah pěšcem, že jo? Ne. Nebyl to první film?
2: To máte zmatek, Pepo.
0: Tak?
2: No totálně.
0: A který byl druhý, teda
2: ne,
0: první
2: to
0: film?
2: To byl takhle. Počkejte, myslíte na...
0: Váš první film,
2: ne,
0: který
2: jste
0: dělal?
2: Ne, řekl dobře. Ano.
0: No tak vidíte.
2: Jo, pardon, to se omlouvám, já myslel, že jako cenu jsem
0: ne,
2: za to...
0: Ne, to ne.
2: Za to jsem nic nedostal. Ale to byl můj první film z roku 83.
0: Jasný. To se vám moc povedlo, teda.
2: No, to děkuju. Honění špiona, rakouského špiona, Hermánek s Pavelkou byli agenti... státní bezpečnosti a honili rakouského špiona. Ano, to byl můj první celovečerní film a pak to následovalo všechno.
0: Následovalo. Bonnie a Clyde, zásadní zásah do české kinematografie. Potom jste spolupracoval hodně s Janem Svěrákem, že jo? Tam byl Kolia.
2: No, já jsem s ním udělal pět filmů, s Honzou Svěrákem, Akumulátor, Kolia, Tmavomodrej svět, Vratný lahve, Betlemský světlo, ještě jsem něco nemenoval, já teď nevím, no, pět jich bylo.
0: Máte to prostě bohaté, ten rejstřík. No. Ondřej, já se chci vrátit ještě k tomu Karlu Gottovi, protože o Karlu Gottovi se vždycky říkalo, že dobře platí svoje muzikanty a je na ně hodnej. Ale zároveň každý vždycky říkal, že od Karla Gotta se něco naučil. Co byste se naučil od Karla Gotta?
2: No, já jsem se od něj nic nenaučil.
0: Vy jste se od něj jako jediný nic nenaučil.
2: Ale mě tak naučil. Hele, vždy s čímkoliv, jakkoliv se setkáte, tak vás nějakým způsobem ovlivní. Jasně. Kolikrát, ať chcete, nebo i když nechcete. Ale já chci říct, že já jsem ho měl velmi rád. A že to byl docela fajn člověk, fajn chlap opravdu. Jo. A samozřejmě on mohl být díky svému postavení, díky svým vlastně výjimečným penězům, ještě v dobách, kdy tady všichni vydělávali 1500, jo, tak... jako samozřejmě, na všech se to nějakým způsobem podepíše, když za něma od rána do noci je zastavují lidi, píšou jim, prostě stanou se idoly, hltají všecko, co kdo řekne, ale on vlastně, on zůstal dost normální celou dobu. Jo. to, co z něj mohlo být a co se s některýma teda stalo. Takže a jako fakt, myslím si, že v principu, že to byl velice dobrosrdečný a vlastně poměrně chytrý chlap. Hmm. Jo, ono jako se z něj různě lidi dělají srandu, protože ta profese se samozřejmě na vás podepíše, prostě s tím nejde nic dělat, ale měl jsem ho rád prostě.
0: On jel hodně ty ilumináty, že jo, tady ty teorie.
2: Ale on tomu spíš
0: jako fandil, než že by všemu
2: věřil.
0: Ale taky
2: ho to zajímalo, no? Že to byly různá spiknutí a já nevím, co všecko prostě.
0: Byl to hloubavý člověk.
2: S ním, když přišel a on mu to někdo nabulíkoval v Německu tamhle, pak tady prostě každému něco řekl. On tomu do určitý míry věřil, ale Bůh ví, jestli to tak není, hele.
0: Těžko říct.
2: Možná, že
0: víte co? Vyřešíme to po písničce. Co vy na to?
2: O jaký?
0: No, to vám teď říct nemůžu.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Jedu vlakem Českých dráh. Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
3: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu československého opevnění. A v opevnění Šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
1: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
3: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Sakra! To zas vymyslel nějaký inženýr.
2: Už žádné další nadávky. Když sání správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý na... pro vaši dílnu.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší... výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz

0: klidně svojí, tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
1: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.
4: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.

0: Tři dva jsme tady.
1: Pepovi parťáci.
0: A je tady se mnou Ondřej Soukup a mě zajímá, když nám dohráli ti Nightworkové, kteří už dlouho teda nehrají. Až mě to překvapilo, když jsem teď koukal, že už je to vlastně kolik, oni skončili 2016, nebo kdy to už je 10 let, možná ještě víc. Ondřej, jak velký podíl vy jste měl na muzice kapely Nightwork, protože František tam hrál, že jo?
2: Ne, to si složil všecko Franta sám, to byl jeho vlastně středoškolský projekt.
0: Jo, ano, který... a vy jste do toho vůbec nekecali, jo?
2: Ne, no tak kecal, občas jsem začal kecat, to jsme se pohádali a řekl jsem, hele, udělej si to, jak chceš, prostě je to generační rozdíl.
0: Ale jste pyšnej, podat... že jo?
2: No tak pyšnej. Pyšnej.
0: No tak udělali...
2: Takhle dítě nekradlo, jo.
0: No, to je pravda.
2: Nefetovalo nějak moc, jenom přiměřeně, hlavně přiměřeně všecko, takže chlapec, jako chlapec byl výborný, no.
0: Tak.
2: Ale to vzniklo všecko později, prostě pak vznikly Nightwork, pak se to tak různě střídalo, až to nakonec skončilo v té sestavě, v jaký je, dokonce já si pamatuju, když dělali konkurs na zpěváky, tak přišel Dick taky a oni mu řekli, no tak ti děkujeme, my ti dáme vědět. Jsi říkal, vy idioti, když
0: okamžitě ho zastavte.
2: Úplně skvěle běžte ho zastavit, jaký my vám dáme vědět. No ale nic, bylo to skvělý prostě. Bylo to skvělý, co udělali, ty písničky byly strašně dobrý, měly výborný texty. Vůbec celý to šau, hele, je to strašná škoda, že se to rozpadlo. Opravdu, to si myslím, ale bohužel takhle člověk mění, život mění. Takže, a ještě bylo zajímavé, že oni, když udělali tu první desku, tak je žádný nakladatelství nechtělo. Já jsem to nabízel od všech Warnerům, Sony, Universal a tak dále. Oni je všecky poslali k čertu, až jsem to nakonec vydal já sám. Jo. Ale pak najednou prostě, pak začali volat za půl roku, říkali, že nechceš nám je prodat. Neprodal jsem.
0: To jste dobře udělal. No. Já jsem teď v sobotu viděl zrovna Trost diskotéku, spotkal jsem Vojtu Dyka, když šel na pódium v šatně a on se tak jako rozespívával, ale jenom tak jako polohlasem a můžu vám říct, že já vůbec nechápu, jak to dělá. Jako to, co se jemu odehrává v té
2: kutině ruský. On je extrémně šikovný. Já jsem si to uvědomil tuhle. Já jsem dělal v nejmenovaném rádiu pořad o Merkurim. A vlastně já je nechci srovnávat, protože Vojta neskládá, Mercury byl fenomenální skladatel, kromě jiného teda, ale ten měl taky ten dar absolutní intonace. Jo, a to má ten Vojta taky. On má dar absolutní, on prostě zpívá a všecko to proleze v těch harmoniích, on to naprosto, ale za to on nemůže, tím se on nemůže vytahovat, prostě to dostal od Pána Boha.
0: Je to tak?
2: Jo, ale má to.
0: Já když si řeknu jako zpěváci elitní, čeští, tak si vzpomenu na Karla Gotta, na Dana Bártu, potom mě napadne právě Vojta Dyk a mám hrozně rád hlas Petra Koláře, ale zajímá mě, kdo je pro vás největší český hlas historie?
2: No tak to vám neřeknu. Hele, já, abych pravdu řekl, já nemám rád nejhezčí holka, nejlepší jídlo, nejlepší film, nejlepší kniha a tak dále. To je nesmysl prostě. To se neustále mění a vždy je to nespravedlivý vůči někomu jinému, protože každý v určitém výseku září nebo je strašně dobrý, ale neexistuje nejlepší.
0: Tak řekněte pět jmén.
2: No tak vy jste vyjmenoval.
0: Že jo, no a ještě přidejte dva.
2: Počkejte.
0: Karel Hála.
2: Karel Hála byl strašně dobrý. Valdemar Matuška byl tak strašně dobrý zpěvák. Já jsem točil u sebe ve studiu tehdy Lucku na Bílo. Nekončíme ještě?
0: No už skoro, pojďte. No,
2: tak vám to neřeknu.
0: Lucku na Bílo, pojďte.
2: Lucku na Bílo. A ona tehdy točila duety, všechny možný písničky se všema, prostě, takže u mě ve studiu se vystřídali prostě kompletně celá plejáda všech zpěváků, kteří u nás byli. A přišel Valdemar Matuška tehdy a oni zpívali spolu Tam za vodou v Rákosi. Mm-hmm. Myslím, že to byla tahle písnička. A dvakrát to natočili. A teď oni, já jsem dostal základ, že jo, a oni začali, poslal jsem je do studia a viděl jsem je skrz okno. A oni začali zpívat. A načež Matuška začal zpívat, hele, mě vytryskly slzy. A já jsem se otočil, já jsem

0: za to styděl. Jo. Pak když dospíval, já jsem to napůl nevnímal, tak jsem měl takový ty obligátní keci, jo, dobrý, dobrý, ale pojďte to pro jistotu vzít ještě jednou. No a oni znova, a ten Matuška to zpíval vlastně úplně jinak, on si to zpíval jinak, jak chtěl, a mě znova vytryskly slzy. Hele, já jsem se otáčel takhle úplně mokrej prostě, ale to bylo, fakt to byl neskutečný zážitek. Takže Matuška taky strašně dobrý zpívák.
1: Ondřej, Bonnie a Clyde 2, už je to dlouho, co ten film byl natočen, vy jste k tomu dělal muziku. Poprvé na rádiu Blaník teď zazní píseň, která je strašně stará, ale to nevadí. Ondřej si ji vybral a já ji budu muset ustřihnout v půlce. Little Happy.

0: I feel so happy. Víte, co teď řekl Ondřej Soukup? A proč byste to utínal, no, my budeme mluvit do toho, ne? Tak
1: samozřejmě.
0: Taky, jako porušujte trošku ty pravidla. No tak jo, Ondřej, tak budeme mluvit do vaší písničky, vám to nevadí?
1: Ne, a pustí malinko hlasitěji, oni to uslyší. No přátelé, vidíte, chudák,
0: Ondřej,
1: tak pěkně zpívá.
0: Je pravda, že jste se setkal tváří v tvář s Louisem Armstrongem?
1: No takhle, ano, on se mi podepsal.
0: Že
1: mě bylo, já nevím kolik těch, když 14 táta mě vzal na koncert.
0: Do Lucerny.
1: Do Lucerny, ano. A on dělal tehdy, jako jestli to byl Prago koncert, nebo hudební a divadelní agentura, nevím, prostě nějak se dostal dozadu a vzal mě tam. A já jsem měl, a já tu fotku zase mám, protože pak mi moje žena koupila, prostě nějaká paní se přihlásila, protože já jsem tu fotku ztratil. A pamatuju se, jak byla takovým zeleným inkoustem, černobílá fotka, jak byla jim podepsaná. Setkal, no. Je to, hele, je to strašný. No,
0: jste druhý člověk, o kom vím, že to má ten podpis s tou fotkou Louise Armstronga. Ještě Vojta Kotek to má doma.
1: Jo.
0: Ale ten nevím, kde to vzal. Myslím si, že od dědy.
1: Asi od rodičů, ne?
0: Myslím si, že od dědy. No, ale nejsem si tím vůbec jistý.
1: Od dědy to...
0: No, Ondřej, ještě mě zajímá jedna věc. Vy jste produkoval moji oblíbenou desku, první desku Dana Landy Valčík.
1: Ano.
0: A teď jsem slyšel vyprávět Marka Žežulku, jak vyprávěl, jak jste přišel za Milošem Veselým. Říkal jste, potřebuju Miloši, prosím tě, bubeníka. A on takhle ukázal a říkal, Žežule, běž. Je to pravda, takhle se to odehrálo?
1: Tak když to říká Žežulka, tak asi tak to se to takhle pravda. Odehrálo. Já už si to přesně nepamatuju, ale vím, že to bylo báječné natáčení, to bylo u Petra Jandy.
0: No, na propasti.
1: Na propasti. A všecko bylo živě, to bylo za 14 dní ta deska natočena. Hmm. Ale fakt to bylo velmi, velmi dobrý a já jsem si ji teda hodně připravil. Hmm. Jo, protože já jsem dostal od Dana tehdy, takhle já jsem nevěděl, kdo to je, mě zavolal Kočandr a říkal, hele, nemám tady jednoho týpka, nechceš ho produkovat. No. A já říkal, kdo? Teď mi ho jmenoval, já jsem ho neznal. Ale poslal mi tu muziku, to bylo všecko nahrané v C-dur nebo v A-mol, prostě na bílých klapkách. A já jsem říkal, hele, to je dobrý, kdo to je? No a teď jsem si ty skladby připravil a dopsal jsem tam sbory, kvarteta prostě, i celý jsem to jako proaranžoval, aby to nebylo jenom oslovský, každý hraje, co chce. No a to jsme za 14 dní natočili a myslím si, že ta deska je hodně dobrá. A pak ještě jsem ho produkoval Chcípli dobrý víly.
0: No.
1: No, dvě desky jsem udělal a Dana mám strašně rád a on mi na tom mém novém projektu, na té písně, co nikdo nechce slyšet, on mi tam naspíval jednu věc a za to jsem mu strašně vděčen, protože on nespívá věci, písničky od jiných lidí.
0: No,
1: říkal, že udělal výjimku. To mi docela dojal, fakt.
0: To je dobrý, to je dobrý. Ondřej, mě vždycky zajímalo, jak on skládá, protože jsem slyšel zase vyprávět Tomáše Vartického, že k němu vždycky Dan přijde a tak mu jako, jak se říká, na hubu jako hraje, co on by měl hrát a on to hraje a ono to tam potom jako sedí. Je to takhle nebo ne?
1: Tak tady to bylo, tady tehdy to bylo jinak, on ty písničky měl nahraný nějak jako demáče, naspívaný a nahraný s pianem jenom, ale takhle... Abyste se nedivil, takhle vzniká strašně moc světový hudby. No. Že to vzniká na fleku, ty kluci to lepí pohromadě po kouskách, pak to různě přestřihávají. A i dřív historicky takhle vznikalo spousta věcí. Ne, že to někdo ušlechtile napsal do not a pak se to... Jo, možná Bing Crosby a tyhle ty Sinatra a tak, ty měli partitury. Ale potom, když to byly kapely, ty to dělali. Beatles, ty to taky dělali. Těm to dával George Martin.
0: No, a teďka navíc byl ten dokument, že Get Back a tam to všechno vidíte, jak tam sedí čtyři prostě kluci a tak jako mají pronajatý hangár na 2 měsíce. Ondřej, vytočíte podcast s Rudy Linkou, což je českoamerický kytarista. Přátelé, pokud máte rádi toto tlachání, to, co jsme teď předvedli, tak si to puste, protože to je strašná sranda. A Ondřej, vymyslíte, že přijdete ještě někdy.
1: To si rozmyslím.
0: Dobře. Tak nashledanou.
1: Mějte se krásně.
0: Mějte se krásně.
1: Přijdu.
0: Děkujeme. Ondřej Soukup tady byl.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
0: Ano, máme pro vás další povídání. Tentokrát o Národním muzeu pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. A to přímo s jeho otcem zakladatelem Tomášem Vodochodským. Tak příjemný poslech.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky,
3: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale
4: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
12: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
13: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
19: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
18: Jedu ale jen na čerpačku.
19: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
20: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: za námi slza, holomráz, taky Pepovi parťáci a od mikrofonu už vás zdraví Vlasta Such. Dobré odpoledne přeju, za chvíli zprávy, počasí, doprava, no a pak písničky třeba tahle. Holky z naší školky, dáme kapelu Olympik.
1: Říkáš, jak jsem tě skoupal a že
0: zbyl. A nebo zaspívá Janek Ledecký. Hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 5.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
5: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
6: tak Mironet!
8: Klikni dvakrát!
2: Rádio Blaník, počasí.
9: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra většinou oblačno, přechodně polojasno. Pokud bude pršet, tak jen výjimečně a velmi slabě. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 22 až 25 stupňů a na horách naměříme kolem 20. Jdeme na silnice.
10: Jsme Blaník.
11: Pohodové rádio do každého počasí.
2: Za volantem.
9: Na Vsetínsku ve Valašském Meziříčí v Máchově ulici u křižovatky s Nerudovou srazilo osobní autocyklistu, zasahují tam záchranné složky a provoz je omezený. Bouralo se také v Olomouci v Havlíčkově ulici. Policie tam došetřuje srážku dvou aut, projíždíte jedním pruhem. Na příjezdu do Opavy z Hlučína na kruhovém objezdu jsou v sobě také dvě osobní auta, která blokují jeden jízdní pruh. A pozor, dejte mezi Hrobicemi a Lukovem, kde se srazila tři vozidla, projíždíte kyvadlově. Tolik dopravní servis, přejeme šťastnou cestu bez nehod, jsou tu zprávy.
12: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé suši. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
2: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Tresty zatýrání lidí v domácnosti a zvířat se zřejmě zpřísní. Na Strakonicku začali silničáři se stavbou obchvatu. Vojáci testují nový maskovací vzor. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Tresty zatýrání člověka ve společné domácnosti a zatýrání zvířat zřejmě čeká zpřísnění. Dneska to podpořil sněmovní právní výbor. Podle návrhu koaliční novely by za tyto činy od ledna hrozilo místo půlročního nejméně roční vězení. Horní hranici sazeb, 4letou v případě týrání osob ve společném obydlí a 3letou u týrání zvířat předloha nemění. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo stavbu obchvatu Sedlice a Hněvkova na Strakonicku. Přeložka silnice 1/20, která spojuje České Budějovice, Plzeň a Karlovy Vary, patří k nejfrekventovanějším na jihu Čech. Pokračuje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
15: Rozhodně jde o další důležitou stavbu na jihu Čech, protože víme, že silnice 1/20 mezi Plzní a Pískem je vysoce zatížená tranzitní dopravou a dneska projíždí skrz město Sedlice i skrz obec Hněvkov. V tuto chvíli skutečně naším cílem je tu dopravu vytáhnout ven z těchto míst. Víme, že třeba tady v Sedlici projíždí těsné blízkosti školy a to si myslím, že z dlouhodobého hlediska skutečně nepřijatelné.
14: Stavba potrvá 2 roky a vyjde na 818 milionů korun. Počet nových případů žloutenky typu A od února klesá. V srpnu jich lékaři evidovali 70 a od začátku roku do konce uplynulého měsíce bylo marodů 1483. Situace nicméně teď může zhoršit návrat dětí do škol. Na webu to uvedl Státní zdravotní ústav. Česká armáda začala zkoušet nový maskovací vzor pro vojáky. Ten má po více než 30 letech nahradit dosavadní potisk 95. Vojáci by měli uniformy s novou kamufláží začít dostávat v roce 2029. Tolik zprávy a slovo má Vlasta.
0: S přáním krásného odpoledne jsem s vámi.
2: Vlasta Suk
10: na rádiu Blaník.
0: Středa 2. září, kdy svůj svátek slaví Adéla, tak i naše kolegyně Adéla Zahradníčková. Přejeme všechno nejlepší. U nás jich máme více než 42 tisíc. Mimochodem představte si, že slaví taky Adelína a u nás v republice jich je 8. Tak možná, že nás nějaká Adelína taky poslouchá. Hrajeme hezky česky, tohle je Xindl X a Olga Kenigová v blbým věku a už nám odbyla 17. hodina.

0: Janek Ledecký nás roztančil s písní Na ptáky jsme krátký. Jinak Janek taky s námi objíždí letní koncerty Planíku. Ještě nekončíme. Kde všude ho můžete ještě slyšet? Dočtete se na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: No ale teď uslyšíte už první nápovědu do zítřejšího tajemného roku. Ano, poslouchejte pozorně. Zítra mezi 9. a 10. vás kolega Petr Slíva s Adélou Zahradničkovou opět zavedou do minulosti. No a tentokrát to bude rok, kdy se u nás začal poprvé vysílat jeden legendární americký seriál. Tak schválně.

0: co? Já myslím, že to pro tuto chvíli stačí a zítra poslouchejte Tajemný rok mezi 9 a 10 hodinou.
1: Tajemný rok Rádia Blan.
2: Tajemný rok.
0: No a teď už je pro vás skvělá Enya Only Time. Pak hezky český Olympik, je to tvá vina a už máme 17:15. Já vám přeji krásné středeční odpoledne, posloucháte Rádio Blaník.

0: Čas nám pohodově plyne, ještě 5 minut a bude půl šesté. Teď nám doznívá Enrique Iglesias. Něco hezkého končí, něco zase začíná. Prázdniny za námi, ale do našeho éteru se vrací...
1: Petr platí vaše účty.
2: Každé všední ráno na rádiu Blaník.
0: Ano, naše hra Petr platí vaše účty po 2měsíční pauze opět v dobrém ránu. Tak se přihlaste, napište nám SMSku vaše jméno, kde bydlíte a hlavně, co byste chtěli proplatit a pošlete na telefonní číslo 603 118 118. Třeba už zítra ráno se budete radovat právě vy.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
0: No a za chvíli další hezké české, třeba Standa Hložek, Petr Kotwald, holky z naší školky a taky Malý dům nad skálou. Od Věry Martinové si zahrajeme.
2: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej.

0: doba letu, vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
1: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
2: Sakra! To zas vymyslel nějaký inženýr.
3: Už žádné další nadávky. Když scháníš správný vercajk, jsou tu aretační přípravky.cz. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. Aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.

0: Takhle vážně se roztančila ABBA. Za 5 minut 6:15 a vaším odpoledním společníkem je Rádio Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Už jsem to trošku naťuknul, že sice nám prázdniny skončily, ale letní koncerty zdaleka nekončí. Naopak v tomto týdnu pro vás chystáme rovnou 2 zastávky. Ano, slyšíte správně. Takže v pátek se na vás těšíme v Prostějově. Tady začneme ve 4 hodiny odpoledne na náměstí TGM, kde vám zahraje Janek Ledecký, taky Petr Kolář. Nemůže chybět naše blanická kapela a taky skupina Slza. No a v sobotu 5. září přijedeme do Pardubic, tady to odstartujeme už v 11.30. Sejdeme se na Pernštínském náměstí. V rámci programu zaspívá Vojta Nedvěd, opět naše blanická kapela, taky Olga Lounová, Petr Nať a nebo No Name. No a pozor, taky rozjíždíme tu skvělou samolepkovou kampaň, která vám přinese opravdu velké peníze. A právě ty kouzelné samolepky Blaníku a Centropolu si můžete vyzvednout jak v Pardubicích, tak v Prostějově. Držím palce, přijďte si užít koncert už tento pátek a sobotu. Prostějov, Pardubice, těšíme se.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: No samozřejmě vstupné se neplatí. Za chvíli třeba Miroslav Žbirka, ale taky Eros Ramazzotti.
5: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
1: Víkend s Hanou Zagorovou na Rádiu Blaník.
2: Málo kdo na Blaník patří tak, jako právě on.

0: jedinečná Hanička Písnička by oslavila 80. narozeniny.
1: A my to nemůžeme nechat jen tak. Už o tomto víkendu vám proto budeme rozdávat vstupenky na nový muzikál Divadla Kalich, Biograf Láska 2. Nový

0: osobně. Tak laďte Blaník a užijte si
1: víkend s Hanou Zagorovou na Rádiu Blaník.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
9: Když život prudce zastaví...
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
13: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
13: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: tohle je Eros Ramazzotti na Rádiu Blaník. Přiblížila se 18. Zprávy počasí, dopravní servis před námi. No a co si zahrajeme? Třeba Gampa. Vždycky, když život je pest a ty se začít. Tak jedna pohádková nás čeká od Tomáše Kluse. A nebude chybět Leona Machálková. To právě je to, Galaxie přání. Je místo věčně. Hrajeme hezky česky a za 6 minut už bude 18 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Redivět a příbuzní. Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, BG Styl a taky osobitá Jana Kirchner. Tradičně vás okouzlí Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizo. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
3: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
4: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
1: Rádio Blaník, počasí.
5: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 15 až 11 stupni. Zítra pak čekejte většinou oblačno až polojasno. Ojediněle se mohou objevit přehánky, velmi slabé. V odpoledních maximech naměříme 22 až 25.
1: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí.
1: Za volantem.
5: Na trase Šternberg Opava za Moravským Berounem bouralo osobní auto s nákladním. Místem projedete s opatrností jedním pruhem. Pozor dejte v Prostějově v ulici za Kosteleckou. Bouralo tam nákladní auto s vlakem a i tady je provoz omezený. Na Vsetínsku ve Valašské Meziříčí v Máchově ulici u křižovatky s Nerudovou srazilo auto cyklistu. Zasahují tu záchranáři, postojíte si v koloně. A dvě auta bourala v Ostravě v ulici u Kapličky. Projíždíte jedním pruhem pomalu. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný večer. Jsou tu zprávy.
7: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
8: Rezort spravedlnosti darované bitcoiny nevrátí. Střet vlaku z popeláři komplikuje provoz v Prostějově. Počet obětí povodní v Nepálu dál roste. Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ministerstvo spravedlnosti bitcoiny za téměř miliardu, kterému daroval stíhaný Jiříkovský, nevrátí. Jsou zajištěné a podle policie pochází z trestné činnosti. Jiříkovský včera svůj dar rezortu odvolal. Jako důvod uvedl nevděk. Na okraji Prostějova se odpoledne srazil motorový vlak z popeláři. Při nehodě se zranilo 7 lidí. 3 utrpěli středně těžká zranění, hlavně zlomeniny. Motoráček částečně vykolejil, škoda na vlaku je 2, na náklaďáku 6 milionů korun a na trati 20 tisíc. Některým obcím chybějí místa ve školách. Týká se to hlavně rychle rostoucích oblastí kolem velkých měst. Obce proto plánují společné svazkové školy. Jejich výstavba ale závisí i na státních dotacích. Situaci na jihu Čech popisuje předseda svazku obcí Svazková škola Malše Tomáš Šedivý.
9: My jsme jako zástupci svazkových škol jednali před časem přímo s panem premiérem a s panem ministrem Havlíčkem a dostali jsme příslib přidělení financí na rok 2027. Zatím teda nedošlo k dohodě s ministerstvem školství, které nás taky podporuje, ale údajně to bude řešit přímo vláda a pan premiér, takže čekáme teď na peníze.
8: Podobný problém řeší obce i v dalších částech Česka, třeba na Jižní Moravě, ve středních Čechách nebo v Pardubickém a Libereckém kraji. Ničivé záplavy v Nepálu a Tibetu si dosud vyžádaly 1114 mrtvých. Po dalších více než 4000 lidech záchranáři dále pátrají. Stále se hledá třeba v tunelech vodních elektráren. Nicméně naděje na nalezení přeživších podle úřadů slábnou. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám dál bude hrát Vlasta.
1: Vlasta Suk
6: na rádiu Blaník.
0: Já přeju krásný podvečer, ještě minuta a bude 18 hodin. Možná jste se s tím setkali taky, nebo dokonce jste použili přísloví chováš se jak malej Jarda, nebo seš jak malej Jarda. Kde se vzalo a vlastně co to je za označení, proč se tak říká, objasní nám naše Samira už za chvíli. Teď posílám Karla Gotta, který zaspomíná na léta prázdnin.

0: už v sobotu vystoupí Petr Nať v Pardubicích na dalším letním koncertě Blaníku. Další informace na stránkách radioblaník.cz.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: A na to je odbornice naše kolegyně Samira. Tak jak je to s tím Jardou? Chováš se jak malej Jarda, hm?
3: Chová se jak malej Jarda. Tohle označení většinou vytáhneme ve chvíli, kdy se někdo chová trochu dětinsky, neuváženě a dělá scénu kvůli něčemu, nad čím by dospělý člověk ideálně mávnul rukou. No jo, ale jak k tomu Jardové přijdou? Co chudáci provedli, že se po nich dodnes vozíme? Vysvětlení se totiž může skrývat už v samotném jméně. Jaroslav pochází ze staroslovanského základu Jarý, který znamenal nejen silný a energický, ale také prudký nebo vznětlivý. A protože přesně takové malé děti občas bývají, snadno se rozčílí, dupou, trucují a dokážou rozpoutat životní tragédii, třeba proto, že dostali špatnou barvu hrnečku, začalo se podle tohoto výkladu označení malej Jarda používat i pro dospělé, kteří se chovají podobně. A mimochodem, čeština tohle sejmény dělá ráda. Máme nevěřícího Tomáše, hloupého Honzu, můžeme být jako Janek a nebo mít Filipa.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A už to víme. Jedeme dál hezky česky. Tohle je Leona Machálková, Galaxie přání. Za chvíli taky Tomáš Klus. A když si tě, dívko, představím. A vy si mezi tím zkuste tipnout, z jaké pohádky to je. Já vám to pak řeknu. Dobrý den.

0: zasažen.
1: Tomáš Klus, krásná pohádková. Když si tě dívko představím na Blaníku, tak co, z jaké pohádky to je? Ano, jsou to tři bratři. Tak, a co nás čeká dneska večer v našem vysílání? Opět vaše oblíbené písničky na přání. Vybrali jste třeba Brontosaury. Ty jsi tak jiná, tak jiná, kdo ví. Kytka zazní. Mezi 19. a 21. podle vás taky Karol Duchoň a Mám tě rád. A přejete se slyšet Kabáty, Krutého Krtka, který si říká Joy. Tak pokud byste také chtěli někoho potěšit písničkou na přání, objednávejte jednoduše v předstihu přes naše internetové stránky na adrese radioblaník.cz. A na vaše přání hrajeme každý večer od 19 hodin. Tak za chvíli ode mě třeba Gump, Život je pes a taky Lucie Bílá. Dobrý večer.
2: 5 000.
3: 7 000.
2: A nebo rovnou 100 000.
3: Léto nekončí a na Blaníku vám rozdáváme hromadu peněz.
2: A bude vám k tomu stačit jedna jediná vylepená samolepka.
3: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové září.
3: S Blaníkem
2: a Centropolem. Vážení posluchači, kvůli pravidelné údržbě vysílačů bude ve čtvrtek 3. září od 10. hodiny dopolední do 3. hodiny odpolední přerušeno vysílání Rádia Blaník na ostravské frekvenci 93,7 FM. Děkujeme za pochopení. A v době výluky si nás můžete pustit na našich stránkách radioblaník.cz a také v digitálním režimu DAB+.
4: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
5: Projděte se po stopách frýdlanské litiny a smaltu. Navštivte cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
4: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
5: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.

0: Arctic Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
2: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
3: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
4: Inspirující prostředí.
5: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
4: A šéf, se kterým je radost pracovat.
5: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
4: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
5: Jednoduše, rychle a přehledně.
4: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
5: Bezva práce.
6: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
7: Když život prudce zastaví...
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
10: Myslete na své zdraví a dopřejte si lázeňskou léčbu. Šrotovy lázně vás zbaví dýchacích a psychických potíží a pomohou s lupénkou či exémem. Zeptejte se svého lékaře a využijte Šrotovy lázně. Lázně-lipová.cz. Malebné lázně v srdci Jeseníků.

0: Tak tohle je Gump, život je pes, posloucháte Rádio Blaník. No a co nás čeká o tomto víkendu? Něco hodně pěkného.
1: Víkend s Hanou Zagorovou
2: na Rádiu Blaník.
0: No ano, budou znít písničky Hany Zagorové. A nejen tak náhodou, protože 6. září by Hanička písnička oslavila 80. narozeniny. Takže budeme vzpomínat, budeme samozřejmě rozdávat i hezký hudební dárek. Co pro vás máme? Vstupenky na muzikál Biograf Láska 2. Nový příběh v divadle Kalich. A k tomu všemu přihodíme i novou kompilaci 4 CDček 80 osobně. A co se písniček týká, tak vždycky bude nějaká výherní. My vám včas prozradíme tu aktuální, na kterou budete muset číhat, a když zazní, dovolat se jako třetí do studia na 800 109 109. Když to zvládnete, tohle všechno vyhrajete. Tak vám držíme palce už tuto sobotu a neděli, kdy si to užijeme a kdy zaspomínáme právě na Hanu Zagorovou.

0: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
1: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
0: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
1: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když život prudce zastaví...
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
2: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Amelia a Big Big World krátce před 19. hodinou. Za okamžik už odstartujeme středeční písničky na vaše písemná přání. Mezi nimi například Michal Horák a základní škola Říčany Plány jdou.
1: Hey, ho, plány jdou, zatím celkem
0: a taky Buty Mám jednu ruku dlouhou. A nebo Brontosauři Kytka. I v září hrajeme hezky česky a na vaše přání. Radio
2: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.

0: Arctic Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
2: A kde všude nás naladíte?
1: I to najdete na stránkách radiolaník.cz.
3: Radio Blaník, počasí. Radio
4: Blaník. Tak jak zítra s počasím, většinou oblačná obloha, zpočátku místy až polojasná, na severu místy jinde ojedinile déšť nebo přehánky, teploty 21 až 25, na jihovýchodě až 27 a v 1000 metrech kolem 17, noční minima klesnou na 15 až 11.
3: Plasta Suk
2: na rádiu Blaník.
4: Tak ještě jednou krásný středeční večer, rozjíždíme dnešní písničky na vaše písemná přání. Adelkám všechno nejlepší k svátku. A na úvod je tu Michal Tučný s báječnou ženskou.

Tak tohle je Michal Tučný s Báječnou ženskou, tady je Blaník a Vlasta jsou ku mikrofonu. Před námi Eláni, zalubil se chlapec, prosím o zahrání písničky pro Kristýnku Petru Žálkovou do Virginie ve Spojených státech amerických. Milá Týnko, rok se s rokem sešel a ty slavíš 18. narozeniny. Přejeme ti všichni z Čech hodně zdraví, lásky a dobrých přátel, ať se ti líbí a daří v novém studiu i ve volejbale. Posíláme ti písničku sice ve slovenštině, ale mamka ti pomůže s porozuměním. Vybrali jsme ji společně, protože se asi pro tebe teď hodí. Tak tady je. A zdravíme až do Spojených států.

Eláni, zalúbil sa chlapec, my pokračujeme na vaše přání. Teď Michal Horák, prosím o zahrání písničky naší mamce Marušce Papírníkové z Rabině k dnešním narozeninám. Milá maminko, dnes slavíš krásných 20 let a to hned třikrát. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, smíchu a lásky. Neboj, 3x20 není žádný věk, ale důkaz, že už máš 3x20 let zkušeností. Máme tě všichni moc rádi a tě každý další rok stejně krásný jako ty. To ti přejí tvoje holky a kluci. Tak posíláme písničku a přejeme pěkný večer.

0: Michal Horák a Plány jdou a jedeme dál na vaše přání. Teď Adam Durnica, zatancuj si se mnou. Odpolední směna, to je super změna, můžem si hrát na přání, čas nám přitom uhání. Bude to pro Ivušku, pro Simču, pro Renču a Míšu, tyhle verše píšu. Moje milé kamarádky, v pondělí už budu zpátky, posílá Dana. Tak užijte si to, tady máte písničku. Radio Blendík,
1: radio. Pohodové české rádio.
2: Zatancuj si se mnou. Dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Adam Ďurica, Zatancuj si so mnou. A jedeme dál na vaše přání. Právě teď budeme hrát pro tým pořadatelů, který celý týden připravují akci Bitva přívory. Už se moc těšíme, posílá Milan a vybírá skupinu Buty.
1: Najdem

0: Skupina Buty, mám jednu ruku dlouhou. Na rádiu Blaník, za chvíli na vaše přání Kabáti a krutý krtek Joy. Taky Marie Rotrová nebo Brontosauři a Kytka.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Radio Blaník.
1: Ano, každý večer od 19 hodin hrajeme na psání, teď už Kabáti a Joy. Evelínko, přejeme ti všechno nejlepší k svátku. Máme tě moc rádi, jestli naše sluníčko. Mamka, tačka a taky Áňa.

0: Gonna Come Out a krutý krtek Joy. My pokračujeme na vaše přání s Marií Rotrovou, zahrajeme k narozeninám pro maminku. Maminko, k narozeninám ti přejeme, ať se ti splní všechno, co si přeješ. Hodně zdraví, štěstí, lásky a smíchu a každý den plný krásných okamžiků. Máme tě moc rádi, tvoje dcery Nela a taky Justýna. Tak samozřejmě mamince taky přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku Máma.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Marie Rotrová, písnička Máma. Na Blaníku o 7:30, posloucháte Rádio Blaník. A pokračujeme dál hezkou českou od Brontosaurů. Prosím vás moc o zahrání písničky pro moji hlásenku Vašíka a vzkažte mu, že ho moc miluju a že mu přeji, aby ulovil krásnou a pořádnou rybu, napsala Tereza. Tak jo, Teresko, pro vašeho Vašíka tady posíláme písničku Kytka.

Brontosauři, písnička Kytka. Rádio Blaník je s vámi i ve středu večer, minutu po půl osmé, to je aktuální čas. A před námi jedna narozeninová písnička. Milá maminko, k tvým krásným 70. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, stále tolik optimismu a elánu, který máš, ať máš každý den spoustu důvodů k úsměvu a k radosti, ať je tvá sedmička znamením klidu, pohody a spokojenosti. V pátek se společně sejdeme, připijeme si na tvé zdraví, taky si zaspíváme a zatancujeme. Hlavně chceme oslavit tento krásný den s tebou. Věříme, že na tebe z nabíčka s láskou dohlíží i tvůj manžel. Přejí Věrka a Milda s rodinou.

nesmírně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička, tak to je pro

Jarek Šimek popřál k narozeninám. A my pokračujeme z vesela. Milý Blaníku, prosím o zahrání písničky pro moje milované srdíčko Markétku Vojtkovou. Zlatíčko, chtěl bych ti nechat zahrát jen tak pro tvoji radost a taky se ti chci upřímně omluvit, že se kolikrát nechovám nejlíp. Mrzí mě to, lásko, snažím se tě jen chránit, i když to nedávám najevo tím nejlepším způsobem. Miluji tě víc než cokoliv na světě. Líbám tě, tvůj muž Dominik. A ještě tu máme jeden požadavek, abychom zahráli pro moji milovanou Adélku k dnešnímu svátku. Moc tě miluju. Pepek posílá. Let

0: Rafael Akara a písnička, která nás rozvlnila. Pedro, Pedro, Pedro. Za 5 minut 7:45, za chvíli třeba Josef Vojtek, Michal Penk a Tomáš Beroun, taky Janka Jidoš. Přátelství na třikrát.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
1: Pohodové České rádio.
0: No a my pokračujeme na vaše přání pěknou písničkou, kterou posílám pro moji maminku Adélku k svátku, napsala Nina. Tak ať se líbí.

0: Michal Penk, taky Pepa Vojtek a další Přátelství na třikrát na Rádiu Blaník. Na vaše přání a teď už Monika Absalonová najednou z Ledového království. Milý Blaníčku, chtěl bych nechat zahrát své vnučce Izabelce k jejím krásným 7. narozeninám. Přeji, ať je stále odvážná a ať se jí daří ve škole a je šťastná v novém domečku. To jí přeje děda Jinda a babi Líba z Kravař. Tak samozřejmě Izabelku taky zdravíme, všechno nejlepší a tady máš písničku.
1: Rádio Blaník, hezky česky.

0: konce život svůj.
1: Monika Absolonová a najednou na Rádiu Blaník pokračujeme na vaše přání. Teď Michal David, největší z nálezů a ztrát, náš milý Oloušku, k narození nám ti přejeme hodně zdraví, spokojenost v manželství a přátelský vztah s Chánem. To ti přeje Alice a Toba a taky Vláďa.

0: Největší z nálezů a ztrát. Michal David právě teď na Blaníku a před námi Marek Ztracený, Modlitba za pátek. Prosím o zahrání písničky naší úžasné vnučce Adélce a zároveň i její mamince k jejím dnešním jmeninám. Prosím též vnoučkovi Patričkovi a vnučce Natálce, milující babička Janča a děda Míra posílají písničku.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Blaník Rádio.
3: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Za námi Marek Ztracený, modlitba za pátek, přiblížila se 20. hodina. No a další skvělé písnička na psání už po té 8. večerní, třeba Kabát, Hradci v práci. A taky Pokáč, Solitér. Život prostě občas není fér, až příliš krutej může se... Nebo Týna a Martin Hoffman, Jedno ráno. Večerní pohoda na Blaníku bude pokračovat. Hrajeme na přání a hezky české.
1: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Redivit a příbuzní. Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, Begestyl a taky osobitá Jana Kirchner. Tradičně vás okouzlí Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizo. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.

0: dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku.
1: Ráno.

0: Blaník, počasí.
1: Zítra čekujeme většinou oblačno, v počátku místy ještě polojasno, ale na severu sem tam i přehánky nebo déšť. Teploty přes den 21 až 25, na jihovýchodě tepleji až 27 a v 1000 metrech kolem 17 stupňů, noční minima většinou mezi 15 a 11.
0: Plasta Suk
2: na rádiu Blaník.
1: Ano, stále jsem s vámi, pokračujeme na vaše přání. Za chvíli z kabáty budou tu raci v práci, taky si dáme Kern, Explozi a nebude chybět Pokáč. Ale ze všeho nejdřív na rozjezd další společné 60 minutovky Zdeněk Svirák a Jaroslav Uhlíř, Když se zamiluje kůň.
0: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: Zdeněk Svěrák, tak Jaroslav Uhlíř a Když se zamiluje kůň, tady na Blaníku.
1: Písničky na přání.
0: Naše milé rádio písničku věnujeme dvěma skvělým lidem, Jarušce, které jsem už dávno odpustila, že mě chtěla zmlátit vařečkou, když jsem jí nepůjčila kočárek se svou malou sestřičkou, a Miloškovi, jehož vtip o křečkovi a košišce se stal proslulým. Na oba se můžeme kdykoliv spolehnout, našimi přáteli zůstanou navždy, přejeme jim pevné zdraví a nervy, radost z vnoučat a pejska. Máme vás rádi, kamarádi, vaši svědci Maruška a taky Otík posílají písničku. A ještě jeden vzkaz tu máme, abychom zahráli pro Adélku Šidlákovou z Nové Vsi u Nového Města na Moravě k dnešnímu svátku. Podepsaná Adélko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, radosti a božího požehnání. Samozřejmě samé jedničky ve škole, ať tě baví učení, přejí mamka, taťka, babi, děda, teta Ivy a strejda Josef. Tak písnička je tady, rad si v práci pro vás.

Skupina Kabát a Hradci v práci, pokračujeme na vaše přání, teď už Karn a Exploze. Prosím o zahrání písničky milému tatínkovi Františku Paulíkovi k jeho půlkulatým narozeninám. Zároveň ti, tati, chci za celou rodinu popřát hodně zdraví, elánu a pohody do dalších dnů. Tvá Martinka posílá. Radio Blanc.

Tolik tady Karna, písnička Exploze. A my pokračujeme dál. Na vaše přání mod, na talking, moje milovaná maminko a milá sestřičko, prostě moje Helenky, měli jste svátek a já dodatečně posílám blahopřání a písničku Stena.

0: Tolik tady moc za Talking a jdeme dál.
1: Na vaše přání taky hezky česky Tereza Mašková, Marek Lambora a náš příběh. Naše milá Emičko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým krásným kulatým 10. narozeninám. Ať jsi stále zdravá, šťastná, usměvavá holčička. Spoustu radosti na muzikále, atletice a koníčkách. Moc tě milujeme, maminka, tatínek, Elvinka, Jáchýmek a taky Bambi. A ještě tu máme jeden vzkaz k písničce, abychom zahráli pro naši Adélku k jejímu dnešnímu svátku Princezno naše. Přejeme ti všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, pohody a úspěšný nadcházející školní rok a přejeme, ať ho zvládneš stejně skvěle jako ten minulý. Máma, táta, brácha, babička, strejda a taky zvěřinec. Tak písnička je tady. Právě vidí.

0: Petra Zamašková, Marek Lambora a náš příběh 10 minut před půl devátou. Za chvíli třeba Týna a Martin Hoffman, Jedno ráno, anebo Pokáč. Těšte se.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: dva letu, vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo riváťák.
1: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků, 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.
4: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
2: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
4: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
2: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
4: Blaník na Facebooku a Instagramu.
2: Je nás tu hodně.
4: A díky vám nás tu bude ještě víc.
2: Děkujeme.

vesmír splétá, do mlhy tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly, jenom vlasy vůně naději, ale mých cigaret.

0: Tolik tady Týna, Martin Hofman a Jedno ráno. My pokračujeme dál, na vaše přání teď je pokáč. Milý Tomášku, dnes je tomu 10 let, co si vstoupil do našeho života a slavíš své první kulaté narozeniny. Hodně zdraví, pohodové kamarády a šťastné vykročení do čtvrté třídy ti přejí maminka s tatínkem, babičky Alenka a Anička, strejda Radek a Roštanda Kuký, z nebe ti mává děda. Máme tě moc rádi. Tak tady je pokáč a samozřejmě Tomášku i od nás všechno nejlepší.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

0: podíváš.
1: Tolik tedy Pokáč, písnička Solitér a jedeme dál. Na vaše přání Karol Duchoň, milý Blaníku, chtěla bych zahrát mému příteli Davidovi. Chci mu říct, jak ho moc miluji a že jsem moc ráda, že tu pro mě je a našeho syna taky. Napsala Hanka. Tak tady posíláme písničku, mám tě rád.

Karol Duchoň a Mám ťa rád. Další krásná písnička, která nás potěšila krátce po půl deváté na Blaníku. A před námi holky, na vaše přání. Maminko, přeji ti všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, lásky, hlavně zdravíčka. Ti přeje dcera Janča.

Jakub Smolík, Ave Maria, na Rádiu Blaník, blíží se 8:45. Teď už na vaše přání Lucka Vondráčková, naše milovaná Adélko Štěpničková, k tvému dnešnímu svátku ti ze srdce přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, radosti, pohody, smíchu, úspěchů ve škole a taky fajn kamarádky, ať máš stále veselou náladu a splní se ti všechna tvá přání. Máme tě všichni moc rádi, jsi naše sladíčko a posíláme ti velkou pusu. Bratr Honzík, mamka s taťkou, babička Drahuška, dědeček Venda a prababička Aneška. Tak Blaník samozřejmě taky přeje všechno nejlepší k svátku a posílá písničku Láska.

Láska umí víc a Lucka Vondráčková na Blaníku. Prosím o zahrání písničky od Lucky Bílé, Maminko vrať se, dnes 2. září. Je to přesně 13 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, manželka paní Hana Vidrnová z Hlohovic. Ani čas vše nezahojí, vzpomínáme s láskou dcera Ivana a manžel Jiří.

Verona a Na mě nečekej. A my míříme do finále dnešních písniček napsání. Tady jsou Nedvědi a zahrajeme pro mého miláčka Slávka, který je pro mě moc důležitý a miluji tě a líbám tě, tvá opička.

Tolik nedvědi a máme jen sebe. Přiblížila se 21. hodina a už pro vás vybíráme třeba Karla Gotta. Taky nám zaspívá Stanislav Ložek. A nebude chybět Michal Hruza. Hrajeme hezky česky, za 3 minuty bude 9.

0: Hola, hola! Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Ty nejoblíbenější, které znáte.
2: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
2: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
2: Hezky česky na Blaníku.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio
5: Na zítra většinou polojasno, postupně oblačno, ojediněle přehánky. V maximech zítra naměříme od 21 do 25 stupňů, na jihovýchodě až 27 a v 1000 metrech kolem 17, noční minima 15 až 11.
4: Plasta Suk
1: na rádiu Blaník.
5: Ano, stále jsem s vámi, ještě minuta a bude 21 hodin. Tento pátek se na vás těšíme v rámci dalšího letního koncertu, tentokrát v Prostějově. Já jsem na místo vyrazil, jakožto blanický krajánek, zjišťoval jsem podrobnosti samozřejmě a taky se už za chvíli dozvíte, připomeneme si, co všechno Prostějov nabízí. To pro vás, kdybyste chtěli třeba přijet dřív nebo naopak se zdržet, já vám garantuju, že se vám tam bude líbit. Tak co všechno tady je zajímavého? Připomeneme si za okamžik. Teď Karel Gott a Jestli tě budu mít rád.

0: Zpěvačka Adele Set Fire Through the Rain tady na Blaníku krátce před 9:45. Už pozítří se v Prostějově uskuteční další z letních koncertů Rádia Blaník. Zadarmo si můžete přijít vychutnat blanickou kapelu Slzu, Petra Koláře a Janka Ledeckého. Už teď se na vás těšíme. Já jsem se tam zastavil včera v roli blanického krajánka. Jel jsem okouknout to nádherné náměstí DGM a povídal jsem si mimo jiné s náměstkyní Miladou Sokolovou, která nám prozradila, v čem Prostějov vyniká. Co tady všechno mají?
1: Městu Prostějově se nachází dvě národní kulturní památky, ať už je to radnice či národní dům. Určitě všechny zveme podívat se do radnice a radniční věže, která je skutečně vysoká a pohled z ní je určitě nádherný. Samozřejmě Kotěrův národní dům je také nesmírně povedenou národní kulturní památkou. Kam bych ráda lidi pozvala, určitě do zámku Perštinského, který oslavil nedávno 500 let od položení základního kamene, ale samozřejmě i například do Muzea harmonií, které tu nedávno vzniklo přímo zde na Prostějovském náměstí v jednom z nádherných domů z první republiky, rytíře von Chmelař.
0: Prostějov má zkrátka co nabídnout, a to náměstí. Teda to vám řeknu, tam se to bude hrát a zpívat. To je nádherné náměstí. Tak doporučuji, přijďte. Jinak celou reportáž najdete už teď na našem webu v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz. Zítra zajedu do Pardubic, protože tady se letní koncert uskuteční už tuhle sobotu, hned den po Prostějově.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: No a pojďme si opět hrát pohodové písničky. Stanislav Hložek v Oceánu lásky, tak to je nádherná. Máte ji tady a za chvíli nabídnu i Michala Hrůzu, dáme si bílou rybu. Pěkný večer přeju.
4: Možná.

Dominik tady Harpo, krásná písnička pro vás, Movie Star, na rádiu Blaník. Co myslíte, jaké destinace jsme letos v létě my Češi nejvíce vyhledávali a kolik jsme průměrně zaplatili za takovou letní dovolenou? Řekneme si za chvíli a k tomu si zahrajeme hezkou českou od Petra Jandy s Petrou Janou, není nám už 17. A další duet, Petr Kolář a Leona Machálková, Den, kdy se vrátí láska. Přidávám aktuální čas, za 5 minut už bude 9:30.

0: Turecko, následované Egyptem a Tureckem. A možná za celý rok vidíme trošku větší nárůst právě toho Řecka, ale myslím si, že Turecko a Egypt už se poslední několik let drží na těch předních příčkách v rámci toho top 3 uspořádání.
1: A Češi prý průměrně utratí za dovolenou kolem 55 000 korun, nejméně ze střední Evropy. Tak, já doufám, že vy jste si letos ty dovolené užili, ať už jste je trávili kdekoliv, a že si užijete další skvělé písničky do té 22. Třeba Lenka Filipová, Dobrý Bůh to ví, a teď Adam Ďurica, Ema Drobná, Naše hriechy.

Babi Daněk a píseň, co mě učil listopad. Tak za chvíli už bude 22 hodin, připravené jsou písničky z lásky, ve kterých vám samozřejmě taky budeme hrát hezky česky.

0: pořady o pořadech i novinky z vysílání.
1: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník, počasí. Radio
3: Blaník. Zítra většinou oblačno, jsem tam polojasno, ojediněle přeháňky. V maximech naměříme od 21 do 25 stupňů. Na jeho východě až 27 a v 1000 metrech kolem 17. Noční minima 15 až 11. Toliko počasí. Vlasta se k vám přeje krásný poslech dalšího vysílání. No a na rozjezd písniček z lásky je tu Dalibor Janda. Snad jsem si ji měl všímat víc. Za 3 minuty bude 10.
2: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

jednou zjistím, že čas už nevrátím a že to pálí, když člověk dotýká.

0: baletu, vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
1: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.

0: Baník, počasí.
1: Obloha je zamračená, přehánky se ale objevují jen výjimečně. Kránu bude mraku ubývat. Měříme mezi 15 a 11 stupni. Ve čtvrtek bude většinou oblačno a místy zaprší. Teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů. Nejtepleji bude na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Tereza Musilová, Radio Blaník.
0: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz

0: Blaník, počasí.
1: Obloha je zamračená, přehánky se ale objevují jen výjimečně. Kránu bude mraku ubývat. Měříme mezi 15 a 11 stupni. Ve čtvrtek bude většinou oblačno a místy zaprší. Teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů. Nejtepleji bude na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Tereza Musilová, Radio Blaník.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

skříní půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných dlaní.

0: schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie.

Že pod polštář ukrýváš vzkazy psané spánkem, v koupelně za zrcadlo svou vůni s heřmánkem. Tak dobře znám poměry ztrát z obou stran barvami slov.

Krásný poslech Blaníku vám přeji. Posloucháte noční vysílání s Vlastou Sukem. Dneska je čtvrtek 3. září, kdy svůj svátek slaví Bronislav, taky Bronislava, tak blahopřejeme. 74. narozeniny má bývalý televizní hlasatel Alexandr Hemala a 54. český hokejista Martin Straka. A pojďme ještě do minulosti, třeba do roku 2012. Už je to 14 let, kdy zemřel první člověk takzvané metanolové aféře. Na otravu nelegálním metanolem tehdy v Česku zemřelo celkem 47 lidí. Tolik tedy pohled do kalendáře, tak i do minulosti. A teď už opět hrajeme hezky česky.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
1: Obloha je zamračená, přehánky se ale objevují jen výjimečně. Kránu bude mraků ubývat. Měříme mezi 15 a 11 stupni. Ve čtvrtek bude většinou oblačno a místy zaprší. Teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů. Nejtepleji bude na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Tereza Musilová, Radio Blaník.
2: Blaník.
0: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
2: Blaník je i bezva práce.
0: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.

0: Jasně je.
1: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
2: Přeji vám hezký den. Je čtvrtek 3. září. Svátek mají Bronislav a Bronislava a před námi jsou očekávané události. Dneska proběhne schůzka motoristů s premiérem Andrejem Babišem k návrhu rozpočtu na příští rok. Motoristům se nelíbí navržený schodek. Boj o voliče se rozjíždí naplno. Předseda ODS Martin Kupka zahájí kampaň výjezdem do měst Královéhradeckého kraje. Křest knihy a alba Hany Zagorové připomene blížící se nedožité 80. zpěvačky. Slavnostní akci do divadla Kalich zamíří i naše reportérka, která se přihlásí do vysílání. Do Tábora se opět sjedou malí nakladatelé. Festival Tabuk potrvá do neděle. V příbramském lesoparku Litavka otevře modernizovaná naučná stezka. Připravený je program pro školy i veřejnost. A v Praze začíná festival Vyšehrádky pro děti a jejich dospělé. Nabídne loutková divadla, nový cirkus, koncerty či tvořivé dílny. Tolik očekávané události. Tereza Musilová, Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí.
1: Obloha je zamračená, přehánky se ale objevují jen výjimečně. K ránu bude mraku ubývat. Měříme mezi 15 a 11 stupni. Ve čtvrtek bude většinou oblačno a místy zaprší. Teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů. Nejtepleji bude na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Tereza Musilová, Radio Blaník.
2: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
3: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.